je až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i za bouří. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 12. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Čeští hokejisté na mistrovství světa vyhráli nad Švédy.

0: 543. Prezident je připraven jmenovat nového náčelníka generálního štábu a úterý bude oblačné až polojasné. Naměříme i 22 stupňů. Vítejte u zpráv s Kateřinou Vavřínovou. Čeští hokejisté odčinili na mistrovství světa prohru se Slovinci, poté co porazili Švédy 4-3. Při třetím startu ve Friburgu si připsali druhou výhru. Vedli už 3-0. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Na síti X to uvedla prezidentská kancelář. Návrh na jeho jmenování schválila vláda. Prezident podle Hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem. Šéf horní parlamentní komory Miloš Vystrčil nad Tchaj-wan poletí komerční linkou. V presklubu to řekl místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Je to škoda, kdyby využil vládní linku, delegace by byla větší. Dodal k ostře sledované cestě.
1: Není to za dlouho, myslím za 14 dní, tam by tam měl pan předseda letět. Poletí komerční linkou, je to škoda, protože tou vládní by letělo s ním daleko větší množství podnikatelů, čili ta delegace bude omezenější, ale mám pocit, že nějakých 30 lidí poletí běžnou linkou Praha-Taipei, někteří další se tam dopraví možná jinak.
0: Celý rozhovor si už teď můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur. Informují o tom média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé právní rozepři opačného názoru. Proti rozsudku se ještě může odvolat. Americká tenistka Madison Keysová se kvůli zranění levého stehna odhlásila z turnaje ve Štrasburku. Vítězka loňského Australian Open nechce podle pořadatelů týden před startem Roland Garros 24. května riskovat.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V úterý bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností i zabouří. Denní maxima 17 až 22 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 12. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ženy nad 45 let od července nebudou potřebovat žádanku na mamograf. Spojené státy prodloužily výjimku pro nákup ruské ropy a úterý bude oblačné až polojasné. Teploměry ukážou i 22 stupňů. Vítejte u zpráv s Kateřinou Vavřínovou. Ženy starší 45 let se od července objednají na preventivní mamograf přímo bez předchozí návštěvy gynekologa či praktika. Na mamograf bude možné se objednat přímo. Všeobecná zdravotní pojišťovna o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě. Screening pojišťovny platí jednou za 2 roky ženám nad 45 let. Vláda by mohla brzy projednat návrh se zpřísněním podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou v Česku. Připravuje ho ministerstvo vnitra. Předložit by ho mohlo nejspíš příští týden. Změny se mají týkat třeba provozu vozidel s ukrajinskou značkou v Česku. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše na tiskové konferenci po jednání vlády.
2: My tady jako samozřejmě vnímáme, že tady byly organizované skupiny, které zneužívaly náš sociální systém a naše zdravotnictví, lidi, kteří u nás žijou a chtějí žít, musí mít stejné povinnosti jako naši spoluobčané. To chceme upravit, aby se to narovnalo. Takže to se připravuje, připravuje to ministerstvo vnitra. Nevím, jestli už náhodou příští pondělí nebo kdy to bude na stole.
1: Dočasnou ochranu mají ukrajinští uprchlíci v zemích EU zatím do konce března roku 2027. Spojené státy prodloužily o 30 dní výjimku, která zemím umožňuje nakupovat sankciovanou ruskou ropu naloženou na tankerech. Na síti X to oznámil americký ministr financí. Uvedl, že výjimka umožní stabilizovat trh s ropou a dopravit surovinu do energeticky nejzranitelnějších zemí. Hokejový útočník Jakub Brabenec se po 5 letech v zámoří vrací do extraligového Brna. 22-letý odchovanec Komety se poslední 3 sezóny neúspěšně snažil prosadit do kádru Vegas Golden Knights v NHL. Jeho Moravané o jeho angažování informovali na klubovém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.

úterý bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i za bouří. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 12. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: ti fai? Životy jako jahoda, co ti našle, hačku daj.
1: Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1. We'll be right back.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Čeští hokejisté na mistrovství světa vyhráli nad Švédy 4-3. Prezident je připraven jmenovat nového náčelníka generálního štábu a úterý bude oblačné až polojasné. Naměříme i 22 stupňů. Vítejte u zpráv s Kateřinou Vavřínovou. Čeští hokejisté odčinili na mistrovství světa prohru se Slovinci, poté co porazili Švédy 4-3. Při třetím startu ve Friburgu si připsali druhou výhru. Vedli už 3-0. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Na síti X to uvedla prezidentská kancelář. Návrh na jeho jmenování schválila vláda. Prezident podle Hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem. Šéf horní parlamentní komory Miloš Vystrčil nad Chajvan poletí komerční linkou. V presklubu to řekl místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Je to škoda, kdyby využil vládní linku, delegace by byla větší. Dodal k ostře sledované cestě.
2: Není to za dlouho, myslím za 14 dní, tam by tam měl pan předseda letět. Poletí komerční linkou, je to škoda, protože tou vládní by letělo s ním daleko větší množství podnikatelů, čili ta delegace bude omezenější, ale mám pocit, že nějakých 30 lidí poletí běžnou linkou Praha-Taipei, někteří další se tam dopraví možná jinak.
1: Celý rozhovor si už teď můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur. Informují o tom média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé právní rozepři opačného názoru. Proti rozsudku se ještě může odvolat. Americká tenistka Madison Keysová se kvůli zranění levého stehna odhlásila z turnaje ve Štrasburku. Vítězka loňského Australian Open nechce podle pořadatelů týden před startem Roland Garros 24. května riskovat.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností i zabouří. Denní maxima 17 až 22 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 12. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1, zprávy.
2: Hezké ráno.
3: Krásné ráno, zprávy má Lucie Černá.
4: Dobré ráno, žáci se mohou hlásit do druhého kola přijímací zkoušek na střední školy. Do Prahy dnes dorazí izraelský ministr zahraničí Sár. Češi bitvu se Švédskem zvládli a odčinili tak zaváhání se Slovinskem. Žáci, kteří se nedostali na střední školu, se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělka 25. května. Podrobnosti řekla Frekvenci 1 ředitelka společnosti CERMAT, tedy Centra pro zjišťování výsledků, Barbora Rosulková.
5: Veškeré informace se uchazeči dozví na portálu přihlášky-na-střední.cz, na webových stránkách škol a systému DIPSY. Podmínky pro druhé kolo jsou shodné s kolem prvním. Opět mohou uchazeči podat až 3 přihlášky do maturitních oborů a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a řadě školy a obory dle priority. Výsledky druhého kola budou vyhlášeny 23. června.
4: Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Sár. Hlavní program čeká ministra zítra, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Návštěvu izraelského protějšku oznámil Macinka minulý týden. Z jeho programu vedle bilaterálních jednání avizoval i účast na česko-izraelském podnikatelském fóru. Součástí delegace budou desítky izraelských firem. Prezident Petr Pavel udělal záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do Brna sjezd sudeto německého krajanského sdružení. Proti se postavila vládní koalice, která odmítá konání akce v Česku. Místopředseda Senátu Jiří Drahoš se ke sporu vyjádřil v našem presklubu.
6: Sudeto německý Landsmannschaft ústy svého předsedy Posolta mnohokrát vyjádřil jasnou deklaraci a jasný postoj k takzvaným možným návratům něčeho a tak dále. Takže 180 let po válce tady dělat takhle hysterickou šaškárnu kolem toho, že by tam měl být Landsmannschaft v Brně, mně to připadá opravdu nedůstojné.
4: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Prezident Spojených států Donald Trump večer na své sociální síti napsal, že na žádost Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odkládá nové údery proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají vážná jednání. Poznamenal, že pokud nebude s výslednou dohodou spokojen, podniknou Spojené státy rozsáhlý útok proti Islámské republice. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Friburku obhájce bronzu Švédy 4-3. Připsali si druhou výhru a odčinili tak minulé zaváhání se Slovenskem. Po 13 minutách vedli už 3-0. Prosadili se Matěj Blumel, v přesilovce Dominik Kubalík a Jakub Flek. Po snížení Švédů se trefil ještě Jiří Černoch. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra, a to proti Itálii.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. Během dne naroste kupovitá oblačnost na oblačno a místy se objeví přehánky nebo i slabší bouřky. K večeru pak srážky ustanou a mraky se znovu rozpustí až na skoro jasno. Teploty se teď po ránu drží kolem 7 stupňů, přes den nám pak vystoupí na 17 až 22 stupňů.
7: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
8: Frekvence 1. Doprava.
4: A opatrně na D1 na Prahu.
9: Opatrnost radíme řidičům na dálnici D1 směrem na Prahu před Klimkovickým tunelem. Na 348. kilometru zastavil konvoj s nadrozměrným nákladem. Zasahuje do pravého pruhu. Plně průjezdná je již strakonická dálnice D4 u Dobříše. Policisté zdokumentovali nehodu osobního vozu a provoz následně obnovili. Obytné auto s defektem nepřehlédněte na dálnici D1 u Ostředka. Ve směru z Prahy do Brna blokuje na

0: 36. kilometru odstavný pruh z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: A je po zprávách v 6. Je úterý 19. května a máte tu jak jinak Míru Zlubko.
2: To bylo nádherný.
1: To je napínavý jako hokej.
3: Jako já jsem taky nevěděla, jako, jestli to tak je nebo není. Počkej, nevěděla, jestli to tak je nebo není. Víš, co jsem nevěděla?
2: Právě hrozně, jo. Byla jsi si jistá, jestli jsme to my?
1: Právě. Koukala jsi na hokej včera?
3: Ne, já spinkala.
2: Aha, ty jsi spinkala.
3: No jo, já si docela už takhle posunu.
2: Ale prosím tě, takhle brzo.
3: No.
2: To samo, nebo s chemií?
3: Ne, bez chemie, ale jsem unavená životem.
2: Jo, co já taky.
1: Životem. Řekla ta, co je tady z nás nejmladší.
3: Ježíš, to je krásný.
2: Víš?
3: Nejmladší,
1: dlouho jsem nikde nebyla nejmladší.
2: Mm-hmm. Jo, a dlouho nebudeš.
4: Míra Michálek a Lub

0: nemá rád. To si nestěžu, to je song, který budeme hrát za chvilku, ty Lunečákové.
1: Já už jsem si říkala, že tady nějak parafrázuješ, že se nějak
2: dneska... Ty jsi odešla pro kafe, já jsem se mezi tím tady zhroutil.
1: Přesně, prostě, že jsem ti nedonesla kafe, že tě nemám ráda. Ne, prosím tě, všichni tě mají rádi, Míro.
0: No to
1: Míro.
0: Rozhodně, všichni, všechny ne. A tak, líbilo by se mi to, kdyby všechny, ale všechny ne. Máme pro vás dnešní dávku horoskopů, pojďme na to.
3: Horoskop frekvence 1.
4: Krásné úterní ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Svátek slaví Ivo, Celestín a Alvin. Gratulujeme, Mars vstupuje do býka, dodávám elán a energii. Luna v blížencích vás bude lákat do nových aktivit a seznámení. Je ideální den pro komunikaci, jednání a tvořivou činnost. No a co čeká býky? Pohybujete-li se v podnikatelských kruzích, mělo by se vám začít dařit. Nesmíte však nad žádnou šancí ohrnovat nos. Blíženci, Luna je ve vašem znamení, jste extrémně činorodí, nacházíte se v samotném centru dění, jste oblíbení, společensky úspěšní. Nejdůležitější pro vás bude nalézt rovnováhu mezi rozumem a srdcem. Radci pochopíte, že princip šťastného života vězí v drobných radostech a nikoli v hledání problémů, s nimiž se musíte potýkat. Planety doporučují, abyste nebyli hluší a slepí k přáním svých blízkých. Lvi, nejvíce vám dají zabrat sklony k požitkářství, kontrolujte si tělesnou váhu a upravte si jídelníček. Pany v práci i v lásce, máte před sebou několik možností, ale není čas na dlouhé polemiky a rozebírání situací, je třeba jednat. Do lásky vložte více osobnosti. Váhy, směle nechte promlouvat své touhy a ambice, věřte, že samo od sebe se nic nepohne. Využijte příznivých vibrací, nebojte se sáhnout po svém štěstí, štíři boj nebo kompromis. To je otázka, o které musíte často rozhodovat. Chcete-li žít v klidu a sladit své touhy s tím, jaký život prožíváte, snažte se tlumit své emoce. Střelci, dnešek pojmete nebývale akčně, do všeho se pustíte plnou parou. Elán by vás neměl opouštět ani v okamžiku, kdy se objeví problémy. Kozorozí, dít se toho bude skutečně mnoho, jak v práci, tak i v soukromí. Pravdou je, že budete muset dodržet daný slib. Žádné výmluvy vám nepomohou. Vodnáři, chcete dělat spoustu věcí najednou a neustále nestíháte. Cíty jsou jednou prudké, jinde zase chladné. Pro partnery jste dost nesrozumitelní. Vylaďte se do středové polohy. Ryby, podvědomě se snažíte hájit své potřeby, neustále se vás pere touha po pasivitě a aktivitě. Sadíte ji na úsměv, romantiku a něhu, neprohloubíte. Berani, vnikáte energií, bleskovou orientací a schopností se prosadit. Přehnaná aktivita ale může ve vás vyvolávat protichůdné tendence. Nehledejte viníka, ale cestu. Milí přátelé, dnešek vyžaduje účelové, rozumné chování a přizpůsobivost daným okolnostem. Soustřeďte se na to, co k vám právě přichází. Využijte nových myšlenkových proudů k tomu, abyste zrealizovali své nápady. Přeji vám úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: ráno na frekvenci 1, 1 plus 1, i když tohle není až tak úplně fórek, ale je to taková rada. Hrozně mě to pobavilo, protože já nevím, znáš to určitě, že prostě volá takový to neznámý číslo a nějaký otrava, prostě jo. Průzkum. Tak když ti zavolá neznámý číslo, odpověz za šeptáním. Je to vyřízený, ale všude krev. Pak zavěs. Ať si to dotyčnej v klidu přebere.
1: Jo, a čekej. Další telefonát za chvilku. Dobrý den, tady kriminální policie střední Čechy.
0: Přesně, 158 volá.
2: Toto je...
3: Doprava.
2: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
4: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
5: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
6: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
7: Be smart. Get wings.
3: Vezeme vám pračku.
8: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Frekvence 1.
13: To nejlepší z muziky.
12: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
13: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Úterní ráno a taky 1+1. Mám tu fantastický for.
1: Tak já jsem připravena.
0: NJ je ve slovenštině.
1: Oho.
0: A já se pokusím ho teda jako
1: dej si čas.
0: Simultánně překládat.
1: Dej si čas, no, dej si čas.
0: Jak to celé začalo?
1: Mm-hmm.
0: Jsme hodně v pravěku.
1: Jo, dobře. Jo?
0: Pračlověk se ptá ženy, budeš se mnou spát? Žena odpovídá, ne. Pračlověk se ptá, a proč ne? Protože se na to necítím. Pračlověk vezme do ruky hold prostě palici dřevěnou a flákne jí přes hlavu. A říká, tak co, budeš se mnou teď spát? Ne. A proč ne? Protože mě bolí hlava. Tak, jsem nervózní člověče, kdybych byl
1: u zkoušky, no,
0: ale zvládl jsem to.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: to sluníčko hlavně
1: tak to bude
0: dopoledne.
1: Bude duha.
0: Ano, ano. Odpoledne no? Potom přehánky, je to tak. Odpolední maxima mezi 17 až 22 stupni.
2: Posloucháte podcast. Teď je přesně 6:30, jsou tu skvělé krátké zprávy. A ještě úžasnější. Lucie Černá.
0: Hezké ráno, uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělka. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu Cermatu. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. U soudu dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr v případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku. Má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Ten dříve médiím řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. Evropu tento týden po předchozí vládě ledových mužů zahřeje teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům. Ve střední Evropě budou o víkendu atakovat tropických 30. A to i v Česku. Na historickou porážku se Slovenskem odpověděli čeští hokejisté tím nejlepším možným způsobem. Ve svém třetím vystoupení na mistrovství světa porazili ve Friburku Švédy 4-3 a zapsali si druhé vítězství na turnaji.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na silnice.
4: Dopravní omezení na dálnici D46 u Drysic v okrese Vyškov zpomaluje provoz v obou směrech. V úseku mezi 7. až 11. kilometrem probíhá oprava povrchu vozovky. Ve směru do Olomouce je provoz převeden do protisměru a opravovaným úsekem projíždí řidiči vždy pouze jedním pruhem. Doba zdržení nepřesahovala před malou chvíli 5 minut. Nehodu nákladního auta došetřují policisté na dálnici D1 v Brně. Ve směru na Prahu stojí odstavený kamion na 194. kilometru mimo jízdní pruhy a provozu výrazně nepřekáží. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: A hezké ráno.
0: Krásné ráno, nemám ráda příkoří, nemám ráda vlastně, když je něco nespravedlivého. Včera si myslím, že nám ten čtvrtý gol prostě sebrali.
1: To já už spal.
0: Ne, to jsem spal podle mě.
1: Ne, myslíš, že ne?
0: Myslím si,
1: že ne. Já jsem se teda stavil u nás jako v hospodě na pivo.
0: To byla první třetina, to bylo všechno na začátku.
1: Bral jsem si ho ven sebou a je fakt, že než jsem ho dostal, tak padly dva góly.
0: No, a on pak padl ten třetí a oni nám ho neuznali.
1: A tak a ho to uznali zpětně, ne, nebo ne?
0: No, to je až ten další.
1: Ježíš, to je složitý teda.
0: Oni nám
1: vyhráli jsme, jo, to tak je to dobrý.
0: Já chci mluvit o jedné věci. No. Ty jsi na to teda nekoukal, ale ne. Prosím tě, normálně mě včera jako celý večer šokovala asi nějaká nová ustálená výslovnost švédských jmen.
1: Aha.
0: Protože celý večer říkali Larsson. Larsson. Chápeš to? Jako Larsson. Larsson. Vždycky to byl jako Švédi vždycky měli S a najednou tam bylo Š. Já jsem se pak na to koukala a opravdu k tomu jsou články. Nějaká odbornice na švédskou výslovnost říká, že je to takhle samozřejmě v pořádku. No, já ti nevím. Je to asi stejný, kdybychom začali říkat Medona.
1: Aha. To je zajímavý, vej. No. Larsson, jo.
0: Larsson.
1: Možná protože to je Švédsko, že jo. Švédsko a Larsson, nebo Švédsko a Larsson.
0: No tak podle tady toho pravidla.
1: No, je to jednoduchý úplně.
0: Jo, to mě nenapadlo.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: at all.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Řidič v Německu dostal pokutu za to, že zatroubil na kočku. Udala ho cyklistka.
3: Co by udala ho, já myslím, že ta kočka šla na hodě.
2: No, je to horší cyklistka.
3: No, to jsou ty různý druhy toho fanatismu. To jsou tyhle zvířátkový a eko a tak dále. A to jsou lidi, kteří jsou trošku pro mě smyslu zbavený. A to, že zatroubil na kočku, mělo svůj důvod.
2: No, ona tam totiž stála a on asi jako nechtěla, aby vyběhla, aby tak vyběhla, zatroubil, no, tak aby vyběhla.
3: Nebo chtěl vidět, kam vyběhne.
2: No,
3: ale cyklistka viděla stresovanou kočku.
2: Přesně.
3: Ona to poznala, že...
2: Ona se taky vystresovala možná, ta cyklistka.
3: Dokonce možná si učurla. Se lekla.
2: No.
3: A šla si hned stěžovat, že oni dvě kočky byly vyrušeny. Mm. Ale je to samozřejmě pro blázinec zpráva jako dělaná.
2: A je to v Německu teda? A to mě překvapuje,
3: mě
2: že...
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne. To je ta odhodlanost, právě ta, co to ohlásila, mě symbolizuje kus tradiční německé povahy. Vystresoval kočku, zvíře, my zvířátka chráníme, neměl co na ní troubit, ona mu nebránila v dopravě, to je ten Ordnung muss sein, pořádek musí být a Němci umějí dodržovat takový pořádek, že se svět třese.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1. Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej.
1: Jak rádio.
2: Tak jsem zvědav, co jsi na mě nachystala.
0: Bzučel. V noci mi bzučel.
2: Komár.
0: U hlavy. A já jsem si říkala, tyjo, jak ty to děláš? Jak ty to děláš, že takhle bzučíš?
2: No,
0: a já se tě na to ptám.
2: Proč bzučí?
0: Čím komár bzučí?
2: Křídlama.
0: Myslíš, že křídlama?
2: A jasně.
0: Jo?
2: No, 10 000 pohybů za vteřinu.
0: 10 000 pohybů za vteřinu?
2: No.
0: Co myslíte vy? Proč komáři pískají? Dejte vědět na 736-300-444 a za chvilku správná odpověď.
3: Ráno frekvence 1.

0: Na Frekvenci 1 dnes v rámci Chytré jak rádio řešíme komáří. Proč bzučí komár? Čím vydává ten zvuk?
1: No,
0: jo, já si myslím, že to jsou křídla, logicky
1: by mi přišlo,
0: že to je tak rychlý jako...
1: A kolik ty jsi říkal, že to je?
0: To já jsem typoval 20 000 pohybů za vteřinu.
1: 20 000?
0: Ale přehnal
1: jako
0: jsem to.
1: Jako jo,
0: samozřejmě.
1: Jsou to křídla.
0: No, jsou to křídla. A kolikrát?
1: Až 600krát za vteřinu.
0: Za vteřinu, to je, ne, je
1: až
0: to možný?
1: 600krát za vteřinu
0: mávne. Kde na to bere tu sílu, to tělíčko, když se na to koukneš. Já vždycky, když slyším takovouhle věc,
1: No.
0: Tak si říkám, pojďme si představit, že by takovýhle zvíře...
1: Bylo větší.
0: Bylo třeba 2metrový. Hmm? Tak tady už nikdo z nás není. A nemusíme řešit drahý máslo a benzín.
1: A nic.
2: Nejcennější okamžiky jsou ty.
3: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
4: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. S vášní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
5: Právě vy.

0: Za chvíli 7, hezké ráno.
1: Krásné ráno, čerstvé zprávy pro vás chystá Lucka. Podíváme se mimo jiné na druhé kolo přijímaček. Držíme palce samozřejmě všem, co to musí řešit. No a pak je 12.
0: Rodičům tedy.
1: No jasně, rodičům, no. Samozřejmě, že rodičům.
0: No a významné narozeniny za chvilku.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: To vypadá, že je tu Lucie Černá.
3: Nejenom, že to tak vypadá, ona tady je a má zprávy.
4: Ano, hezké ráno, žáci se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímaček na střední. Výslechem místo předsedy ODS Portlíka pokračuje soud v kauze Dozimetr. Kolony už hlásí D1 a to na Brno i Prahu. Žáci, kteří se nedostali na střední školu, se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí. Na školách napříč republikou jsou stále volná místa. Například na gymnáziu School for Future v Praze, kde se specializují na média, komunikaci a umělou inteligenci, mají ještě celou volnou třídu, jak nám řekl ředitel školy Aleš Pištora.
5: Přihlášky se prostřednictvím toho digitálního systému DIPSY podávají do 25. května a výsledky z druhého kola budou známy 23. června. My jsme všeobecné gymnázium, které ovšem jaksi včleňuje do svého vzdělávacího konceptu inovativní prvky. Každou středu máme projektový den, to znamená vyrážíme mimo školu, věnujeme se zajímavým tématům, které často vycházejí ze zájmu studentů.
4: Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí Saar. Hlavní program čeká ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Návštěvu izraelského protějšku oznámil Macinka minulý týden. Z jeho programu vedle bilaterálního jednání avizoval i účast na česko-izraelském podnikatelském fóru. Součástí delegace budou desítky izraelských firm. U soudu dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Ten dříve médiím řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. U soudu se nyní zpovídá 6 lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. V kalifornském San Diegu došlo večer k tragické události. Minimálně 3 lidé byli zastřeleni před mešitou. Podezřelými jsou 2 teenageři.
6: Incident se odehrál v největší mešitě ve městě. Jednalo se o islámské centrum a školu. Palbu rozpoutali 2 teenageři ve věku 17 a 18 let. Poté byli nalezeni mrtví v autě v blízkosti místa střelby. Vypadá to, že se sami zastřelili. Mezi jejich obětmi byl také člen ochranky, který hrál klíčovou roli. Zabránil daleko větší tragédii. Podle úřadu to vypadá, že šlo o čin s nenávistným motivem. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
4: Český hokejový brankář Jakub Dobeš chytal Montrealu postup do finále východní konference k výhře svého týmu v 7. zápase série druhého kola playoff NHL proti Buffalo pomohl 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a ve finále východní konference se tak střetnou s dosud suverénní Carolinou.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: A dneska očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. Během dne naroste kupovitá oblačnost na oblačno a místy se objeví přehánky anebo i slabší bouřky. K večeru pak srážky ustanou a mraky se znovu rozpustí až na skoro jasno. Teploty se teď venku pohybují kolem 7 stupňů, přes den nám vystoupí na 17 až 22 stupňů.
7: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: A zdržíte se například na dálnici D1?
8: Kolona se vytvořila na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna u Holubic. Pomalu se nyní jede v úseku mezi 212. až 207. kilometrem, zdržení 10 minut. Zpomaluje se ve směru na Prahu i následně před dopravním omezení u křížení s břeclavskou dálnicí D2. Brzdí se na 199. kilometru u brněnských Ivanovic, zdržení 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
4: Po zprávách 7 už na Frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
2: Ano, jsme tu, hezké ráno a společně s námi taky jedny výrazné narozeniny.
3: Ano.
2: Neříkej kolik schválně, jenom řekni, kdo slaví dneska.
3: Mám to říct?
2: Řekni to.
3: Slaví Rubikova kostka.
2: No, tak si ji dáme, hele. Trošku zapomenutá píseň od Karla Zicha.

0: kostka.
1: Podle mě tahle písnička vznikla někdy v době, kdy jsme tu ďábelskou kostku měli taky doma.
2: To asi jo.
1: Kdy to tak nějak jako proniklo naplno, protože to mohly být nějaký osmdesátky, že jo?
2: No.
1: No a vy můžete přemýšlet, kolik jí asi tak může být.
2: Ty můžeš taky přemýšlet, nebo ty přemýšlím. To víš?
1: Já budu poslouchat, jestli to není v té písničce. Nejsem ani pojištěný, co když někde klesnu.

0: No, já si myslím, že by Rubikově kostce mohlo být třeba nějakých 70 let.
1: Tolik typuješ?
0: No, nebo 60, tak něco, no. Řekl bych, že to budou nějaký 60. roky, dejme tomu.
1: To ne.
0: Ne, fakt je mladší, jo.
1: Takže... Já si myslím, že... Když to bylo jako hit, tak to bylo v podstatě hrozně rychlé. To je rok 1974.
0: Takže to sedí vlastně. Že byla součástí našeho dětství.
1: Přesně tak. Umíš ji složit?
0: Ne, nejde mi to.
1: Ani mě ne.
0: Ne, já jsem to nikdy nějak moc nepochopil. Ze zoufalství jsem vyndával ty kostky z toho.
1: Ty jsi vyndával?
0: Přehazoval jsem je, ty jsi přelepovala papírky.
1: Já jsem je oblepovala, přesně tak. Víš, jaký je rekord?
0: Ne.
1: 3 sekundy.
0: Není možný.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno přejeme, Frekvence 1 s vámi, jsme tu opět ve třech a opět s hádankou, tajemný hlas na start.
1: Jenom podle hlasu, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Odhalit ten tajemný hlas někdy pomůže přezdívka. Měla jste někdy nějakou?
2: No, to už ale hrozně prozradím.
1: Prozradím?
2: Ano, tak to bych radši neříkala.
1: Dobře, a v dospělosti?
2: Ne, na střední, na konzervatoř.
1: Tak třeba konzervatoř prozradila.
2: Jo, ano, to už je taková nápověda.
0: Tak co tušíte, prozradíme za chvilku, zůstaňte s námi.

0: Přejeme hezké ráno z Frekvence 1. Kdo tu s námi dnes je?
1: No tak podle hlasu by to mohla být Julia Roberts.
0: To je pravda, ale je tu s námi Nela Boudová. Tak ještě jednou, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pořáda budete?
2: Minimálně, ale tak vám teda do éteru řeknu něco jako ta Julie. Svině klouzavý.
1: Vy dobujete i v reklamách, ne?
2: Ano, dobuji i v reklamách a právě tato hláška Svině klouzavý je nejenom z toho dabingu, ale je také z nové hry, kterou teďka připravujeme pro Uherské Hradiště. Je to Terapie a napsal ji Joška Kubáník a právě mi vložil do úst tuto repliku o Julie Roberts, protože já tam mluvím o Julie Roberts a říkám Svině klouzavý.
0: No tak to si všechno probereme, ještě mě teď napadá třeba vaše cesty na Bali. Byly inspirovaný filmem Jíst, meditovat, milovat?
2: Já jsem tam začala jezdit dřív, než ten film byl. Já nevím, jestli ona tam jezdí, nebo my se tam byla kvůli tomu filmu. Takže já jsem začala asi o 4 roky dřív, než ten film vyšel do kin.
1: Herečka Nela Boudová je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
6: Vážení cestující, letos Smartwings. Připravte se na start do léta.
7: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
8: Be smart. Get wings.
3: Je zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Frekvence 1.
13: To nejlepší z muziky.
12: Z každého roku vybírá.

0: to peníze. Pojďme.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 18 tisíc pro vás máme.
0: Plno letos. Dnes na pořadu dne.
3: 257-400-999, Dagmar Honcová, nedokončená věta, její chybí jedno jediné slovo, pojďme s tím něco udělat.
0: Hezké ráno, tady Míra s Lubkou, kdo tam?
4: Dobrý den, tady Ivana z Mostu.
0: Ivi, moc vás zdravíme, pojďme rovnou k věci, větu nám tu nechala Dagmar Honcová.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Tak co myslíte?
4: Kávu.
3: Kávu? Prověříme kávu.
0: Zkusme kávu. 18 tisíc ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Není to slovo, které hledáme, byť kávu možná Dáša potřebuje.
3: No, ale už tady někdo typoval kafe, takže jako ubíráte se podobným směrem.
0: Neva, i vy mějte se krásně, zdravíme do Mostu, naslyšenou, děkujeme. Přihodíme 500 a to znamená, že za hodinu hrajeme...
3: O 18,5 tisíce.
1: Ráno Frekvence 1.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: 8. Hezké ráno.
1: Krásné ráno, počasí, jaké bude a jaké nás čeká, tak to ví meteoroložka Dagmar Honcová.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Krásné ráno. Dneska budeme potřebovat jak pláštěnky, tak také sluneční brýle. Ty sluneční brýle na ráno a dopoledne, to ještě bude převládat jasno až polojasno, no a pláštěnky na odpolední hodiny. Bude se totiž vytvářet četná kupovitá oblačnost, ze které budou vyprávat lokální přehánky a ojediněle se budou vytvářet také bouřky. V bouřkách se srážkové úhrny zastaví až na 20 litrech na metr čtvereční. A mimochodem, při bouřkách a ve chvíli, kdy nám kvetou trávy, tak můžete zažít i takzvané bouřkové astma, protože menší části pylových zrn se mohou dostat do plic a způsobit právě tento nepříjemný jev. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat nejčastěji v intervalu od 17 do 22 stupňů Celsia, takže na krátký rukáv se bude hodit ta pláštěnka.
4: Comic Con Brno.
0: Je minuta po půl osmé, krátké zprávy, Lucie Černá.
5: Hezké ráno, soud dnes bude opět projednávat korupční kauzu při zadávání veřejných zakázek v dopravním podniku hlavního města Prahy. Jako svědka předvolal starostu Prahy 9 a kandidáta ODS na primátora Tomáše Portlíka. Obžalovaní v čele s Petrem Hlubučkem a Michalem Redlem stáli o předvolání Portlíka od samého začátku soudního procesu. Evropu tento týden po předchozí vládě ledových mužů zahřeje teplý vzduch z Afriky. V Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia. Ve střední Evropě budou o víkendu atakovat tropickou třicítku. A to i v Česku. Prezident Spojených států Donald Trump večer na své sociální síti napsal, že na žádost Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odkládá nové údery proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají vážná jednání. Čeští hokejisté odpověděli na historickou porážku se Slovinskem tím nejlepším možným způsobem. Ve svém třetím vystoupení na mistrovství světa porazili Švédy 4-3 a zapsali si druhé vítězství na turnaji. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: A čerstvou nehodu hlásí D1 na Prahu.
6: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 27. kilometru D1 na Prahu. Nehoda blokuje levý jízdní pruh, je to v zatáčce, buďte opatrní. Před nehodou se utvořila nesouvislá kolona od Chocerad na kilometru 29. A Pražský okruh zpomaluje směrem na Ruzyni mezi Vescem a exitem Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A hezké ráno přejeme teď 2 minuty po půl osmé, míříme za hranice, přátelé.
1: Přátelé, ano, přesně. Pamatujete si tuhle kauzu?
7: Pan Anton smaží v Kvetoslavové langoše. Účtovali však ako langose. Na bloku to ale podľa štátu musí byť presne.
8: Vrátane interpunkčných znamienok.
7: Nešťastný kuchár si najal právničku.
9: Sa bojí ďalších kontrol.
7: Ľudia nakupujú viac langošov, aby Antonovi pomohli. Finančná správa odmieta kritiku a vyžaduje diakritiku. Juraj Gejdoš, frekvence 1.
0: Chudák pan Anton, tomu hrozila pokuta ako...
1: 1500 euro. V podstate 36,5 tisíce korun za to, že mu u langoše chybiel háček. Tak teďka konečně teda rozhodli slovenský úřady,
0: že pochybili, jo, teda.
1: Ano, řekli ano, máte pravdu, udělali jsme chybu, takže my vám tu pokutu odpouštíme. On si tam sehnal háček, oni mu odpustili pokutu.
0: Všechno dobrý.
1: A je vymalováno.
0: A udělejte mi jeden s kečupem a se sírem. Neděláme.
1: Ještě česnek.
0: No, jaký je tvůj oblíbený langoš?
1: Já je moc nejím.
0: Já to jim tak zhruba jednou za rok, anebo když jsem na Slovensku.
1: No a mám to právě.
0: Nebo v Maďarsku,
1: Jo. No. Dám si třeba jako jednou za 3 roky si dám langoš s kečupem, sýrem a právě trošku jako česnekem.
0: Jasně, pak je ti zhruba 2 roky a 10 měsíců blbě.
1: No, a pak si řeknu, takže bych to znova zkusila.
0: Ano,
1: a je to stejný.
4: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: To se nepovedlo. Řidička velkého pick-upu v Orlandu přehlédla téměř nové Lamborghini a zaparkovala na něm.
2: Jo, to jsem dokonce možná někde viděl. No, to je jako brutál. Ale, no, tak on je to tak obrovský auto, stojí
1: možná. No, právě to nevidíš na zem. Tam se krčí.
2: Ne, musíte se radovat, pokud to přežijete vůbec.
1: On to přežil, naštěstí. No,
2: takže to je výhra v loterii. Se po druhý narodil jako Lamborghini ve mče. A určitě to měl pojištěný a ta taky asi je v šoku. Ta bude pár dní nějaký prášky brát třikrát denně po hodině. No.
1: Už nevyjede chudák.
2: No, ale jenom to měl štěstí obrovský.
1: No, tak jako on si myslí, že ho všichni vidějí.
2: No, tak druhá pravda je, že ona byla ve vysokém autě, on má tak nízoučkou káru sportovně, že prostě v tom velkým vysokým traku byl součástí vozovky a to brala flek na silnici. No, anebo se všimla pozdě, že jo. Najednou, co to tady je na zemi, no to už mu stála gumama na čepici, že jo.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: herečka Nela Boudová je tady dneska s námi na Frekvenci 1. My jsme se naposledy viděli, my jsme to s Mírou počítali, že je to 7 let. Bylo to ještě na starý adrese, bylo to ještě ve Venzikovce, to už si možná ani nepamatujete. My jsme se přestěhovali.
1: To znělo super.
0: Ne, já nevím, tak jako, my si vás samozřejmě pamatujeme, ale vy jste těch rozhovorů od té doby poskytla prostě XY.
2: Myslím, že jsem jich tolik neposkytla, ale přiznám se, že si to nepamatuju.
0: No. My teda přestěhovaný, vy jste se za život stěhovala kolikrát?
2: Já jsem se stěhovala celkem hodněkrát, nebo hodněkrát, co to je. Já nevím, 4x, 5x.
1: To
2: není zas tak asi hodně. Jednou mi volal realitní makléř, potom, co jsem se přestěhovala do domu, asi po 4 letech, jestli se nebudu znova stěhovat. A já říkám, prosím vás, ale jsem si ten dům koupila jako už na pořád. A on říkal, ale to lidi se stěhujou zhruba tak po 4 letech.
0: Měl kupce, ne?
2: Takže nevím, ale asi si pamatoval, kdo před 4 lety od něj něco koupil. A takže prý 4 roky je ta doba, kdy se lidi stěhují.
0: Jo, to já ještě jsem nevybalila.
1: Po kolika?
0: To je hrozný, já to nemůžu ani říct, ale to je
1: 16 třeba.
0: 16 let a já mám třeba ještě některé věci nevybalený.
2: Tak ty už bych rovnou vyhodila.
1: No. Já to říkám furt.
0: Když oni jsou tam možná nějaký památeční, ale no. Je teda pravda, že člověk furt stěhuje ty krabice, je to hrozný.
2: Já nevím, mně přijde právě dobrý, vím, že jsem se jednou stěhovala po 2 letech, byla jsem překvapená, kolik jsem toho nahromadila a já se přiznám, já to hromadění nesnáším a myslím si, že když člověk nedokáže uvolnit prostor kolem sebe pro nové věci, takže to ukazuje něco o jeho psychice. Já si prostě myslím, že člověk by měl se zbavovat věcí zcela přirozeně, který nepoužívá. A taky mám na to takovou vzpomínku. Měla jsem skvělou učitelku, paní Ždichincovou, paní učitelku jógy, která byla baletka, dostala tálii Věruška Ždichincová za celoživotní dílo jako baletka a zemřela, myslím, v 95 letech a já jsem k ní poslední 3 roky chodila a měla toho opravdu doma hodně málo. Mm-hmm. Měla tam krásný zrcadlo, měla pár krásných kousků, ale měla pár knih a fakt jsem viděla, jak vlastně na konci toho života stačí málo. Takže je opravdu zbytečný hromadit a lidi by si tohle měli uvědomit, že ten život je o něčem jiným než o hromadění a vzpomínky. No, nevím, jestli když najdou děti po nás v krabici nějaký program z divadla, kde bude datum, jestli si to nechají, protože to byla naše vzpomínka, že?
0: Jasně.
1: No. To byly horší věci, které můžou děti potom najít.
2: A najít, přesně.
0: Herečka Nela Boudová je s námi na Frekvenci 1.

0: Přejeme hezké ráno za 10:08, venku krásné počasí, na cestách náš kolega Tomáš Fíla, který míří podle mě do nějakého koutu naší republiky, aby nám přinesl tip na to, kam vyrazit třeba na výlet.
1: No a my budeme se muset uhádnout, kam tam bude, předpokládám.
0: Jo, myslíš, že bude nějaký test,
1: tak včera kvíz, taky testoval tady s nějakýma skautama.
0: Hello.
1: Tak, ahoj, krásné ráno.
2: Krásné dobré ráno vám si, no tak máte samozřejmě pravdu, i dnes si budete moct procvičit své mozkové závity. Budu vám říkat hesla a doufám, že ta vám pomohou dostat se na místo, kam já dnes mířím. Takže řeknu zámek, mlín, psi.
1: Tři?
2: Ne, tři, psi, dva byly.
1: Jo, tak Ratibořice.
0: No, taky bych si to tak tipnul, babičinou dolí.
1: Sultán Atyl.
2: No jasně, dneska máme namířeno právě na tenhle úžasný výlet, protože počasí tomu přeje, proč nechodit ven. A vezmeme to krásně celý od začátku, od památníku Boženy Němcové, který teda patří a byl vyhlášen jako vůbec nejhezčí památník v České republice.
1: Aha.
2: A vezmeme to právě Ratibořickým údolím, Babičino údolím, pěkně z České Skalice. Pojdeme si přes krásný empírový zámek, navštívíme samozřejmě i staré Bělidlo, kde Božena Němcová nikdy nežila, ale byla tam, pozor, se svými dětmi potom, jednou o prázdninách. No a připomeneme si tam vlastně... Tak úplně, tak to nebylo,
0: jasný.
2: Ale se ten kraj milovala. No, takže projdeme si to samozřejmě, půjdeme se podívat i na splav, který už dávno není kamenný, ale betonový. Já jsem se dozvěděl, že když se vlastně natáčela Babička, tak v té době už vlastně byl celý ten splav revitalizován. Byl udělaný z betonu. Filmaři ho museli obložit normálně kládama, aby to trochu připomínalo tu starou bodu. No jo, je to tak. Takže fejky, ale jako dřív tam prej kamenej byl, tak jako...
0: Dobře. No tak jo, Tome, užij si výlet, my se těšíme na fotky z místa a samozřejmě se dnes ještě uslyšíme.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Vám všem krásné ráno, ahoj. Frekvence.

0: Za chvíli 8, po 8 hodině hrajeme o peníze.
1: Noho, máme tam 18,5 tisíce. Do té doby ale ještě aktuální zprávy, které pro vás chystá Lucka.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DTH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisít za super cenu. Více na DEK.cz.
7: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro vás na...

0: Závěr jednání totiž provázela velmi emotivní vystoupení vládních poslanců. O zavedení obdobného opatření se poslanci nepokouší poprvé. V roce 2014 někdejší předseda sněmovny Jan Hamáček prosadil zákaz prodeje alkoholu ve sněmovních bufetech. V roce 2018 ale zákaz zrušil tehdejší šéf dolní komory parlamentu Radek Vondráček s tím, že poslanci jsou dospělí lidé a vědí, že se v práci alkohol nepije. Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit po celém Česku, kde pracovníci Státního zdravotního ústavu sbírají a testují vzorky. Vědci je hledají pozemním směrem. Informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšť apka anebo webu Klíšťata ve městě. Za 3 roky nazbírali více než 12 000 klíšťat. 44% z nich bylo infikováno některou z bakterií, čtvrtina pak boreliozou. Netradiční zásah mají za sebou hasiči ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Ze dna továrního komína zachraňovali čápa.
1: Operační středisko přijalo oznámení o opeřenci, který se pravděpodobně zřítil z ústí vysokého komína a propadl se až na jeho samotné dno. Hasiči pak otevřeli vstup u paty komína a vyzbrojení dekou opatrně čápa odchytili. Když ho následně zkontrolovali a usoudili, že je nezraněn, tak velkého ptáka z přilehajícího trávníku vypustili zpět do volné přírody, kde ladným letem potvrdil, že vše je, jak má být. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Český souboj ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala Kateřinu Sinékovou v prvním kole 7-6 a 6-3. Ve vzájemných duelech Bousková uspěla vůbec poprvé. O postup do čtvrtfinále si teď zahraje proti Oleksandře Olejnikovové z Ukrajiny.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Během dne naroste kupovitá oblačnost. Na oblačno a místě se objeví přehánky anebo i slabší bouřky. K večeru pak srážky ustanou a mraky se znovu rozpustí až na skoro jasno. Teploty nám dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno. Doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A bouralo se na D1 na Prahu.
4: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 27. kilometru D1 na Prahu. Nehoda blokuje levý jízdní pruh, je to v zatáčce, buďte opatrní. Před nehodou se utvořila nesouvislá kolona od Chocerad na kilometru 29. I za nehodou je nesouvislá kolona vozidel až do Prahy, která vás drží na 20 minut. A Pražský okruh zpomaluje směrem na Ruzyni mezi Vescem a exitem Ořech. Počítejte se zdržením větším než půl hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: No.
0: A teď už máte zpátky mír rukou.
5: Restart. Hezké ráno.
0: No, my si tady čteme totiž poznámky.
5: Poznámky,
0: které chodí ze škol.
6: No. No. Dostali jste někde nějakou poznámku jako na základce?
0: Já určitě, ale
7: já taky, ale já byl vlastně hodnej celkem.
0: Já taky byla.
7: Já dostala rovnou dvojky schování.
0: Já byla jednou vyloučena ze školy.
7: Fakt?
0: No, já jsem chodila ze školu. Místo na tréninky.
7: A pojď, kam jsi to
6: dotáhla? Jo, místo na tréninky, takže to nebylo ani jako...
0: To vlastně nebylo ani za školu, já do školy chodila, ale pak jsem nepřišla
7: volaj.
0: Na trénink.
6: Mě už volají.
0: Ale můžu vám dát jednu takový, jakoby tak napomenutí,
6: no, dej, volej.
7: No.
0: 8. třída, jo?
7: Ano.
0: Přes četná napomenutí opakovaně hází bananovými slupkami po třídě. Na výzvy, aby slupky vyhodil do koše, reaguje buď odmítáním, vyhozením jednoho kousku a lháním, že vyhodil vše, nebo tvrzením, že slupky musí přinést domů mamince. Skrývá je v tašce, aby s nimi mohl znovu házet. Místo zadané práce se celou hodinu věnoval banánovým slupkám.
7: No, to je budoucí biolog. Nebo zahradník.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Herečka Nela Boudová je tady dneska s námi na Frekvenci 1. Už za chvilku ji budete potkávat v Uherském Hradišti na poliklinice. Tak těch možností je několik. Buď tam máte známýho dobrýho doktora, anebo B je správně. Samozřejmě budete tam hrát divadlo.
1: Ano, a moc se na to těším. V květnu tam máme premiéru 28. na poliklinice v Uherském Hradišti. Hry, která se jmenuje Terapie, napsal ji Joško Kubáník. Herec, který hrál leta v Uherském Hradišti, teď už 10 let nehraje, napsal skvělou knihu Herec a pak taky napsal krásnou knihu o Květě Fialové. Můj báječný kolega, v této hře jsme tam jenom dva a moc se na to těším, je to velká výzva a jsem zvědavá, jak to bude v tom prostoru fungovat. Ta hra je napínavá, zajímavá a co je na té hře ještě fajn je to, že po skončení té hry, která trvá opravdu jako terapie, to znamená 50 minut, tak si potom po pauze budeme s diváky povídat na téma duševní zdraví, seberozvoj a všechny takové ty věci, co se týkají duše a nás.
2: Kde to bude v té nemocnici? Jak jste pečlivě vybírali ten prostor?
1: Já jsem ten prostor ještě neviděla, právě po našem rozhovoru odjíždím do Uherského Hradiště a kde máme s Joškou zkoušku. My jsme to pečlivě naskoušeli v Praze, takže doufám, že to dokážeme přenést i na polikliniku, kde budou diváci sedět okolo nás, takže tam budeme trošku jako v aréně. No, jsem na to zvědavá.
0: Kde jste se vlastně vy dva potkali?
1: Já jsem kdysi před lety se na něm byla podívat v divadle, pak jsme v Uherském Hradišti hráli s činoherním klubem a pak se samozřejmě potkáváme na filmové škole Uherské Hradiště, kam moc ráda jezdím a těším se tam i letos. To je taková moje vždycky dovolená, protože přes rok nestihnu vidět filmy, tak tam si to opravdu dávám plnými doušky. No a padli jsme si do noty, byli jsme spolu párkrát na obědě, na kávě a měla jsem velkou radost, když mě pro ten projekt oslovil.
2: Takže ta terapie byla na světě dřív, než jste se znali?
1: Ano.
2: Nebylo to až na základě toho setkání?
1: Nebylo to na základě toho setkání a dokonce vím, že to původně nebylo pro mě. Bylo
2: to jinýho,
1: pro jako jinýho, ale bylo to pro jednu známou operní zpěvačku, ale to takhle to v životě chodí.
2: Přesně.
0: Tak pro Elišku původně taky nebylo pro Elišku, ne? Taky to potom pro ní přepsal.
1: Vážně,
0: no,
1: to nevím.
0: Myslím, že to taky bylo původně pro jinou ženskou.
2: Bylo tohle.
0: Herečka Nela Boudová je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Dnes je s námi na frekvenci jedna herečka Nela Boudová. Jestli se ještě můžeme vrátit k té terapii, jak jste tady zmiňovala Bali a Sicílii, jak vybíráte ty místa? Bali tam si to o to říká trošku, že jo?
1: Bali vám pomůže jako samo o sobě. Tam ty ženy, i muži, teda mám občas i muže. Tam
0: můžou chlapy, jo?
1: Samozřejmě máme muže takové ty vědomé, ale zatím mi to vždycky vyšlo tak, že mám jednoho muže. Letos v září už mám přihlášené dva muže na Sicílii, tak to jsem úplně nadšená. A jsou to fakt skvělý chlapy, co jsme měli. No ale že to Bali vám pomůže samo o sobě, protože tam přijedete unavený, je tam sluníčko, je tam jiný jídlo a všechno se vám jako rozpadne, ten váš život. A úplně vidíte, že lidi dokážou vnímat ten svět úplně jinak, že jo, ty Balíci jsou jiný, mají jinou filozofii, jiný život. A vy se na ten svůj život tady v Evropě můžete podívat z takový jako velký dálky a můžete si to líp zanalyzovat, co vlastně chcete, co vám funguje, co vám nefunguje. A taky samozřejmě není vždycky nutný něco měnit, jo. Třeba to jsou jenom takový drobnůstky, jo. Ale i ty maličkosti jsou velmi důležitý. No a ta Sicílie, ta si mě zase přitáhla takovou nějakou svojí surovostí, drsností a jako podstatou, jo? Že ona je, že tam vlastně si člověk nemůže, má takovou jako energii, tam si nemůže jako na nic hrát. Tam mi to přijde takový fakt jako jak syrový maso.
0: Kde vás kontaktují ty lidi normálně přes
1: webový stránky nebo přes sítě?
2: A máte jako speciální stránky jako koučka, nebo je to po těma hereckýma stránkama?
1: Já herecký stránky nemám, jedny a ty jsou myslím na koučování, ale ono se to tak nabaluje, já na to nějak zvlášť netlačím, mám výhodu myslím v tom, že mě to úplně neživí a nějak se to tak přirozeně nabaluje, nebo někde něco řeknu, dělám to se svým synem, Dalibor je muž, je mladý, má jinou teda úplně perspektivu, on je sám profesionální kouč, koučuje a školí v jednom nadnárodním podniku, takže ten se tomu věnuje ještě výrazně víc než já, takže ten je hodně takový racionální v té mužské energii, takže se jako myslím moc dobře doplňujeme. Takže i on někdy občas někoho přivede, tak nějak se to poskládá vždycky.
2: Jako takže vy spolu i koučujete?
1: Samozřejmě.
2: Takže vy jedete jako, že já jsem si právě říkala, jako, že když tam přijede jeden chlap, tak najednou bych se trošku bála, že jo,
1: no tak ten chlap tam má toho
2: parťáka,
1: jo, takže vždycky vytvoří přirozeně tu skupinu
2: opozici.
1: Ale ono je moc krásný vidět, jak se ten kolektiv vždycky změní, jak jsme mluvili o té ženské a mužské energii. Když je tam muž, tak i ty ženy, když je tam muž v mužské energii, tak i ty ženy, které jsou jako přepadlí do toho mužského módu, tak okamžitě zjemněj. Jo, to si jako všimněte, že když přijde ten alfa samec do té restaurace, co to s těma ženama udělá. A mě to teda nesmírně baví tohle to jako pozorovat. No.
2: Herečka Nela Boudová je dneska s námi na frekvenci 1.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít. Stoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
11: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: dopoledne se sluníčkem, odpoledne s deštěm, přeháňky, odpolední maxima mezi 17 až 22 stupni.
1: Teď je přesně minuta po půl deváté, to znamená, že už vyhlížíme naší drahou kolegyni Lucii Černou. No já jsem tě úplně přehlédl, jak se teď zhubla, tak jsem tě neviděl vůbec.
2: Máš pravdu, no.
1: Schovaná za tou tyčkou tady.
2: Průhledná teda nejsem ještě, ale 12, no.
0: Děvčico,
1: 12 kilo už?
2: 12, od ledna.
0: Ty seš,
1: to nás chceš naštvat, ne?
0: Ty seš
1: ne,
0: hustá.
2: Jenom prostě vám chci říkat pravdu.
0: Děvčico, ty seš tak hubená, že by se za luntem aj převlékat mohla.
1: Za čím?
2: Za luntem.
0: To je bič, ne, myslím.
1: Nevím, co je lunt?
0: Co je lunt?
1: Vlastně to nevím.
0: Lunt.
1: Ale mají být zprávy, víte to?
2: Jo, tak no, ale tak nejdřív najdem lunta, ne?
1: Tak jo, dobře.
0: Zápalná šňůra.
1: Zápalná šňůra. Tak i za zápalnou šňůrou by se mohla schovávat. Neuvěřitelný, tak pojďme si to dát ještě jednou. Přátelé, teď je přesně minuta po půl deváté. Krátké zprávy.
2: Krátké, ano, hezké ráno. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělka. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu Cermatu. U soudu dnes pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Ruský vládce Vladimír Putin dnes večer přicestuje do Pekingu na dvoudenní návštěvu Číny, kde bude jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem o nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů. Basketbalisté San Antonia vyhráli úvodní zápas v finále západní konference Playoff NBA na hřišti Oklahoma City až po druhém prodloužení. K jejich vítězství 122-115 nad obhájci titulu výrazně přispěl francouzský pivot Victor Wembanyama, který nazbíral 41 bodů a 24 doskoků. Oklahoma City utrpěla první porážku v letošním playoff.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě míříme na silnice.
4: Kolonu provozem na 20 minut evidujeme na příjezdu do Brna od Vyškova mezi 216.

0: jedničce. I tady počítejte se zdržením okolo 10 minut před nehodou. Za nehodou je také kolona až k Průmyslové ulici. A dálnice D7 je uzavřena kvůli havárii kamionu na 75. kilometru směrem na Chomutov. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A přejeme hezké ráno, teď je 3 minuty po půl deváté.
2: A přejeme všechno nejlepší krásné dámě, která dneska slaví půlku latiny. Herečka moje strašně oblíbená. Mám jí říct?
1: Jasně.
2: Iva Janžurová.
3: Ty jsi měl nějakou Američanku? Že o tom nevím.
4: Ale neblázni, Hergo, co pak umím anglicky?
3: No, jsou jistý anatomický situace, kdy se to obejde i bez angličtiny.
1: Tak krásné narozeniny přejeme.
2: Všechno nejlepší.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Vtipálek zabavil arménskou policii. Vypustil do ulic osla nabarveného jako zebru. Co vy na to?
2: A to není špatný fór. Když si to udělal dobře, tak úplně jako mladá zebra, ten osel. To je přijatelné jako hříbě. No, ale nevím, jaký to mělo splnit účel, jestli to byl jenom takový festival jako zábavy.
1: Asi.
2: Ale jde to.
1: No, on nahlásil, že utekla ze zoo zebra. Aha. No, a tak oni takhle hledali a zabavili se.
2: Jo, pak bylo divný, když poprvé zahejkal, tak si řekli, tahle zebra zní jako jiný zvíře. Ale to
1: ale kdo špatný. Ví, jak dělá zebra, že jo? To zase.
2: Já myslím, že zebra je stichá skoro. Korta namalovaná.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

0: Frekvence 1 s vámi a hrajeme o peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 18,5 tisíce pro vás máme, hledáme jedno jediné slovo, které chybí na konci věty Dagmar Honcové.
0: Tak uvidíme, koho pak tam máme, kdo by chtěl soutěžit. Tady Míra s Lubkou, dobrý den.
4: Tady je Filip Karlovarsko, já vás zdravím, dobré ráno.
0: Filipe, taky vás zdravíme. Tady je věta od Dáši Honcové.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Tak co myslíte, Filipe?
4: Aladina.
3: Aladina.
0: Jsme tam. 18,5 ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Ne, není to Aladin.
3: Ale je to hezký.
0: Víme,
3: je
0: kam
3: hezký,
0: ti míříte,
3: přesně
0: no.
3: Přesně tak.
0: Mějte se krásně, zdravíme na Karlovarsko.
4: Další.
0: Jasný, naslyšenou. Hezky ráno, 500 k tomu. Pozor!
3: Je tam 19 tisíc a pozor, Míro, znamená to jedno jediné. Pokud to nepadne ani u Robina, ani u Jany s Vojtou, tak tam ráno máme 20.
0: Tak.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Spolu s námi na frekvenci jedna herečka Nela Boudová. Ještě připomeneme, že 28. května premiéra v Uherském Hradišti na poliklinice terapie. Jak vy tam budete jezdit do toho Hradiště? Jako jste řidič a jezdíte autem, užíváte si to nebo pěkně vlakem?
1: No, tak dneska pojedu se psy, takže jedu autem, ale normálně myslím, budu jezdit vlakem a rozhodně si myslím, že je lepší jet do Uherského Hradiště vlakem, ale protože teď tam pojedu na 3 dny, tak...
2: A pejsci jezdí s váma, jo?
1: Pejsci jezdí.
2: Kdo je hlídá, když koučujete v zahraničí?
1: No, mám hlídačku.
2: Hlídačku,
1: jasně.
2: No a co dalšího? Nějaký divadlo ještě k tomu přihodíme? Film, seriál? Nebo tohle je 100% teďka?
1: Tak teď je to, co mě jako, čím žiju, ale samozřejmě těch divadel je hodně. Hraju v divadle Komorní kalich, hraju v divadle Palas, na Fidlovačce mám svoji oblíbenou hru Věštkyni, kterou napsal Tomáš Svoboda. Pak také hrajeme s Ilonou Svobodou, Mášou Málkovou, hru, která se jmenuje Šplouch. A ještě bych zapomněla na Ondru Voleníka, promiň Ondro, takže tam jediný muž je to o třech sestrách, kterým padá dům na hlavu, režíroval to Petr Vacek a to vlastně máme pražskou premiéru 30. Takže to je za 4 dny.
0: Vy jste takovej premiérovej typ?
1: Teďka se mi takhle sešlo, takže Šplouch určitě taky výborná komedie podle mě. Kdo má starosti s domem, přijďte se podívat.
2: Každej.
0: Ještě býváte nervózní u těch premiér, anebo už to tak berete jenom jako jeden z dalších dnů?
1: Maličko, musím říct, že úplně maličko. Myslím si, že teďka před terapií trošku budu, protože ten prostor bude jiný, takže to nejsem jako úplně zvyklá, ale kdyby mě to mělo nervovat, kdyby mi to mělo víc brát, než dávat, tak to rozhodně dělat nebudu. Já si myslím, že člověk by si tohleto měl fakt hlídat, jako aby mu žádná profese nebrala víc, než dává.
0: To je hezky.
1: Nejde to vždycky, chápu, nebo jde to vždycky, ale lidi si často myslí, že to nejde. A já se potřebuji živit, já tam musím chodit a tak, ale nemusíte. Kdybyste měli odvahu, lidi by měli mít odvahu změnit ty věci a jít jinam, tak se vám bude žít líp. Je to často o odvaze, žít si po svém.
0: To je hezká tečka, bych řekla.
2: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Herečka Nela Boudová byla s námi na Frekvenci 1. Díky moc.
1: Já moc děkuju, krásný den vám všem přeju. Frekvence.

0: Přicházíš s láskou.
1: To je krásný.
0: To je úvod pro Miloše.
2: Ano, ahoj. Jsem tady.
0: Přicházíš s láskou.
2: Vždycky.
0: Vždycky.
2: Srdce na dlaní. Každý den.
1: Přesně.
2: Každý, minimálně pracovní den. Od pondělí do pátku, mezi 9. a 10. přicházím s láskou.
1: Ochoten se rozdat.
2: Ano, přesně tak.
0: Tak jo, tak to jsme zvědaví, čím se dnes rozdáš. Za
2: ano.
3: Pět hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro vás Lucie Černá, krásné ráno.
4: Hezké ráno, Evropu zasáhnou tropy z Afriky. Do Prahy dnes dorazí izraelský minister zahraničí Sár. D7 na Chomutov uzavřela nehoda, D11 na Prahu pak hlásí hromadnou nehodu. Na Evropu se žene teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům. Ve střední Evropě naměříme 30. Vysoké teploty by navíc mohly vydržet až do příštího týdne.
5: Jak píší Novinky.cz, k nám by měl teplý vzduch dorazit o víkendu. Teploty v Německu, Česku či Polsku můžou stoupat k 28 stupňům, někde možná až k tropické 30. Teploty by mohly zejména na jihu a jihozápadě Francie stoupat i nad 30 stupňů, což může být až o 10 stupňů víc, než je pro toto období typické. Některé modely pak naznačují, že by teplý vzduch mohl nad střední Evropou setrvávat i v příštím týdnu a tropické teploty by se mohly objevit na více místech. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí Sár. Hlavní program čeká ministra zítra, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Návštěvu izraelského protějšku oznámil Macinka minulý týden. Z jeho programu vedle bilaterálního jednání avizoval účast na česko-izraelském podnikatelském fóru. Součástí delegace budou desítky izraelských firm. Složení poslanecké sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud totiž odmítl poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Šlo o stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Ten žádal, aby

0: Nyní trenér Pep Guardiola po sezóně uzavře desetileté úspěšné působení u fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč se má podle BBC rozloučit po nedělním závěrečném utkání Premier League před domácími fanoušky s Aston Villou. Přestože má smlouvu ještě na rok, jeho nástupcem na lavičce se zřejmě stane někdejší kouč Chelsea Enzo Maresca.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, během dne ale naroste kupovitá oblačnost a místy se objeví přehánky nebo i slabší bouřky. K večeru pak srážky ustanou a mraky se znovu rozpustí až na skoro jasno. Teploty nám vystoupí na 17 až 22 stupňů.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A D11 hlásí hromadnou nehodu, D7 je pak zavřená.
3: Nesouvislou kolonu evidujeme na D1 na Prahu od Ostředku na 34. kilometru až do Prahy. V této koloně se stala dopravní nehoda nákladního a osobního auta na kilometru 9. Nehoda 6 osobních vozidel komplikuje dopravu také na příjezdu do Prahy po D11 přímo v nájezdové větvi na Pražský okruh směrem k Černému mostu. Bude vás to stát 20 minut. Do kolony najedete újr na kilometru 8. Dálnice D7 je uzavřena kvůli havárii kamionu na 75. kilometru směrem na Chomutov. Policie provádí odklon dopravy na kilometru 75 exitem Drouškovice. A velké zdržení je na Pražském okruhu také směrem na Ruzyni mezi Jesenicí a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A po zprávách 9 už se můžete na Frekvenci 1 těšit na Miloše Pokorného. Jsem tady,
4: hezké ráno. Tak, máme úterý 19. května. Ivo slaví svátek. Takhle začínáme pokaždým, že nikdy nechci zapomenout na ty, co mají svátek. Spousta kamarádů už mi to vyčetla, že jsem na to někdy zapomněl, zrovna když měli svátek oni. To si mi nemohl popřát, tak to dělám standardně. Ještě jednou užijte si to. No a dneska tady mám takové jedno téma, která se týká legendárního filmu, legendární knihy, která v příštím roce bude mít pokračování. Tak se na to za chvíli podíváme a mě bude zajímat, jakou knížku máte vy absolutně nejradši a kterou byste třeba i chtěli sfilmovat, pokud už sfilmována nebyla. Tak hezké ráno.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Posloucháte úderní frekvenci 1 mezi 29 hodinou, no a já jsem říkal, že mám tady jednu zprávu, která se týká jedné legendární knihy a jednoho legendárního filmu, a teda film jsou tři díly. Pokud jste někdy viděli, ale určitě slyšeli o knize nebo filmu Kmotr, tak mám skvělou zprávu pro fandy této trilogie, protože já mezi ně patřím, protože v příštím roce by měla být kniha, takzvaná čtyřka Kmotra. No a já jenom doplním, že tento film natočil italoamerický režisér Francis Ford Coppola na základě románu dalšího Itala Maria Puza. Je to legendární film, získal několik Oscarů, herci typu Robert De Niro, Al Pacino si tam pozbírali Oscary taky a vlastně veškerá plejáda těch lidí, co spolupracovali na filmu, tak je to kariérně posunulo a nebo za to byli oceněni a samozřejmě zahrali si tam legendy typu Marlona Branda. No a tahle ta čtvrtá kniha, která vyjde příští rok, kde je velká pravděpodobnost, že by měla být i znovu sfilmována, protože kdo by nesah po takovýhle materiálu, by tentokrát měla být hlavně o jediné dceři Dona Corleona a to byla jeho dcera Connie, kterou skvěle zahrála Talia Shire, kterou možná znáte taky jako manželku Rocky Balboy, taková ta tmavá italka nenápadná, která prostě byla životní partnerkou potom tohoto legendárního filmového amerického boxera. No a tento příběh by měl být hlavně vlastně se odvíjet od jejího příběhu, protože ti hlavní hrdinové u své příběhy měli v těch předchozích dílech. Takže příští rok kniha, zároveň velmi pravděpodobně i časem film. No a vzhledem tomu, že já jsem říkal, že pro mě tento film a tato kniha patří mezi mě úplně top. Co se týče filmu, tak je to úplně můj top film a co se týče knih, tak ji řadíme minimálně mezi první tři knihy. Tak by mě zajímalo, jakou knihu vy řadíte na svoje první místo. Tak tedy, telefon do studia 257-400-999, 736-300-444, to jsou SMSky, pak je tady můj Instagram, anebo namluvíte na apku Frekvence 1 30-sekundový záznam, který my neupravujeme a kde vy si můžete říct svůj názor. Budu moc rád, když mi zavoláte, napíšete, co je pro vás osobně vaše kniha knih. U mě to jasný.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: To je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl.

0: Frekvence 1, no a píše mi tady Jana, čtu hodně literatura, faktu, ale taky detektivky, nicméně asi tu top knihu neurčím, ale určitě mezi ně bude patřit kniha Hlava 22. Tak, souhlas, píše Karel Švejk, jednoznačně, čet jsem několikrát a ve filmové podobě s panem Hrušínským absolutní perla a hlavně výkon Miloše Kopeckého bez diskuze. Tak, souhlas, no a pak tady mám, píše Matěj píše, Kmotra mám strašně rád, viděl jsem ho několikrát, knihu jsem nečet a určitě doplním, protože i knížka je prý skvěle napsaná, nebo vlastně předloha filmu od Maria Puza. No a pak tady je Markéta píše, čtu tak 4 knihy za měsíc a mezi mé top knihy patří detektivky Ed McBaina a dalších skvělých autorů. Tak přátelé, stále můžete volat, psát, jakou máte vy osobně top knihu, nemusí to být jedna jediná, může jich být víc, ale pokud máte tu jednu jedinou, jako já mám toho Kmotra, tak volejte, pište, budu rád. Hezké ráno.
1: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
2: O novinkách pojišťovny Direct.
3: Už dnes 16.40.
1: Jen na frekvenci 1.
4: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
5: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
0: Je tady Lucie Černá, jsou tady malé zprávy na frekvenci 1,5. Lucie, tvoje kniha knih?
6: Bible.
0: Já jsem to tušil, že to řekneš. Já jsem to věděl.
6: Už mě znáš.
0: Ty hodně jezdíš do amerického hotelu. Otevřeš šuplík a co tam je? Načatý žvejkačky a nebo...
6: A Bible. Přesně tak. No, tak. Hezké dopoledne. Někdejší blízký spolupracovník bývalého prezidenta Miloše Zemana Vladimír Kruliš na konci dubna skončil v České národní bance. Informaci servu neovlivní potvrdil mluvčí centrální banky Jakub Holas, podle kterého Kruliš skončil pracovní poměr dohodou. Server s odkazem na nejmenované zdroje napsala, že Krulišově odchodu z ČNB předcházely neschody s guvernérem Alešem Michlem. Kruliš svůj odchod nekomentoval. Aktuální složení sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského libereckého lídra Spolu Petra Beitla, který zpochybnil systém i výsledek voleb. Jaderná elektrárna Temelín použila novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologii s názvem Cold Spray, která umožňuje opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu, využil Temelín jako jedna z prvních jaderných elektráren na světě. Jakub Dobeš slaví s Montrealem postup do semifinále Stanleyova poháru. Český golman měl v rozhodujícím 7. duelu 37 zákroků a pomohl k výhře 3-2 v prodloužení nad Buffalem. Teď čeká kanadský tým Carolina.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: A kolony čekejte na D5 i D11.
7: Příjezd do Prahy po D5 se kazí na 10 minut od 5. kilometru. Pokud pokračujete dále na Pražský okruh směrem na Modlatice, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. A 20-minutové zdržení je na příjezdu do Prahy po D11. Může za to nehoda na 8. kilometru a jiná nehoda, která se šetří přímo na nájezdové větvi na Pražský okruh směrem k Černému mostu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: píše Petr, jak kniha, tak Funk Motor patří mezi mé nejoblíbenější, obojí jsem absolvoval několikrát, vřele doporučuji i tu knihu. Skvělý, píše mi Marta, 100 roku samoty Marquez, nebo jak říkala Lucie, kniha knih, a to je samozřejmě Bible. Máme telefon, hezké ráno.
1: Haló,
0: hezké ráno, tady je frekvence 1.
1: Dobrý den. No, já, mluvíte o knihách.
0: Přesně tak.
1: A já, prosím, ano. Já si vzpomínám, že jsem četl za mladá, když jsem byl malý kluk, tak lepší jdou bojovat a nebali se smrti.
0: Takže válečná tematika. Máte rád váleční romány?
1: Ano.
0: No tak
1: a já si myslím, že kdyby se sfilmovaly tyhle dvě knihy, nebo já nevím, podobný, protože určitě by si to zasloužilo, tato téma po těch perzekucích, co bylo za komunistů, že by opravdu ty lepší si to opravdu zasloužili.
0: Tak zaplať pánbu třeba
1: protože se o tom málo mluví.
0: Zaplať pánbu za film třeba Jana Svěráka Tma modrý svět, který se myslím velmi povedl. A nebo Nebeští jezdci, který mám taky rád, to vlastně černobílej film, ještě pokud se nepletu, a ano, taky skvělý o českých lecích. Tak určitě ještě další film s touto tématikou by byl určitě nejen žádaný, protože si myslím, že má spoustu fandů tato tématika. Konec konců i americký film Pearl Harbor v té hollywoodské produkci
1: měl velký
0: úspěch. Myslím si, že tohle jsou filmy, které se mají vlastně točit pořád. A děkuju vám za váš tip.
1: Já taky.
0: Mějte se hezký den, naschledanou.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.

0: Tak mám tady došle vaše názory na knihy. Píše mi Martin, mám rád literaturu faktu, takže třeba doporučím knihu Henry Kissingera, bývalého ministra zahraničí Spojených států, Uspořádání světa. Jedna z nich, které mám opravdu rád. No a tady jste mi ještě napsali jednu informaci, zprávu. Dobrý den, čtu hodně a mojí oblíbenou knížku je Svět podle Garpa, jasně, od Johna Irvinga. Kmotr je pro mě filmová klasika, Irena. A Ireno, když tak si to zkuste přečíst. Je to ještě jako rozšířenější pohled na rodinu Corleonu. No a pak tady mám ještě Magdu, ta píše, mám ráda detektivky, mám ráda literaturu faktu, mám ráda historické knihy a mám ráda taky toho Švejka zmiňovaného, tak taky fajn. A už je tady Martička, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Já jsem tady měl dneska téma, protože se příští rok bude, ne točit, ale vyjde čtyřka Kmotra a velmi pravděpodobně se bude i čtyřka točit. Myslím, že si to filmaři nenechají ujít. Jakou ty máš ráda knížku, kdyby si na první dobrou? Kromě vkladní.
1: To už neexistuje. Počkej, točit Kmotr a pak se ptáš na knížku?
0: No, že původně knížka Kmotra od Maria Puza byla vlastně předloha filmu a dostali jsme se ke knihám. Taková ta zásadní na první.
1: Ježiši, Maria, já čtu docela hodně, ale teďko mě nenapadá žádná knížka, která bych řekla, můžu ti říct, kterou jako jsem zrovna dočetla Svatebčany, knížka, ale já nikdy nevím, od koho to je. Ta se mi moc líbila, to je teďko zrovna nová, nebo nová, dostala jsem jich od Ježíška a tam se tak hezky zamýšlí nad životem u takového veselého, neveselého příběhu, trošku romantiárny. Mám ráda knížky.
0: Tak stačí. Hezký ráno.

0: stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
9: Právě vychází nový týdeník televize. Herecká legenda Iva Jančurová slaví 85.

0: filmy uvidíte v televizní premiéře. Nový týdeník televize právě v prodeji.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: 2 sekundy po 10. hodině, my jsme přesní. Ano, ano, je tady Lucie Černá s humorem.
4: Hezké dopoledne.
3: Krásné dopoledne.
4: Krolik skončil v České národní bance, mohu za to neschody s guvernérem Michlem. U soudu v dozimetru svědčí kandidát na primátora Portlík. Příjezd do Prahy po D11 blokuje nehoda. Vladimír Kruliš, někdejší blízký spolupracovník Miloše Zemana, před pár dny skončil v centrální bance. Informaci potvrdila Česká národní banka. Webu neovlivní potvrdil i mluvčí centrální banky Jakub Holas.
5: Podle mluvčího Kruliš ukončil pracovní poměr dohodou. Web s odkazem na své nejmenované zdroje napsal, že Krulišově odchodu z centrální banky předcházely neschody s guvernérem Alešem Michlem, Zemanův bývalý protokolář. Přitom podle webu neovlivní.cz v minulosti sehrál klíčovou roli při jmenování Michla guvernérem. Kruliš svůj odchod nekomentoval. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Obvodní soud pro Prahu 9 dnes opět projedná korupční kauzu při zadávání veřejných zakázek v dopravním podniku hlavního města Prahy. Jako svědka předvolal starostu Prahy 9 a kandidáta ODS na primátora Tomáše Portlíka. Ten na začátku svého líčení zmínil nestandardní jmenování Petra Vitovského do čela dopravního podniku. Portlík byl ohledně kauzy dozimetru u výslechu na policii už v roce 2022. Podle svých slov se nesrovnalosti u zadávání zakázek sám upozorňoval. V Havlíčkově Brodě budou už od zítřka jezdit lidé v MHD zdarma. Kvůli rekonstrukci totiž bude uzavřený velký silniční most přes Sázavu. O tom, že bude po dobu přestavby mostu městská hromadná doprava zadarmo, dnes rozhodla městská rada. Mimořádným opatřením chce zmírnit dopady uzavírky na dopravu. Ruská armáda dnes zahájila třídenní cvičení zaměřené na jaderné zbraně. Zapojí se do něj tisíce vojáků. Probíhá v době, kdy Kyjev stupňuje dronové útoky a kremelský vůdce Vladimir Putin míří do Číny. Zítra tam se svým čínským protějškem Xi Jinpingem bude jednat o nejdůležitějších a nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového

0: příjemné mezi 17 až 22 stupni.
1: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A příjezd do Prahy po D11 se teď blokuje nehoda.
3: Půl hodiny naberete u nehody na 8. kilometru dálnice D11 na Prahu. Kolona začíná na kilometru 12. 30 minut naberete na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Jesenicí a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A 15-minutové zdržení je na příjezdu do Prahy po D1 mezi 9. a 5. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A je po zprávách, to znamená jediné. Celou hodinku tu máte Martu Jandovou.
4: Ano, to je výhra.
0: Ano, je.
4: Lucinko, krásný den přeju.
0: Tobě
4: krásný
0: taky, děkuji.
4: Zítra zase. A já vás všechny zdravím, nádherný den přeju. Máme úterý 19. května, pár minut po 10. hodině. To znamená 56 minut přede mnou, mlha za mnou, mlha nade mnou a Robin taky za chvilku přede mnou. Já vám přeji krásný poslech a pojďme to spolu rozjet. A tady je No Name a Ně, alebo Áno. Já jsem proto Áno.
2: Co se děje?
5: Co se děje?
2: S Martou Jandovou.

0: Markétou Jandovou.
1: Já mám pro vás dneska absolutně jako peckoidní příběh. Nedávno jsem na to narazila někde v hlubinách internetu a strašně mě to zaujalo. Jsou to takový ty historky, který člověk vlastně normálně jako nikde neslyší, nebo aspoň teda já jsem o nich neslyšela, tak aspoň tak. Tak se to představte, je to teda o Michaelovi Jacksonovi, který měl vlastně jeden ze svých, vlastně to byl jeho úplně poslední koncert, kdy on hrál jako za sebe, jo. Pak už vystupoval jenom na nějakých různých beneficích, takže tady to byl takový jeho jako obrovský poslední koncert jeho života. A tady ten koncert se odehrál v Madison Square Garden, že jo, v té legendární vlastně obří hale v New Yorku. A to datum, tak bylo to v roce 2001, ale pozor, bylo to 10. září, jo. Jeden den před tím 11. zářím, kdy letadla narazily vlastně do dvojčat do věží. No a Michael Jackson tam měl tady ten obrovský koncert, to Madison Square Garden, oslava 30 let kariéry, vlastně bylo tam plno hvězd, obří show samozřejmě. A jen vlastně pár hodin potom to přišlo, jo, tady ten teroristický útok. Michael byl to ráno 11. září ještě pořád v New Yorku, samozřejmě on teda bydlel někde na Manhattanu v hotelu a dokonce se vypráví historka, že to dopoledne měl jít právě na World Trade Center na ty dvojčata někam vrátit šperky, který na tom koncertě nějak měl, ale prej zaspal, což teda u něho nedokážu představit, protože podle mýho odhadu, takhle co jsem viděla, slyšela, četla, tak byl hrozný perfekcionista, ale je to vlastně úplně pochopitelný, že po takovém koncertě zaspal. A on zaspal a tomu prej pravděpodobně zachránil život. Co se mi na tom líbí ještě nejvíc a co opravdu jako lidi komentovali pod tady tím příspěvkem, hodně to jako samozřejmě Američani, že třeba jejich rodiče na tom koncertu byli a že si nahlásili pozdější příchod do práce a spousta z těch lidí pracovalo právě na těch dvojčatech, na těch budovách, na World Trade Center a že kvůli tomu, že šli pozdě do práce kvůli koncertu, tak jim to vlastně zachránilo život. Jo, ten koncert Michaela Jacksona. No pak ještě další příběh, to už taky se teda jako tvrdí, že je to jako vyvrácený, ale spousta lidí to věří, dokonce je o tom i nějakej na YouTube nějakej jako dokument natočený, protože po těch útocích samozřejmě přestala lítat letadla, jo, tak vznikla tady ten, jako tady ta nejbizarnější storka, protože na tom koncertě byla i Elizabeth Taylor a Marlon Brando. No, oni si všichni potřebovali nějak vrátit do Kalifornie a naletěli letadla. Tak si prej, Michael Jackson, Elizabeth Taylor a Marlon Brando si prej půjčili nějakou káru a jeli spolu road trip právě až do Kalifornie. Prej teda zastavovali všude na fast foodech, protože Marlon Brando měl prej pořád hlad. Jak někdo říká teda, jako, že to vyvrátili, že Elizabeth Taylor prej zůstala v New Yorku a šla se modlit do kostela za všechny ty lidi, kteří tam zemřeli, ale člověk neví. Prostě nikdo úplně neví, co z toho je 100% pravda a co je hollywoodská legenda. Jistě je jedno, ten koncert toho 10. září 2001 byl opravdu posledním velkým koncertem Michaela Jacksona, protože potom 11. září už nikdy normálně nevyrazil na světový turné a zpětně to vlastně působí jako konec jedné hudební éry. Tak to říkáte, to je historka, co? Jako, jestli to je pravda, já bych ten film chtěla vidět, jak Marlon Brando, Elizabeth Taylor a Michael Jackson spolu jedou road trip do Kalifornie. No nic, další příběh za chviličku, jak to nejlepší z muziky, užívejte si Frekvence 1.
0: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl

0: Markétou Jandovou.
1: Zrovna jsme doposlouchali krásnou starou písničku od takhle I Wanna Know What Love Is od kapely Foreigner. Tak jsem si k tomu našla taky právě nějakou historku, protože je to vždycky fajn o té písničce něco vědět. Je to vlastně rocková balada, že jo? Chci vědět, co je láska. Jenomže ten frontman, jo, Lou Gramm se jmenoval, a zakladatel kapely Mick Jones, oni se tenkrát v kapele prej už dost hádali a byli úplně jako rozdílný povahy a právě z toho napětí prej vznikla tady ta jedna z nejslavnějších love songů, jo, 80. let. Teďko teda ta nejlepší část, že ten obrovský gospelový sbor v refrénu, který tam je slyšet, tak to není žádný trik, to nejsou ani žádný lidi tisíckrát nahraný vedle sebe ve studiu, ale opravdu to zpíval ten slavný sbor New Jersey Mass Choir. Jo, a díky tomu vlastně tady ta písnička má ten duchovní feeling. Dokonce se někde tvrdí zase v jiném článku, že tady ten sbor se prý nejdřív pomodlili otčenáš, než začali zpívat a nahrávat. Další zajímavostí je, proč se kapela jmenuje Foreigner. Foreigner znamená vlastně cizinec. A je to proto, že v té původní sestavě byli jak Britové, tak Američani. A prostě ať byli kdekoliv, tak jeden z nich byl vždycky prostě cizinec. Tak to brali jako dobrý, jako že tak se kvůli tomu budou jmenovat Foreigner. No a ještě něco o jiný písničce. Určitě znáte i tady tu písničku od nich, která se jmenuje Cold as Ice.

písnička prý vznikla úplnou náhodou. A to, kdy ten Mick Jones měl prý připravenou jinou zpěvačku na ten demáč, jako na natočení toho demosnímku. Ale ona nepřišla, tak si to prostě naspíval sám. Nějak improvizoval, no a byl to jeden z největších rokových hitů historie 80. let. Jinak mimochodem Foreigner mají dodnes obrovský čísla v rádích, jak vidíte, hrajeme je u nás v České republice a v Americe. Tam patří furt mezi nejhranější rokový kapely vůbec a předloni dokonce se dostali do rokové

0: tentokrát k narozeninám, já se těším na tu party.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května. Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Na dálnici D11 se stala dopravní nehoda na 8,5 kilometru ve směru na Prahu. Počítejte před tímto místem s kolonou asi na půl hodiny. Další kolona je na Pražském okruhu, kde je blokové odbavování obou tunelů ve směru na letiště vlivem silné dopravy. Nyní provoz zastavuje před exitem Jesenice. A 10 minut vlivem silné dopravy se také nabírá na dálnici D1 u Holubic ve směru na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Narozeniny už jsou tady a musím říct, slavných lidí, těch tady je teda nabito, ukázek spousta. Teď pojďme na vás, mám tady i pár telefonních čísel a zkouším hned to první. A je to zavolání k narozeninám Tetě Zdeně. Zdeno, to mě připomíná ženu pod kořenem. Zdena, jak se z toho udělala operní písnička tenkrát.
1: Prosím.
0: Dobrý den, mluvím s paní Zdenou?
1: Ano.
0: Milá Zdeno.
1: Mluvíte.
0: Já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože Gábela Budínová mi řekla, ano, že jste její teta a že dneska slavíte narozeniny. Zdeničko!
1: Děkuju.
0: Že máte výjimečné jubileum 50 let. To je krása.
1: Ano.
0: No a tady píše, jo, připadá vám to, je to v pohodě ta 50, co vy na to?
1: No, docela jo, někdy jo, někdy ne.
0: Ale to číslo je docela obludný, že jo? Já už to mám za sebou. No. Ta trojka tam byla hezčí na začátku, určitě.
1: To ano, to s tím souhlasím.
0: No, ale tak musíme to brát takový, jaký to je, a užívat si to naplno, že jo?
1: Asi tak nějak.
0: No a Gábina tady píše, tetička je takový poklad naší rodiny, když může, pomůže a nesleduje hodiny. Srdce na správném místě má, doufám, že už teď se usmívá. Přejeme ti hlavně zdraví a splněné sny, ať máš stále zajímavé dny. Máme tě moc rádi, tvoje neteřinka Gáby s rodinou a Haberu jsme hráli před chvilkou pro vás, který ho máte ráda. Takže ještě jedno i od nás, od celý Frekvence 1, vám přejeme opravdu nádherný narozeninový den. A ať máte furt kolem sebe tu vaši rodinu.
1: Děkuju.
0: A Gábina je vaše jediná neteř? Jo.
1: No. Jediná není, ale jedna z neteří.
0: No tak já doufám, že víkend přijde brzo, že bude nějaká oslava.
1: Trochu později bude oslava. Až v červnu.
0: Dobře, tak to aspoň bude lepší počasí.
1: Ano, kvůli tomu počasí právě to.
0: No tak jo, tak milá Zdeničko, mějte se krásně ještě jednou. Všechno nejlepší k narozeninám a užívejte dne.
1: Děkuju.
0: Nashledanou.
1: Děkuju moc. Mějte se hezky, nashled.
0: Vy taky, nashledanou. Další přání jde synovi, který má Kristovy léta. 33. narozeniny je to inženýr Martin Kokoška. Míro můj, mímo můj, Kristovy léta dnes, věk, když už toho hodně víš a znáš a co ne, tak svou pílí a zvědavostí. Ty sám najdeš a načteš. A nebo si koupíš další bychle v japonštině, jak tě znám. Jsi pro mě pořád ten neuvěřitelný ve své skromnosti, ten hodný, modrooký malý kluk. A já jsem hrdá, jaký z tebe vyspěl obrovský gentleman s dobrým srdcem. Všechno nejlepší od maminky, mamči. No a potom ještě, a to je taky na dnešek, ano, koukám, Radkovi Říhovi k 38. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka a ať už se na něj konečně usměje štěstíčko. Tak já už se na něho směju, celá Frekvence taky a jdeme na ty slavné. Dneska slaví narozeniny zpěvák z Londýna, Sam.

chceme, když svítí sluníčko. Taky Grace Jones. Grace Jones je nejen zpěvačka, ale i herečka. Dokonce hrála i v James Bondovi. Taková vysoká, krátký sestřih. Hustá žena. Grace Jones. Málo

19. května se taky narodil Joey Ramone z kapely The Ramones, ale narozeně nevystavil i humanitární pracovník, pan Nicholas Winton, který velice, velice hrdině zachránil 669 převážně židovských dětí před transportem do koncentračních táborů. Dožil se krásných 106 let a za svůj čin dostal řád britského impéria. On tenkrát posílal vlaky s těma dětma, který právě měli odjet vlaky trošku jiným směrem. Poslední vlak bohužel už neodjel, ale i tak 669 dětí. Tak všecko nejlepší na jeho mráček a vám krásný.

0: Spočítaj ma, koľko ma je.
1: Spočítaj ma.
0: Všetky drobné prerátaj.
2: Takže tady Robina má skvělou náladu. Čau, Robine.
3: Já miluju toho Richieho, prostě. Richie Miller.
2: Robin Miller. Je tady, Robin Miller. Je tady. A jsem rád, že tady seš, protože toho největšího oslavence jsem si nechala až na tebe.
3: Kdo?
2: Dnes slaví 85. narozeniny. Nejlepší paní, dáma, herečka.
3: Řekni to.
2: Iva Janžurová.
3: Wow. Marti. Pokud takže se nepletu, má 85.
2: Ano.
3: Ty jo, my chceme popřát všechno nejlepší, ale pojďme si něco pustit.
2: Pustoťme.
4: Dobrý den, paní Nováková.
5: Dobrý den.
4: To je dneska krásně, co?
5: Krásně to je.
4: Překrásně. A máte nádherně bílý prádlo.
5: Já? To je
4: jo. No jo, jako ze škatulky, že jo? Ach jo. Ne! Moje prádlo! Přeberete si ho k té vaší americké pračce. A další odvetný akce budou následovat!
2: Ona je prostě nejlepší. Víš, co je vtipný? Včera jsme přece přáli k narozeninám její dceři. Sabině Remondový, teď se to kontroluje, oni jsou fakt den od sebe. To znamená, že Ivuška tenkrát ještě ležela v porodnici, když slavá své narozeniny a dneska teda doufám, že budou mít obrovskou party, protože paní herečka Sabina Remondová, vlastně ona, když zavřeš oči, tak někdy úplně zní, jak její maminka, jak Iva. No a Iva dneska narozeniny, všecko nejlepší.
3: Hlavně zdraví.
2: Hlavně to zdraví a vždycky nějaký důvod k úsměvu.
3: Přesně tak, protože ještě nám tady píše Podřipská střela.
2: No.
3: Robine, mohl bys poslat pozdrav do Ústecké Masarykovy nemocnice. Maminka je tam po těžké operaci hlavy, dává to a moc děkujeme personálu JIP3, zdravíme. Oh. S respektem děkujeme. Mamka Hanka z Milešova, zdraví kluci Honza a Pavel, tak my taky zdravíme a držíme palce.
2: Ano, samozřejmě držíme palce a pozdravujeme všechny v nemocnici. Mějte tak se krásně, tobě Robine, hezký den. Naschledanou.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Je to tak, jsou tady minutu po 11. Ondřej Albrecht.
12: Hezké dopoledne. V pražských Zábělicích se srazila tramvaj s autobusem. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém končí ve funkci. No a zdržíte se na dálnici D11 při příjezdu do Prahy. V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem, zranilo se několik lidí. U nehody zasahují policisté, hasiče i záchranáři. Policisté na síti X napsali, že upozorní řidiče, že z důvodu poskytování pomoci raněným a vyprošťování řidiče je v místě omezen provoz. A národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit. S informací přišla Česká tisková kancelář. Nově totiž budou spojené dvě agendy, a to národního koordinátora pro péči o duševní zdraví a také pro protidrogovou politiku. Tuto funkci bude nově vykonávat psychiatrička Dita Protopovová. Ta v roce 2017 vystavila lékařský posudek o zdravotním stavu premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Béma přitom Babiš do funkce jmenoval 16. ledna, kdy ho označil za skutečného odborníka. Jaderná elektrárna Temelín jako jedna z prvních na světě použila metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Jak to přesně funguje, vysvětlil Frekvenci 1 mluvčí jaderné elektrárny Marek Sviták.
1: Umožňuje nanášet kovový materiál s přesností setin milimetrů bez nutnosti klasického svařování a tepelného namáhání, což výrazně snižuje riziko poškození materiálu. Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při

0: že v 7. zápase série druhého kola playoff NHL proti Buffalo 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference, kde se pak střetnou s dosud suverénní Karolínou.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploty dnes budou 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 12. Bude převládat polojasno nebo oblačno. Večer čekáme na Moravě a ve Slezsku i jasno. Naopak v Čechách se večer může i zatáhnout.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: S kolonou počítejte při příjezdu do Prahy po dálnici D11 mezi 16. a 8. kilometrem. Aktuálně je tam zdržení zhruba na 20 až 30 minut. Aktuálně se zdržíte také na silnici číslo 3, a to ve směru na Tábor, a konkrétně je to na kilometru 43. No a s menší kolonou potom počítejte ještě také před Brnem na dálnici D1, kde se aktuálně zdržíte na 213. až 211. kilometru. Tak šťastnou cestu.
3: Pojďme na to, 5 minut po 11. Na frekvenci 1 už je tady moje maličkost, byl jsem krásně uveden, samozřejmě za to patří velké díky tady Ondrovi, no a já už to můžu odstartovat. Nebo máš ještě něco na srdíčku?
0: Mám to říct, ať se jako cítíš jako líp?
3: No jasně.
0: Dobře, tak tolik informace z dopravy a nyní dámy a pánové, ano? Robin Sobek.
3: Jo, děkuji. To je antré, to si vyprošuju, panečku, a já tahám drobáčky z kapsy rovnou, přátelé. Mám tady 19 000 korun, co drobáčky. To je obrovský aktuální bank posledního slova. Mimo jiné, Dagmar Honcová prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde, pokud na to přijdete i vy jedním jediným posledním slovem, tak za půl hodiny budete mít 19 000 korun v kapse. My držíme palce a jdeme hrát to nejlepší z muziky. Mňaga, Ždorp, J-Lo, anebo taky Martin Solveig, pojďme na to.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všude píšou bezúdržbová zahrada. Co to přesně znamená, že tam člověk nic nedělá, nebo že pak jen brečí trochu míně? Renata 46 Benešov. A já to nechci říkat jako znova, já vím, že už jsme to tady měli hodněkrát. Já nedám dopustit na indický běžce vlastně na ty kachny, co jedí ty slimáky. To vlastně se udržou taky sami, oni se sami navzájem i vyzobávají to peří, snědějí slimáky, dobře se na to kouká, udupou ti i tu hlínu, jak na to šlapou. Takže
3: a oni prostě žerou i trávu jako k tomu?
2: Všechno, oni
3: to právě, super,
2: prostě,
3: jo?
2: Oni jednou a ideálně prostě jednou ono zaprší, vyroste tráva, vyrojí se slimáci, on to poseká, vyžere slimáky, pohnojí to vlastně.
3: Když má trochu volna, podívá se i na ten topol vedle.
2: Přesně, jestli náhodou už jako nenašel čas, jo, všechno no. Jako i vlastně schránku ti vybere třeba poštovní, když má náladu.
3: No.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

0: To nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1. Belindu hrajeme minutu před půl dvanáctou a teď už budeme hrát o 19 000 korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A to předpokládám jedním z vás na čísle 257-400-999, protože právě teď můžete volat Frekvenci 1. Teď můžete hrát o velké peníze s větou, kterou tady připravila Dagmar Honcová, mimo jiné prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde. Pokud na to přijdete, tak ty peníze budou vaše. 257-400-999. Tak, kdo se dovolal jako první? Hezké dopoledne, kdo tam?
3: Dobrý den, tady je Zoja.
0: Zojo, tak, odkud?
3: Opavsko.
0: Opavsko. Dobře, jo. Připravena na... jako to se mě ptáte, jo, nebo?
3: Ne,
0: sice Opavsko.
3: Konstatuju.
0: Jo, to já nevím, Zojo, ale no? Každopádně připravena na hru, jdeme rovnou na věc.
3: Jo.
0: Jo, no, to je slovo do pranice, konečně. Tohle neznělo jako otázka, ale jako... oznámení, takže pojďme pustit větu Dagmar Honcové, která zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: atmosféru.
0: Atmosféru. Hmm. Tak kéž by to bylo to správné, trefné slovo, já držím palce a pojďme si tu větu pustit ještě jednou.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: sakra. Teda musím vám říct, že ta atmosféra je na bodu mrazu teď, Zojo.
3: No, je.
0: Co?
3: No, je.
0: No, sakra, co s tím?
3: Jsem smutná. Tak zase příště.
0: Zase příště. Tak se mějte na Opavsku parádně a zase někdy.
3: Naschledanou.
0: No, tak, aby ta atmosféra byla malinko lepší, tak tam přihodíme pětistovku, ne? Hned je to optimističtější, hned je ta nálada opravdu malinko lepší, je tam 19 500 právě teď a budeme hrát, nebo chcete-li pokračovat v půl páté odpoledne u Vojty s Janou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No a jak to s atmosférou vypadá na silnicích, to se rozvíme.
5: Na dálnici D11 se stala dopravní nehoda na 8,5 kilometru ve směru na Prahu. Počítejte před tímto místem s kolonou asi na půl hodiny. Na dálnici D1 se bouralo na 194,5 kilometru ve směru na Ostravu. Nehoda je na krajnici, ale v silné dopravě se tady nabírá zdržení okolo 5 minut. Na Pražském okruhu dochází vlivem silné dopravy k blokovému odbavování obou tunelů ve směru na letiště. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
6: Někdy padá na mě stín.

0: Cranberries, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, za chviličku 11:45. Já vás vezmu do muzea regionu Valašsko, protože Muzeum regionu Valašsko a taky další organizace a instituce ve Vsetíně připravují na pátek Vsetínskou noc. Takže si nic neplánujte na páteční noc, protože teď už máte plány jisté. Oni budou nabízet 15 stanovišť s doprovodným programem, soutěže, taky jízdu historickým autobusem. Ta akce se bude konat 10. rokem a je součástí Národního festivalu muzejních nocí. A celá ta akce začíná už v 5 hodin odpoledne. Nebo chcete-li v podvečer, no a skončí hodinu před půlnocí. Každé to stanoviště má ale v tomto rozmezí určenou vlastní otevírací dobu a nabídku programů. Co je důležité a zásadní, že vstup je převážně ve většině případů zadarmo a tím hlavním tématem toho letošního ročníku bude vesmír. Tak si myslím, že se máte na co těšit, protože všechny ty účastníky čeká například interaktivní výstava, vesmírná herna nebo oblíbené mobilní planetárium. Na hvězdárně se chystají prohlídky, bude tam zábava s astronomickou tématikou anebo taky pozorování dalekohledy. Knihovna potom připravuje trénink astronautů, tvoření s ufony nebo vesmírnou chill zónu. To všechno budete moct v tamním muzeu regionu Valašsko opravdu zažít. No a na programu bude třeba i nějaký ten tradiční koncert na terase před Domem kultury. Na zámku se představí pěvecké sdružení valašských učitelek a sbor. No, jak říkám, bude to veselé, takže pokud nemáte na páteční noc nic v plánu, tak si ani nic neplánujte a vyražte směr muzeum regionu Valašsko.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Každé ráno na frekvenci 1 s Janem Krausem, ovšem zítra společně s námi.
3: Nejznámější česká blondýna, přezdívaná Marilyn Monroe, Miluška Bittnerová.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Poněk.

čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak toto s námi od 10 k 5.

0: No mercy a please don't go, to nejlepší z muziky, a pojďme si dát starou, dobrou klasiku. Zatáčky. O, dál už pokračovat nebudu radši. Čechomor, Lenka Dustělová. A nebo také Ed Sheeran bude. Prostě bohatý výběr muziky, to nejlepší z ní, a budeme hrát po zprávách, ty se ráno už za chviličku.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Je to tady za pár sekund na chlup přesně 12. hodina. Zprávy má Ondřej Albrecht.
3: Hezké poledne. V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři aktivovali traumaplán. Od července nebudou ženy pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. A se zpožděním počítejte při příjezdu do Prahy po D11. Záchranáři v Praze aktivovali po srážce tramvaje s autobusem v Záběhlicích traumaplán. Podle prvotních informací se zranilo 15 lidí. Frekvence 1 to řekl mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
4: Tak my v rámci dopravní nehody tramvaje a autobusu v Chorovské ulici jsme okamžitě vyslali 4 posádky záchranářů, 3 posádky s lékařem, 1 posádku zdravotnické dopravní služby, inspektora, speciál EVA, včetně dosahových manažerských pracovníků. Dle těch prvotních informací se na místě nachází 15 zraněných osob. V reakci na to byl aktivován traumaplán s tím, že aktuálně ty záchranné práce v součinnosti s ostatními IZT složkami probíhají a další informace můžeme poskytnout až posléze.
3: Provoz je v místě omezen. Podle zveřejněných fotografií se autobus s tramvají střetli čelně. Jedna z odpůrkyň sjezdu sudeckých Němců si dnes na zasedání brněnského zastupitelstva přinesla sovětskou vlajku. Státní policie prověří, jestli nejde o propagaci komunismu. Městští strážníci, kteří jsou v sále, po vystoupení ženy zjistili její totožnost. Na místo pak dorazila státní policie. Sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně. V Česku bude poprvé. Od července nebudou ženy pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Na mamograf bude možné se objednat přímo. Všeobecná zdravotní pojišťovna o tom dnes informovala v tiskové zprávě a změnu potvrdil i prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Svaz sdružuje ostatní pojišťovny. Screening platí jednou za rok ženám na 45 let. Finále konferencí playoff NHL začne v noci na čtvrtek na západě zápasem hokejistů Colorado z Vegas. O den později odstartuje na východě série mezi Karolinou a Montrealem. O obou postupujících bude jasno nejdříve ve čtvrtek 28. května ráno středoevropského letního času, anebo nejpozději ve středu 3. června.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Teploměr dnes ukáže 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 12. Bude spíš polojasno nebo oblačno. Večer na Moravě a ve Slezsku bude i jasno. Naopak v Čechách se večer zatáhne a místy přijdou i přehánky.
5: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: S kolonou počítejte na dálnici D11 při příjezdu do Prahy. Aktuálně od 14. po 8. kilometr. Momentálně se tam zdržíte přes 20 minut. A další zdržení je potom taky na silnici číslo 3 na 135. až 136. kilometru na 15 minut. Tak šťastnou cestu teď už pokračuje, dámy a pánové. Robin Sobek.
2: On se to snad naučí, ten kluk. Děkuji za milé přivítání, nebo milý úvod. 3 minuty po 12. Já už přemýšlím úplně nad jinou věcí, nad 7 fakty Honzy Dětka, protože dneska se spolu podíváme vlastně tak trošku do roku 1984. Podíváme se zpátky do poloviny 80. let a budeme připomínat právě tento konkrétní rok a premiéru filmu Všemu navzdory, ve kterém slavný Jeff Bridges

0: Collins na frekvenci 1 a samozřejmě 7 faktů už okolo 12:15 odpoledne. Tak, buďte u toho, do té doby Duren Duren, Čechomorlenka Rusilová, dáme si taky zpěvačku Pink a aby toho nebylo málo, i Petra Jablonského v 12:30 a nebo za chvilku k obědu filmového odborníka. Je toho dost, pojďme na to.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Duran Duran na Frekvenci 1. My máme minutu po čtvrt na jednu odpoledne a před námi je malý předkrv v podobě filmového odborníka, to znamená v podobě dvou ukázek z českých, nebo chcete-li československých filmů. Dneska zavítáme do 70. i zároveň 80. let, tak uvidíme, jak to dopadne a jestli někdo z vás zvítězí. Pojďme na to, 257-400-999.
1: Frekvence 1.
2: Vyník se odstěhoval do Úpolce.
1: Filmový odborník.
0: Kdo pak se v úterý odpoledne stane filmovým odborníkem? Toť otázka. Je tady spousta telefonních čísel, volá vás poměrně hodně a to je dobrá zpráva. Tak já vezmu třeba toto číslo.
3: Jo. Jsem ani nevěřil.
0: Ježíš Maria. Ani jsme se nestěli pozdravit.
3: Době.
0: A už taková emoce, kdo tam?
3: Hospodský Jirka.
0: Jirko, takže ty voláš přímo z hospody.
3: No jasný.
0: Jasný. A ty máš kde tu hospodku?
3: Už jsme se bavili několikrát a tohle to si nevíš pamatovat. Kolikový český lípej, Kamenský Šenov.
0: No, teď tak jako je to pro tebe reklama, ne?
3: To je pravda.
0: No vidíš, tak ještě abys narváno.
3: Potřebuji pozivně trošku.
0: No vidíš, abys tam byl narváno. Tak jo, no tak dobře, no tak budeš reprezentovat nejenom tvoji hospůdku, ale taky Kamenský Šenov, uvidíme, jak to dopadne. Já myslím, že jsi dlouhou dobu měl vlastně čas na přípravu. Jo, Jirko, pojďme si říct. Doufám, že jsi trénoval. Co jsi dělal celou
3: Jasný.
0: Dobu? Nepil jsi píva jenom.
3: Celou zimu.
0: No.
3: Dávali jsme kuželník dohromady, jsme v neděli konečně otevřeli, takže.
0: Dobře, tak jo, ale koukal jsi i na filmy, doufám, ne? Trošku ses připravoval.
3: Jasný, no. To koukám furt na filmy.
0: Výborně. Tak jo, dneska to bude jednoduché, dneska ti pustím třeba, poslouchej tuto ukázku.
4: Zavři oči v rouku.
5: Ale, vykele to.
6: Dobré, trochu naturalistické.
7: Neříkal jsem, že ta ženská je blázen. Podřízla ho jako slepici.
0: No, a ta ženská hlavně dneska slaví narozeniny, Jirko.
3: Ty Varo, Janžurová.
0: Slaví 85 let.
3: Ale ten film nic neříkám.
0: To
3: bych to udělal na začátku.
0: Ježíš Maria, československá, tak trošku...
3: Malá sci-fi... nápověda.
0: Sci-fi komedie, no tak rok 1970.
3: Jo.
0: No, stačí jenom
3: ty
0: říct...
3: Vado.
0: No, ty Vado, to není. Stačí říct správný název, Iva Janžurová v hlavní roli. Filmu s panem Sovákem, panem Filipovským.
3: Jo, no, jste jedna vražda, stačí drahoušku.
0: Časomíra běží a je to těsně vedle.
3: Jste nevražda, stačí drahoušku.
0: Ne, ani kdyby si řekl 40 vražd, není to tak, protože se to plete a tohle je pane, vy jste vdova. Ha.
3: Jo.
0: No, ono se to plete samozřejmě.
3: No.
0: Těch filmů s paní Anžurovou bylo několik. Chápu, Jirko. No nic, no tak třeba to klapne v té druhé ukázce, v tom druhém případě. Já tady mám ještě jednu záležitost, která zní takto.
8: Řekl jsem, že napršel. No a že bude pršet tak dlouho, dokud ten pitomej příkaz neodvolaj. A jedou po nás, Honziku.
9: Ten klid, ten ocárek z mlíkárny.
10: Na zdárek, vážený soudruhu. Já tě zdravím mlíkarským pozdravem a doj. A ptám se, kde to vázne.
0: No, tak kde to vázne ten název?
3: Parta Hits.
0: Taky ne. Parta Hits, to je úplně
3: tak
0: mimo,
3: ne.
0: Musím říct, ale tohle je rok 1986, tohle je československé drama, které vlastně natáčel František Mudra s Pavlem Novým v hlavní roli. Pavel Nový exceloval v tomhletom seriálu.
3: Aha, tam se šel krampole, no.
0: Ne, Pavel Nový exceloval v tomhletom seriálu, samozřejmě těch herců, tam bylo mnohem více, kteří si tam zahráli, že jo, po jeho boku. To nemusíme jmenovat. Ale ten seriál, který mu tak trošku i dá se říct...
3: Dobrá voda.
0: Změnil život.
3: Velké sedlo.
0: Velké sedlo, to jsem měl říct. Velké sedlo.
3: Tak.
0: Pavel Nový, Velké sedlo. Každý se ho spojí s tímhletím seriálem. No,
3: tak. Jo, ten byl pěkný.
0: Byl pěkný,
3: tak no. Nejsem nic, no.
0: Hodně
3: sledovaný. Koukat na filmy teda.
0: No já nevím, no, tak asi by si měl začít opravdu trénovat. Moc si to netrénoval za tu dobu, co jsme se slyšeli, jako. Ale samozřejmě, co se týče piv, to možná, jo. No nic, Jiří, tak jo, za ten výkon. Jo? Ty stejně zahrajou to nejlepší z muziky, Smir Kamenný Šenov. Tak chceš to pro sebe teda jen tak?
3: Pro všechny to jak máš všichni lepší náhodu.
0: Ano, tam cítím dobré srdce, to je dobrý směr. Jirko, tak se mi krásně zase někdy.
3: Tak jo, ahoj.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
11: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
12: Rozlačuje, si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
13: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
14: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
12: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
13: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
15: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
16: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
13: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
13: Poznáte, který rok

0: Dobrý den, tady je Frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Míla z Krušných hor.
0: Mílo, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ano, já vás taky.
0: S kým byste si rád promluvil?
1: Tak já bych si velice rád promluvil s bývalou političkou populární Petrou Buzkovou.
2: Je, tak to jste mi, Mílo, udělal radost. Dobrý den, já vás zdravím.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak povíte, na cokoliv se můžete zeptat, já jsem samozřejmě jedno velké ucho.
1: Petro, já bych se vás zeptal, co momentálně děláte, čím se zabýváte, čím se živíte, protože si myslím, že když jste zmizela z politiky vysoké, že to byla velikánská škoda, protože jste byla milá, krásná, chytrá, inteligentní, Ježiště. Takže je to škoda, že už tam nejste, takže čím se teďka prosím zabýváte?
2: Tak Mílo, já musím na začátek říct, že se úplně celá roztékám. Opravdu krásný, děkuji vám moc krát za takové hodnocení mé osoby. Je pravda, že neměla jsem to vůbec jednoduché v té funkci, zvláště ještě za Zemana, že ho znáte, to prostě to, to bylo hrozné. Takže abych vám odpověděl na tu vaši otázku, tak já momentálně se zabývám právem, já jsem právnička, takže momentálně tedy jaksi právo. A musím říct, že to také vůbec není jednoduché. Nevím, jestli máte nějakou povědomost, ale opravdu, jako vemte si, že... Vy jste taky právník, nebo co?
1: Ne.
2: No, jsem si říkal, zníte tak nějak mile. No, tak, ale opravdu, vemte si, že třeba já jdu k doktorovi, jo, a ten doktor mi prostě nevěří. Jo, rozumíte? S tím máme my právníci největší problém, že prostě nám prostě nikdo nevěří a mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
1: To nevím.
2: Božího. Je to problém, protože opravdu tedy les, kdy přijde nějaký klient, jako já mu říkám teda, to mi opravdu hlava nebere. A on říká, no, ale ruce ty berou, že jo? No.
3: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
4: O novinkách pojišťovny Direct.
5: Už dnes 16.40.
3: Jen na Frekvenci 1.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
7: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
5: Frekvence 1.
3: Doprava.
8: Dálnice D55 je stále uzavřená u dopravní nehody na 47. kilometru ve směru na Zlín. Poslední sjezd pro opuštění dálnice bez kolony je exit 51 Staré město Jih. Na dálnici D11 se stala dopravní nehoda na 8,5 kilometru ve směru na Prahu. Počítejte před tímto místem s kolonou asi na půl hodiny. Na dálnici D1 se bouralo na 194,5 kilometru ve směru na Ostravu. Nehoda je na krajnici, ale v silné dopravě se tady nabírá zdržení okolo 10 minut. Na Pražském okruhu dochází vlivem silné dopravy k blokovému odvolování obou tunelů ve směru na letiště. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza?
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Oh yeah, Fun Factory, to nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1, ale teď už slibovaných 7 faktů.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: Nechybělo mnoho a z téhle původně instrumentální demonahrávky nikdy nic nebylo. Nejspíš by skončila v koši, ale pak se objevil film s Rachel Ward a Jeffem Bridgesem, kam režisér nutně potřeboval písničku a Phil Collins mu ji nabídl. Moc se mu totiž údajně líbilo poprsí hlavní představitelky.
1: Zaprvé.
3: Původně se ta skladba jmenovala How Can You Just Sit There? Phil Collins ji napsal v roce 1981 během nahrávání svého albového debutu Face Value. Nakonec ji na něj však nezařadil. Prýmou přišla ze všech jeho balad nejslabší.
2: Za druhé.
3: A to navzdory skutečnosti, že byla inspirována jeho rozvodem s první manželkou Andreou.
1: Za třetí.
3: A nedostala se ani o rok později na jeho další album Hello, I Must Be Going.
2: Za čtvrté.
3: V roce 1983 začal režisér Taylor Hackford natáčet film Against All Odds, u nás později uvedený pod názvem Všemu navzdory. A jako autora titulní písně si vybral Phila Collinse. Konečně tahle odstrokovaná skladba došla uplatnění. Stačilo ji pouze opatřit textem.
1: Za páté.
3: Získala cenu Grammy a byla nominována na Oscara a Zlatý globus. V britské hitparádě vyšplhala na druhou příčku. Na vrchol tamního žebříčku to s ní nakonec dotáhli jiní. Nejprve v září 2000 Mariah Carey v duetu s irskými Westlife a o 5 let později Steve Brookstein, vítěz první řady X-Factor.
2: Za šesté.
3: Oproti tomu v USA se písnička Against All Odds stala prvním ze 7 singlů Phila Collinse, které si v 80. letech podmanili tamní žebříček. A když se k tomu ještě připočte stejný úspěch písničky Invisible Touch se skupinou Genesis, není divu, že byla Amerika Philem Collinsem tak trochu přesycena. V 90. letech se tak stal terčem kritiky a byl označen za symbol ubohého popu.
1: A konečně za sedmé.
3: Phil Collins později přiznal, že ho tahle kritika dohnala až k sebevražedným myšlenkám. Naštěstí si tehdy od hudby jen na čas odpočinul a nakonec se k ní zase vrátil. Tady je na Frekvenci 1 jedna z jeho nejhezčích balad, Against All Odds.

0: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
1: O novinkách pojišťovny Direkt.
2: Už dnes 16.40.
0: Jen na frekvenci 1.
3: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. S vášní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň. Yeah.

se, co na to svědomí a už si vzpomínám. Já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu,

0: Bohnouti a jejich svaz českých bohémů, to nejlepší z muziky, za chviličku 13. hodina, přejeme hezké odpoledne po zprávách, je Mandraže. A nebo si dáme pořádný flash dance. Jeden kara, mnohem více muziky. Zprávy už za 3 minuty.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
10: Právě vychází nový týdeník televize. Herecká legenda Iva Jančurová slaví 85.

0: právě v prodeji. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Je tomu tak za 2:01 na setinu sekundy přesně, Ondro, 13. hodina, máš zprávy.
3: Díky, hezké odpoledne. Provoz v místě po nehodě v pražských Záběhlicích se zřejmě brzy obnoví. Na vzestupu jsou strategická rizika přímého střetu mezi Ruskem a NATO. A zdržíte se na pražském okruhu. Provoz MHD v pražských Záběhlicích by po nehodě tramvaje s autobusem mohl začít podle předpokladu jezdit do půl hodiny. Řekl to Frekvenci 1 krátce před 13. hodinou mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Zapotřebí budou ale ještě testy.
4: Poškozená tramvaj je odtažena ve smyčce na Spořilově. V tuto chvíli probíhá odtah poškozeného elektrobusu. Pak ještě musí proběhnout zkušební jízda v místě nehody, aby se zjistilo, jestli není poškozené trolejové vedení, respektive trať. A poté, co zkušební ověřovací jízda potvrdí, že je možné obnovit provoz, tak bude pravidelný provoz tramvajový obnoven.
3: Kvůli nehodě nejezdí tramvajové linky mezi náměstím Bratřísinku a Spořilovem. Místo nich dopravní podnik nasadil náhradní autobusovou dopravu X11. Nehoda se stala v Chodovské ulici, zranilo se 18 lidí. I když většina zemědělců má zajištěné zásoby hnojiv, asi 3/4 podle průzkumu zvažuje omezení jejich dodávek. To by se následně projevilo i v nižších výnosech. Zemědělci vlivem zdražování nafty a právě hnojiv kvůli v konfliktu na Blízkém východě volají po systémovém řešení. Předseda Zemědělského svazu Martin Pícha k tomu doplnil.
5: Nárůsty cen hnojiv se sice promítnou s nějakým zpožděním a s nějakým odstupem, díky tomu, že zemědělci nakupují ta hnojiva dopředu a předtím, než ta krize v hormuzském průlivu začala, tak měli nakoupeno. Nicméně ceny pohonných hmot se promítají okamžitě. A samozřejmě to ovlivňuje jak ekonomiku, cash flow těch zemědělců, tak samozřejmě i budoucí investice.
3: Zdražování hnojiv i nafty zároveň zvyšuje farmářům náklady až o pětinu, jak Pícha doplnil. Na vzestupu jsou strategická rizika přímého střetu mezi Ruskem a NATO. Následky by mohly být katastrofální, varoval náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov. Řekl to v rozhovoru, který zveřejnila ruská státní agentura TAS, a to v den, kdy ruské ministerstvo oznámilo rozsáhlé cvičení ruských jaderných sil za účasti desítek tisíc vojáků, tisíců kusů techniky s jaderným pohonem a také odpaly raket a střel s plochou dráhou letu. Tříbodovou výhrou nad Švédy v pondělním večeru čeští hokejisté napravili nečekanou ztrátu se Slovinskem a výrazně si vylepšili pozici v boji o čtvrtfinále a co nejlepší umístění v základní skupině B mistrovství světa. Jak uvedl útočník Daniel Voženílek v rozhovoru, tým hnala za úspěchem touha dát zapomenout na jednu z nejpřekvapivějších porážek v historii samostatné české reprezentace. Tu podle Voženílka měli ještě všichni v hlavě a chtěli je odčinit.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes nás čekají teploty, které budou kolem 17 až 22 stupňů Celsia. Spíše polojasno až oblačno, k večeru potom čekáme na Moravě a ve Slezsku i jasno. Naopak v Čechách se může zatáhnout a můžou přijít občas také bouřky.
6: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A ještě pojďme na silnice. Zdržíte se na pražském okruhu mezi 13. až 20. kilometrem ve směru k letišti. Je tam kolona zhruba na 10 minut. Hustý provoz je ale hlášen taky hned za sjezdem z dálnice D1. Tam necháte zhruba 5 minut. Právě teď průjezd Brnem není příliš komplikovaný, i tak je tam ale hustý provoz mezi 90. a 96. kilometrem. No a se zdržením právě počítejte taky při průjezdu Otrokovicemi po dálnici 55 na 53. kilometru. Tam můžete u napajedl nechat zhruba 20 minut. Tolik zprávy.
2: No pojď.
3: Tak
2: pojď.
3: Jsem chtěl tolik zprávy a informace ze silnic. Teď už přichází Robin Sobek, ale já jsem to hlavně nachystal. I ahora, señoras y señores, de nuevo, Robin Sobek.

0: Ale teď to našel islandštinu a to je si přečtu, tak to teda doufám, že mi koupíš pivo, protože tohle fakt nevím.
1: Tak pojď.
0: Ognur, Tvur, Dornur, Miktar, Ogherar, Robin, Sobek, Artur.
1: Tak hezké odpoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: srama, co tej kose dala vita. Minutu po čtvrt na dvě odpoledne. I tentokrát jsem vrazil mezi vás do ulic, abych se zeptal, kam u nás v Česku vyrazit během léta. A tady jsou vaše reakce, poslouchejte.
1: Asi na Šumavu někam prostě stanovat, nebo prostě spát pod čirákem, to je nejlepší.
2: Osobně bych teda doporučil Vysočinu, Havlíčko, Brodsko, Žďársko, paráda všude, kolo, túry, koupání, všecko možný.
3: Český ráj, určitě, je to tam nádherný, byla jsem tam na kole, trošky byly hezky, byly nádherný.
4: Tak já bych doporučila třeba Valašsko. Skvělá pěší turistika, není to rovný terén, hornatý terén, dobré jídlo, srdeční lidi, muzea, hrady, takhle.
0: Stojí to za to. Český ráj, Trosky, Vysočina, Valašsko, Šumava. No, další vaše tipy můžete posílat na 736-300-444. Kam v létě, kde to milujete, kde se vám nejvíce líbí? Podělte se s námi.
5: Co to je?
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No, tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
10: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty

0: taky Flashdance, What a Feeling, to nejlepší z muziky, minutu po půl druhé odpoledne, tak kam u nás v Česku vyrazit během léta? Vypíšete o 106, tak já to zkusím vzít jenom stručně a jasně. Třeba Český Krumlov, historické centrum a řeka a Držbašsko-Teplické skály, no jasně, jak jinak, skalní městečko. Lipno, koupání, kola, stezka korunami stromů, Pravčická brána, České Švýcarsko, taky doporučujete Mikulov, Vínečka, Pálavu hlavně, Krkonošský národní park, někdo napsal hory a turistika, Karlštejn, hrad a okolní příroda. Dále někdo napsal jezero Most, moderní letní koupání, anebo třeba Telč, renesanční náměstí a ještě, abych to zakončil, tak dodám Beskydy, výhledy a horské chaty, takhle skvěle nám píšete na 736 300 444 a využít určitě můžete i aplikaci Frekvence 1.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května. Frekvence 1.
2: Doprava. V nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 2. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Průjezdem kolem nehody se zdržíte jenom minimálně. A se zdržením počítejte na pražském okruhu na trase od Letice Ruzině. Zdržení 5 minut je před tunelem Chalupice, dalších 5 minut je potom za Lochkovem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Tohle byla Donna Lewis, to nejlepší z muziky. My máme 3:15 odpoledne. No a ještě než se pro dnešek budeme loučit a opět si tady předávat naše pracovní nástroje, tak pojďme zakončit samozřejmě téma, kam u nás v Česku vyrazit během léta, protože nám tady píšete o 106. Já bych chtěl poděkovat za všechny vaše SMSky a přidám další do ranku. Dana napsala: ahoj Robinku, já mířím o víkendu z Beskyd na Jižní Moravu. Máme sraz ze školy po 50 letech. Wow, po 50 letech. A moc se těším, zdraví Dana. Dano, tak to si moc užijte, to zní náramně. Mimochodem, je to krásná inspirace taky. Jižní Morava, samozřejmě, nejenom během léta, ale proč tam nevyrazit na výlet? Takže díky za ten tip. Ahoj, Robine, krásně je taky u nás na Moravě. A teď pozor, Buchlovské hory, Brdo, Bílé Karpaty a taky okolní vinné sklepy, zdraví Martina. Martino, to je parádní tip, protože pokud se nepletu, Brdo je nejvyšším vrcholem pohoří Chřiby, které je teda lidově známé jako právě zmíněné Buchlovské hory, takže můžete vyrazit. Na vrcholu stojí majestátní kamenná rozhledna, která nabízí nádherný kruhový výhled na celé to okolí. Je to skvělý cíl vlastně pro pěší túry, taky cyklovýlety v srdci přírody. Naprosto skvělá inspirace, díky za ní. A taky Pavlinka mi napsala na můj Instagram, dokonce poslala i fotky, takže měl jsem čest to vidět, shlédnout, a píše: Robine, u nás je krásně, já vylezu takhle zaves na zahrádku a když je jasno a kouknu doleva, dohlédnu na Brdy, přede mnou se v dáli rozprostírá Šumava, po pravé straně v dáli vykukuje Radyně a na to vše mi za zády dohlíží socha Budhy. Krásný den, Pavlinka. Tak já moc děkuju za vaše nádherné tipy. A za odměnu vám ještě pošlu docela to nejlepší z muziky, co vy na to. Třeba Rock Sečina, Tvén už za chvilku.

0: To nejlepší z muziky a Walks Like Rihanna, taky The Wanted na frekvenci 1, za chvilku budou zprávy a pak odpolední vysílání Vojta Zenou.
1: Dobrý den.
0: A nebo vás uvedu v islandštině, mám to tady před sebou, protože nevím, co tady dělá o volných chvílích vlastně Ondřej Albrecht, ale evidentně si tady hraje na Islanďana, takže já to můžu taky použít. Ognu, Aftur, Domur, Mínar, Og, Herar, Vojta, Jana. A nyní už opět, dámy a pánové, Vojta, Jana.
1: Tak je to v islandštině.
2: Jo.
1: A proč to tam má?
0: Protože mě uvádí v různých jazycích každou hodinu.
1: Jo, aby to bylo pestrý. Aby to tvoje nudné vysílání.
0: Ne, naopak. Aby to právě...
2: Aby to chytlo i nějakou trošku serióznější notu.
0: Aby to vaše odpolední nudné vysílání si mohlo vzít příklad z té zábavy, kterou my jo, tady prostě děláme.
1: Ne, vymýšlíte tohle, jste kreativní a to se musí ocenit.
2: No, Robine, co ti na to říct, odotáme si tej nula citatétu lejavská.
1: Jo, a to je čem?
2: To je finsky.
1: A teď já, jo.
0: A co to znamená, se ještě neřej.
2: Že jsme rádi, že to bude sranda.
1: A teď já. Kino, kogito, omimašta.
2: Dala bych si rámen.
1: Včera jsem potkala trpaslíka. Goodbye.
0: Na čem jede?
1: Ne, to je jediná japonská věta, kterou já umím.
0: Kino, takhle, já jsem si říkal, proč zrovna tahle jako souvislost mi nešla
1: dohromady. Jinou neumím. Ne, vůbec si to neberu osobně.
0: No já jsem si říkal.
1: Já myslím, že jsem ti dneska zavařila.
0: Ne, jako od spodu dolů mě neznáš, aby jsem jako nazýval trpaslíkem.
2: Ale zhanoben byl už dneska dost, zítra pokračujeme. Robin, ahoj.
1: Ty právě lepší větu, čau.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš s ministrem obrany proberou koncepci armády. Aktuální iránský mírový návrh obsahuje ukončení americké blokády přístavů. A s kolonou počítejte na dálnici D11, ale také u Otrokovic. Premiér Andrej Babiš bude ve středu ráno na ministerstvu obrany jednat s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Ministr mu má představit novou koncepci armády, řekl dnes předseda vlády deníku CZ. Aktualizaci koncepce výstavby armády Česka do roku 2040 Zuna oznámil jako svůj aktuální úkol už loni v prosinci na první tiskové konferenci po nástupu do funkce. Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu krajské zdravotnické záchranné služby za desítky milionů korun. Bude v areálu městské sušické nemocnice. Stavba, která se chystá od roku 2022, začne příští rok. Potvrdil to mluvčí záchranky Pavel Hrdlička.
9: Máme další dojezdy do nemocnic, ať už do českého kraje, anebo do Klatov, případně do Plzně, takže jsme museli navýšit jednu výjezdovou skupinu. Máme tady RVčko, vlastně to znamená malou sanitku s lékařem, a potom tady máme dvě výjezdové skupiny. Vlastně RZP, který jsou non-stop. Pořád musíme splňovat zákon, což máme do 20 minut dojezdové doby. Což splňujeme tím, že vlastně máme další na Modravě, výjezdovou základnu v Hražďovicích, Platovy, Železná Ruda, Nýrsko.
8: Financovat je bude dotace Evropské unie, stát a kraj. Aktuální iránský mírový návrh pro vyjednávání se Spojenými státy požaduje ukončení americké blokády iránských přístavů, zrušení sankcí a konec bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Podle agentury Reuters to dnes uvedl náměstek iránského ministra zahraničí. Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že v zájmu jednání odkládá útoky původně plánované na dnešek. Iránská armáda dnes zároveň pohrozila, že ve válce otevře nové fronty, pokud Spojené státy obnoví útoky na Irán. Fotbalisté Jablonce a Karviné se ve středu v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Mírným favoritem je podle bookmakerů Jablonec, navzdory posledním nepřesvědčivým výsledkům a sérii pěti soutěžních zápasů bez vítězství.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: Dnes bude spíš oblačno nebo polojasno, večer potom na Moravě a ve Slezsku může být jasno, naopak v Čechách se zatáhne a místy přijdou také přehánky. Do té doby budou teploty kolem 17 až 22 stupňů Celsia.
3: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Na jedenáctce ještě panuje hustý provoz při příjezdu do Prahy od 10. kilometru. Zdržení je asi na 5 minut. Na pražském okruhu je potom taky kolona mezi 14. a 20. kilometrem ve směru k letišti. Tam necháte zhruba 10 až 15 minut. No a s kolonou počítejte také na hlavním tahu mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm, kde se u Spytihněvy stala vážná dopravní nehoda. Aktuálně kolony stojí až do Napajedel. Tak šťastnou cestu a pevné nervy. Teď už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
1: A dneska máme úterý, dneska je 19. května a já jsem normálně dneska zjistila, že mi nechodí zprávy do datové schránky.
2: Já pato.
1: No nevím, co se stalo.
8: To je blbý, to mě stalo 24 tisíc, no.
1: A jak se ti to stalo?
8: Že jsem zapomněl nějaké upozornění, co jsem nezaplatil a už bylo pozdě to řešit. Když
2: a
8: jsem
2: a jako nechodí ti zprávy do datové schránky, nebo ti nechodí upozornění, že máš zprávu v datové schránce?
8: No, to je rozdíl.
1: No, asi za B.
2: Jo.
1: Což je blbější, že jo?
8: No, tak tam...

0: atmosféry a toho interiéru. Byli jste se někdy podívat na finančáku? Třeba tady.
1: Chtěl říct, že v Karlíně, v Thámově ulici, na finančním úřadu pro Prahu Východ, je všechno krásné, moderní a velmi rád tam chodím.
2: Ještě řekni svoje ičo, jo?
0: Brownos. Co to znamená?
1: Ne.
0: Tak si to přeluč.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.
4: Nosím černý brejle.

0: Hezky až do konce. Na frekvenci 1, PH Electro. 14 hodin 13 minut, je úterý 19.
1: Dohrávejte května. Dohrávejte ty písničky.
0: No přesně tak.
1: Tak já jsem jenom chtěla říct, dneska jsem si uvědomila, jak jsme jako zblblí, nebo nechci mluvit takhle v globálu, no. Jak jsem zblblá já, ale já věřím, že se v tom najdete.
0: No.
1: Doma jsem si tak listovala takovým katalogem, který nám tam přistál. Je to katalog, který se týká různých věcí do obytného vozu. To není důležitý. Důležitý je to, že já listuju tím katalogem a teď jako mě něco zaujme a já vemu prsty a začnu rozstávat tu fotku. Protože to prostě potřebuji vidět zblízka. Ne,
0: ne tak, si říkala, tak mohla si mluvit v množném čísle. Jako vůbec bych se nezlobil, protože tohle je věc, která mně se děje taky a vždycky se strašně stydím.
1: No je to úplně šílený, jak mě to jako může napadnout. No, nad tím podle mě už pak ten mozek vůbec nepřemýšlí. No. Prostě ty máš naučený ten pohyb, že vemeš tu fotku, takhle si hezky zazumuješ, no. Ať vidíš přesně ty detaily. Že?
0: Přesně tak. No, ale víš co, u toho katalogu se to možná dá ještě pochopit, protože třeba i na tom telefonu hledáš nějaký zboží a chceš si ho prohlídnout pořádně, detailně.
1: No.
0: A v tom tištěném katalogu hold musíš jako přiblížit oči nebo se vzít silnější brejle, že?
1: No.
0: Ale když máš v ruce třeba starý fotky z dětství.
1: No, ale přesto jasně, no. To je podle mě to samý. Jako.
0: To je vlastně úplně jako ostudná záležitost.
1: Babička prý měla piju nad rtem. No, jasně, no. To je myslím fakt zblblý prostě.
0: No, prosím vás, některé fotky nejdou zvětšit.
1: Ty v tom albu ne.

0: Na frekvenci 1, tohle je Share, 14 hodin a 16 minut k tomu.
1: Já jsem měl dneska takzvaný lítací sen. Já nevím, jestli se ti to občas stává, ale občas se mi zdá, že umím lítat.
0: Mně se to teda zdává dost často.
1: Jo. A ono se říká, že to je vlastně takový, jako, že to svědčí o šťastném rozpoložení člověka.
0: Fakt,
1: no,
0: jo?
1: Když má někdo takovejhle sen.
0: No, tak to máš dobrý období.
1: No a shodou okolností jsem objevil článek, nějaký vědecký, v jednom vědeckém žurnálu, který samozřejmě odebírám v originále. Čínští vědci dělali pokus s lidským mozkem, nebo respektive testovali na lidech, jestli je mozek schopen se přizpůsobit schopnosti létání. Protože mozek jako není přizpůsobený tomu, že bychom uměli lítat. Jo. A zkoušeli to pomocí virtuální reality a zjistili, že lidský mozek je tak ohromně adaptabilní, že třeba po půl hodině ve virtuální realitě, kdy těm lidem dali nějaký stroj, aby máchali rukama a u toho jako v té virtuální realitě lítali, dokázali velmi dobře koordinovat pohyby a lítat třeba i bludištěm.
0: Zkoušel jsi to někdy v té virtuální realitě?
1: Ne, neskoušel, neskoušel.
0: Já jsem to zkoušela.
1: Jo.
0: A musím ti normálně říct, že přesně ty pocity, které máš třeba, nebo asi máš, když spíš a zdá se ti, jak se ti třeba trošku navaluje,
1: no,
0: jako pocit, že prostě...
1: Takovej ten propad divnej v tom
0: přesně,
1: těle. No.
0: Tak to přesně ta virtuální realita nabízí. Prostě letíš, já jsem jako, že letěla nad lesy, aha, nad baráky a teď nevím proč, jsem nějak blbě chytla ten joystick a udělal to takový to, jako, že propadáš, jako když jsou
1: turbulence.
0: A normálně jsem myslela, že jim to tam popadne. Fakt normálně to úplně, ten mozek se úplně adaptoval na tu situaci a fakt jsem v tom žila, že lítám. No, ta virtuální realita je na tohle teda fantastická.
1: Jinými slovy, kdyby se lidské tělo naučilo vznést se, tak ten mozek se na to velmi rychle zvykne. A co se týče virtuální reality, já jako nerad jí používám. Já to nemám rád.
0: Nemáš?
1: Ale baví mě pozorovat lidi, kteří ji používají.
0: Tak oni se moc nehlídají, že jo?
1: My jsme jednou měli doma půjčenou a byla tam nějaká taneční hra v tom. A moje manželka si to nasadila a mám to natočený.
0: A jak dlouho s tebou nemluvila?
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku.

0: Robbie Williams a Angels na frekvenci 1. Bude půl třetím, než se dostaneme ke zprávám s Ondrou, tak přišla nám SMSka, která reaguje na tu tvojí příhodu s tím, že jsi zvětšovala obrázky v papírovém katalogu dvěma prsty. Že jsi zoomovala katalog. Tak SMSka podepsaná DJ.
1: Co píše DJ?
0: DJ píše, zdravím, stalo se mi to u papírové mapy.
1: Mám pro vás pochopení. No a nejste v tom sám.
0: A určitě jste chtěli ještě změnit vrstvy, abyste věděl, kde je kolona, že jo, v tu chvíli. No. Tak hlavně, jestli jste to dobře smíchal, DJ.
1: Jste prostě zdegenerovaný všichni.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Mami, rozešla se se mnou holka.
2: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
5: A vrátila nám všechny plastový dozy?
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: A já přeju hezké odpoledne. Ceny paliv a vládní stropy na pohonné hmoty, které denně stanovuje stát, ve středu opět vzroste. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 28 haléřů na 44,71 Kč za litr. Naftu pak budou moci čerpadláři prodávat nejvýše za 42,17 Kč, což je o 15 haléřů než během dnešního dne. I když většina zemědělců má zajištěné zásoby hnojiv asi 3/4, podle průzkumu zvažuje omezení jejich dodávek. To by se následně projevilo také v nižších výnosech. A na vzestupu jsou strategická rizika přímého střetu mezi Ruskem a NATO. Následky by mohly být katastrofální, varoval dnes v rozhovoru pro TAS náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Ještě stále se připravte na kolonu, která vás potká u Napajedel ve směru na Uherské Hradiště i v opačném směru. U Spytihněvy se totiž stala vážná dopravní nehoda, také s obětí na životech. Buďte proto opatrní. No a zdržíte se taky na příjezdu do Prahy po dálnici D1 mezi 7. až 3. kilometrem, to je zhruba na 10 minut. Na Pražském okruhu potom od D1 směrem k letišti mezi 3. až 6. kilometrem naberete zpoždění klidně i půl hodiny. Tak šťastnou cestu.
1: Pravda nebo blábol, za chviličku příběh, který bude vlastně, ani nevím z jakého soudku.
0: Dneska bude ze soudku lehce mysteriózního, ale podíváme se díky tomu příběhu do jednoho velmi známého německého lázeňského města.
1: Takže procedury.
0: Procedury, Baden-Baden.
1: To se těšíme, tak za chvilku.

0: Novinka na frekvenci 1, Holly Humberstone a Love Somebody, 5 minut po půl třetí.
1: Tak jdem na to, máme tady pro vás příběh a vy se mi na konci rozhodnete, jestli se stal nebo nestal.
0: No, nebo spíš si tipnete, jo, nebo možná budete vědět. Dneska se podíváme do jednoho známého německého lázeňského města, Baden, asi netřeba představovat. Byla jsi tam někdy?
1: Nebyla.
0: Krásný město to je, mimochodem.
1: Každý Baden je krásný město.
0: Mají tam Obláten, že ano, a prostě lázně, jak mají být. No a v těchto lázních, zhruba v polovině minulého století, se začala dít velmi zajímavá věc. Tam na jednu lavičku v lázeňském parku začal každý den přesně v 16.40 usedat starší pán. Sedl si na stejnou lavičku, otevřel noviny a 23 minut každý den tam seděl. A nikdy s nikým nemluvil, prostě po 23 minutách zaklapl noviny, složil si je takhle do klopy a odešel. Nejdřív tomu nikdo nevěnoval pozornost, ale pak lidé z lázeňských domů, zaměstnanci si začali všímat, že to má nějakou pravidelnost. A ten pán hlavně chodil za každýho počasí, nikdy se nespozdil, nikdy nechyběl, takže i když pršelo, i když třeba sněžilo, na Silvestra tam taky seděl, úplně prostě jako železná pravidelnost. No a jednoho dne tu lavičku natírali. A on přišel, viděl, že je ta lavička natřená, tak si sednul na vedlejší lavičku, která natřená ještě nebyla. Ale sedl si tak, aby směřoval trošku nakřivo, aby směřoval k jednomu stromu tam přímo. Protože tam na té lavičce, která byla natřená, to mělo přímo a tady se musel trošku otočit. A zase 23 minut seděl a četl si noviny. A to už začalo být lidem divný, takže začaly vznikat konspirace typu, že to je nějaký špion, že dává někomu znamení, že někdo čeká na kontakt, aby si předali nějaký svodky a tak dále a tak dále. No a jedna místní novinářka se rozhodla, že zjistí pravdu, tak je tam za tím pánem zašla a zeptala se ho, proč tam každý den chodí na těch 23 minut? A on se prej jenom usmál a řekl, když jsem byl malý, tak můj děda mi říkal, že člověk má být na světě jedno místo, kam se rád vrací. A pak se zvednul, odešel a od té doby ho tam nikdo neviděl.
1: To je krásný, ale podle mě to je vymyšlený.
0: Jo.
1: Takový dlouhý vymyšlený příběh.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: To není ještě celý, jsem chtěl.
1: To stačí.
0: Pak tam někdo dal cedulku, na který bylo napsáno 16.40. A tím jsem ten svůj blábol uzavřel.
1: A to byl dobrý blábol. To nechceš ani natočit prostě.
0: Já to dám do podcastu, abyste si to mohli pouštět.

0: Zlatým na frekvenci 1 a taky Tomáš Fíla na frekvenci 1. Jako každý všední den má tady svý 3 minuty slávy.
1: Pojďme mu je dopřát.
2: Ty to na výlet.
3: Frekvenci 1.
1: Tomáš, jdeme to stopovat, začínáš právě teď.
4: Takže krásné odpoledne vám přeji. Víte, kde já jsem dneska byl? Já jsem byl na
0: výletě.
4: No jasně, ale já byl na místě, který oba dva velmi dobře znáte.
1: Finančák. O tom jsme se tady dneska bavili.
4: Ne, no tam bohužel taky jako občas musíme, ale Babičku jsme asi všichni četli, ne?
1: Já se přiznám, já jsem nikdy Babičku nečetl.
0: Já se teda
4: a vydrží aspoň v televizi.
1: Jo, Moskalika. Bohužel,
0: ale já jsem taky nečetl. Bohužel.
1: Mě to přijde strašně jako takový depresivní.
0: Ne, to krásný. A já se přiznávám, taky normálně bez mučení, ani já jsem nečetla Babičku. Já jsem přečetla tak půlku. A...
1: Co je na tom jako hezkýho?
0: A pak už jsem věděla, jak to dopadne.
4: No, tak byla to povinná četba, že jo? Takže no jako jasně, ale musel.
0: Co je z povinný četby si četli?
1: Jediná zajímavá postava se zblázní u potoka, protože ji odvedou chlapa na vojnu, že jo?
4: No ale tak máš tam krásnou přírodou psy.
0: To.
4: Jo, jako jo. Babička je náhodou dobrá. Mně se to jako, mně se ten příběh líbil.
0: Já ho milovala.
4: A hlavně mě babička připomínala jako moji babičku.
0: Fakt?
4: Takže jako úplně bodrá, hodná žena, kterou bylo, málo co rozházelo.
0: A víš, kolik bylo babičce? To je pro mě úplně údaj nade vše.
4: Počkej, jako který, mojí?
0: Ne, tý babičce, která jako figurovala v tom příběhu, bylo přes 50, krátce přes 50 let.
4: Ne.
0: Ta paní s šedivou hlavou.
4: Fakt.
0: No a tobě je 50, podívej.
4: Oni měli těžký život tenkrát.
0: Měli, to je pravda. Ale pozor, to je jako se jim odrazilo samozřejmě to úsilí a ta práce.
1: A jedli veverky.
0: Dobře, takže jsi byl v babičině údolí.
4: Takže jsem byl v babičině údolí a musím říct, hele, je to krásná procházka. Člověk tam může strávit vlastně celý den, protože tam máme k vidění zámek, můžeme tam mít ke splavu, můžeme tam mít k mlýnu, můžeme tam mít ke starému Bělidlu.
0: Jo, těch
4: takže jako těch míst je tam opravdu spousty. Je tam krásný park u zámku. Jinak ve Skalici máme hned sousoší babičky s dětma, což je teda, jako musím říct, to je fakt monumentální. Jako je to krásný, je to veliký, ale je to tak jako udělaný hrozně jako jemně, hezky.
1: Vypadá to tak jako startuje. Pohádkově.
4: Vypadá to, no, fakt je to jako no. Pohádka. Fakt je to jako pohádka.
0: A tak, že jsi pozdravil, když jsem přišel.
4: Vlastně jako ruku líbám, madam, přeji krásného dne. S dovolením bych si to tady u vás lehce prohlédl. Ne, fakt je to jako moc hezký, takže určitě doporučuji. Dá se tam jezdit i na kole, což je jako fajn, protože ono pěšky tam člověk naťapé. Takže když si tam jako člověk vezme třeba děti a vezme jim kola nebo tohle, tak ty tam můžou vesele uhánět, protože jsou tam oficiální cyklostezky. To je taky strašně příjemný. Před zámkem držáky na kola, zamknout se to tam dá. Takže jako pro pěší, pro cyklisty, myslím, že fajn jako výlet, jako fakt Ratibořice, krásný.
0: Ale já myslím, že tak jako je třeba trošku povinnost být na Pražském hradě nebo na Vyšehradě, tak by měla být povinnost aspoň jednou za život se podívat.
4: A takovýhle počasí teda musím říct, je úplně ideální. No není horko, není zima.
1: Ale zase na druhou stranu třeba, když tam někdo vyrazí v létě a bude parno, tak se vrátí z Ratibořic zpátky do Skalice a šup do rozkoše.
0: To je pravda.
4: Jako hele, těch hospůdek je tam otevřených už teď dost.
1: A já myslel rybník.
4: Jo, rybník.
2: Koho baví poranu vstávat?
3: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
5: Čerstvé zprávy.
6: Jan Kraus a blondýna.
5: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
6: A v 8 dorazí i zajímavý host. Každé ráno na frekvenci 1 s Janem Krausem, ovšem zítra společně s námi.
5: Nejznámější česká blondýna, přezdívaná Marilyn Monroe, Miluška Bittnerová.
2: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.

0: Miley Cyrus na frekvenci 1 krátce před 15. hodinou.
1: A po té 15. rozhodně nabídneme Eda Sheerana.
0: Taky pro vás máme pokáče. Život prostě
1: ten má za sebou tu akci v O2 aréně. Moji kamarádi tam byli a hrozně si to chválili.
0: Jo.
1: Že to bylo fenomenální.
0: Jo, nešikovné.
1: A právě se ptali, a na Radio Campu máte pokáče, že bychom za váma přijeli. A já jsem říkala, nechte se překvapit.
0: Nechte se překvapit. Taky pro vás máme Dua Lipu. A tam můžeme prozradit, že to na Radio Campech bohužel letos nebude.
1: Jako je to v jednání, ale nebude mít čas podle mě.
0: Ne, je to v jednání na rok 29 v tuhle chvíli.
1: Myslíš, jo?
0: No, jasně.
1: Spíš 39.
0: Turné k nový desce.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
6: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Albrecht.
7: Hezké odpoledne. Ministr obrany Zuna představí novou koncepci armády. Rumunská stíhačka NATO sestřela nad Estonskem ukrajinský dron a s komplikacemi počítejte na Pražském okruhu. Premiér Andrej Babiš bude ve středu ráno na ministerstvo obrany jednat s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Ministr má představit novou koncepci armády, jak sám k novinářům doplnil.
8: My jsme s panem premiérem domluveni, že na základě té diskuze, která bude zítra, případných pokynů, které budou vydány z úrovně pana premiéra, se dokument dopracuje příští měsíc do finální podoby a potom projde standardním připomínkovým řízením a předložením ke schválení a projednání do Bezpečnostní rady státu. Takový je plán.
7: Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila ještě koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy. Úsek dálnice D7, který bude tvořit obchvat Lotouše na Kladensku, chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit letos v říjnu. Další dva úseky D7 začnou řidičům sloužit příští rok. Letos v červenci se změní provoz mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem. Převedený bude až na dokončený pás dálnice. Stavební práce na dálnici D7 spozdily mimo jiné problémy s přeložkou sítí a archeologický průzkum. Rumunská stíhačka NATO se střelila nad Estonskem dron, který vnikl do vzdušného prostoru pobaltské země, uvedl dnes podle veřejnoprávní stanice ERR ministr obrany. Dron podle něj nejspíš patřil Ukrajině a mířil na cíle v Rusku. Jeho pád zřejmě nespůsobil žádné škody. Letecký poplach vyvolal dron také v sousedním Lotyšsku. Ukrajina v poslední době zesílila dálkové dronové útoky na Rusko, včetně oblastí právě poblíž Baltského moře. Tříbodovou výhrou nad Švédy v pondělním večeru čeští hokejisté napravili nečekanou ztrátu nad Slovinskem a výrazně si vylepšili pozici v boji o čtvrtfinále a o co nejlepší umístění v základní skupině B mistrovství světa ve Friburgu. Jak uvedl útočník Daniel Voženílek v rozhovoru, tým hnala za úspěchem touha dát zapomenout na jednu z nejpřekvapivějších porážek v historii samostatné české reprezentace. Tu podle Voženílka měli ještě všichni v hlavě a chtěli odčinit.
6: Frekvence 1. Počasí.
7: Dnes k večeru bude na Moravě a ve Slezsku jasno, naopak v Čechách se zatáhne, můžou přijít také přehánky, s menší pravděpodobností také bouřky. Teploty budou kolem 17 až 22 stupňů Celsia, v noci klesnou na 10 až 6, na východě až na 4 stupně Celsia.
9: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: Na Pražském okruhu je kolona mezi 26. až 19. kilometrem. Celkově je tam zdržení aktuálně zhruba na 10 až 15 minut. Před Brnem se tvoří kolona od stého 78. kilometru až po stý 96. kilometr. Tam je zdržení taky na 15 až 20 minut. A ještě stále se připravte na komplikace před Spytihněví na silnici 55 spojnicí Otrokovic a Uherského Hradiště, kde se dnes odpoledne stala vážná dopravní nehoda a vytvořily se dlouhé kolony sahající až po patru v Napajedlích. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Jana Vojta.
0: 4 minuty po 15. Hezké úterní odpoledne 19. květnové. K tomu zápasu včera s těmi Švédy, já jsem koukal, jaký byly vypsaný sázky.
1: A myslím, jak to vůbec dopadlo, to nevím.
0: No, dopadlo to,
7: jsme.
0: 4-3 jsme vyhráli.
7: Ano, 4-3, no.
0: 4-3, krásný.
1: Ten vod si pamatuju, to bylo nějaký hodně.
7: Pak zusla.
1: No, pak jsem přišla.
7: Fakt, jo.
0: Ale kdo si vsadil včera na náš tým, tak vydělal, protože tam byla 10% šance podle sázkových kanceláří, že vyhrajeme. Takže jako ten výdělek mohl být celkem slušný. A naopak Švédsko mělo velmi nízký kurz, takže tam se předpokládalo, že Švédové nás přejedou jak nábytek v plochým balení.
1: No, protože Švédové jsou dobrý hokejisti,
7: no,
1: že jo?
7: To je ono, no, ale nejenom hokejisti.
0: Prostě jim to včera tak jako nějak neklaplo.
1: A je koule dobrý.
7: I muzikanti, jak to jsem myslel, teda já.
0: No ale pozor, tam došlo ještě k jedné věci během toho zápasu. Hodně se to komentuje dneska na sociálních sítích. To znamená výslovnost švédských jmen.
1: Jo, to se nějak řeší. No.
0: Robert Záruba přestal počešťovat a číst je tvrdě, ale začal je číst švédsky, takže místo Larsson říkal Larsson. Jo.

0: Erasmus na frekvenci 1, 15 hodin 12 minut a my jdeme telefonovat.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: A komu se dneska pokusíme proplatit účty?
0: Dneska voláme Kateřině, budeme jí proplácet jeden účet a voláme do Kroměříže.
3: Tak snad nám to Kateřina z Kroměříže vezme.
0: No, to by bylo moc fajn, protože Kateřina má strašně šikovnou dceru.
3: Aha.
0: Její dcera má takový, jako... Takový, jak to říct, hrozně zajímavý koníček.
3: Předpokládám, že dost nákladný teda.
0: No, ono to s tím moc nesouvisí.
3: Jo, takhle.
0: Tahle ta účtenka teda, nevím, myslím si, že tenhle koníček není úplně nákladný. Tam ti stačí dlouhý hubený nohy.
3: Dlouhý hubený nohy.
0: Kačenko, vemte nám to, to by byla velká škoda. To by byla velká škoda. Protože tady na té účtence je 1083 korun.
3: A to není málo.
0: A to je dost.
3: Kateřino. Kolik dáme Kateřině? Ještě 3?
0: Tak jo, tak 3. No,
3: tak
0: to by prosím
3: vás, znáte nějakou Kateřinu z Kroměříže, má posledních pár vteřin.
0: Tak to je smůla.
3: Tak bohužel, to se nedá nic dělat.
0: Nejmilejší rádio... Chtěla bych vás poprosit o proplacení večeře za mě a moji dceru. V sobotu vyhrála 3. místo na mistrovství České republiky majoretkového sportu a jako odměnu jsme jeli po opravdu dlouhém dni na večeři.
3: No jo, no.
0: A nejdražší položka večeře 540 korun jsou 2 sklinky Bohemia Sektu.
3: 2 sklínky Bohemia Sektu za 5 kg, jo?
0: No, 540 korun. No, každopádně, účtenka 1083 dneska proplacená nebude, moc nás to mrzí.
3: Tak zítra snad budeme mít větší štěstí.

0: Natalie Imbruglia na frekvenci 1, 15 hodin 18 minut, je čas si s vámi začít zase trošku povídat.
1: Sociální sítě. To je takové téma. Myslím, že mladí lidi bez toho už nemůžou ani bejt. Dokonce jsem někdy v sobotu, moje neteř šla na Majáles a já, a nějak jsme se bavili o tom, že kolik si mám vzít peněz. Já říkám, no, jako moc si neberne, tak jako ty se svojí vizáží máš jít na Majáles se stovkou a vrátit se s dvěma prostě.
0: No,
1: a
0: jasně,
1: ještě prostě
0: jasně.
1: Sitá, napitá, najedená. Říkala, to už takhle, to ale dávno nefunguje.
0: No a jak to funguje dneska?
1: No pozor, hele, dozvěděla jsem se, že prý mladí lidi se vlastně jako na místech, když se někde potkají, téměř vůbec neoslovujou a dělají to, že se osloví třeba až druhý den přes sociální sítě. Takže oni se někde potkají, prostě dobře, jeden druhýmu se líbí, ale že by jako jeden za druhým přišel, tak to už se moc neděje.
0: No ale musí zjistit, kdo ten protějšek je. Jako
1: no to se doptáš. Tak jako je to na malém městě, tak se zeptáš, jo, tak kdo se dopátráš, no. Ale jakože ty bys napřímo přišel a řekl, čau, hele, líbíš se mi, pojď se mnou na panáka, tak to už se dál úplně neděje. Děje se to, že když se prostě nějaký jako dvě osoby sám zalíbějí, tak prostě jeden z té dvojice toho druhého osloví přes sociální sítě. Takže oni se vlastně už ani neseznamujou jakože přes seznamky, ale prostě používají k seznamování sociální sítě.
0: Oni se navzájem lustrujou v podstatě.
1: Oni se navzájem lustrujou. A mě by zajímalo, jestli mezi našimi posluchači je opravdu někdo, kdo má tu zkušenost, že se s tím druhým potkal prostřednictvím sociálních sítí, že se třeba oslovili na sociálních sítích, že třeba napsal někdo na Facebook, já nevím, naší posluchačce, čau, včera jsem tě viděla, jak jsi lízala zmrzlinu a moc mi to... Pardon, já nevím, proč mi to...
0: Oj, včera jsem tě viděla, jak jsi skupovala okurku.
1: No tak.
0: Myslím, že si budeme rozumět.
1: No tak. Ty to vždycky povíš, že...
0: Já to jistě. Jako... Ne, ale pozor, já tuhle zkušenost mám.
1: Co jsi skupoval okurku?
0: Ne. Můj předešlý vztah, než jsem se seznámil s mou současnou manželkou, vznikl přes Facebook.
1: Nekecej.
0: No jasně.
1: Takže tě jako ona nebo ty jí
0: oslovil? Ona mě.
1: A co ti napsala? Máš pěknou profilovku.
0: Já to možná najdu ještě v historii.
1: Ty si to nepamatuješ.
0: Ale to už je právě jak v
1: fakt?
0: Podstatě.
1: A tak jako něco, jak tě oslovila? Co jako viděla tě někde, slyšela tě někde?
0: Zareagovala na něco, co jsem řekl v rádiu.
1: Jo, jo, jo.
0: A nějak jsme si začali plynule jako psát.
1: Neřek si, napadlo. Ne, dobrý, takže
0: plynule jsme si začali psát. Ano. Samozřejmě jsem si ji prolustroval a říkal jsem si, pěkná.
1: A byl z toho vztah.
0: Pak jsme se domluvili na rande tady nedaleko odtud a byl z toho jako rok a půl vztah.
1: No vidíš to, takže zafungovali. Takže sociální sítě jako seznamovací prostředek. Máte zkušenost? Máte třeba svoji drahou polovičku z Instagramu nebo z Facebooku nebo já nevím, z TikToku nebo kde všude se můžou, Snapchatu nebo kde všude se můžou lidi seznamovat?
0: Z Telegramu.
1: Tak nám napište, nás to moc zajímá.
0: Instagram, tam nám můžete napsat. Ano. Jana Knížková, Vojta Effler, frekvence 1.
1: Taky můžete psát na číslo 736-300-444 nebo na Facebook.
0: A také můžete použít aplikaci frekvence 1, abyste nám namluvili hlasovou zprávu.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Tina Turner, tohle je Frekvence 1, tohle je Ondra Albrecht a ten miluje svíčkovou. Ty jdeš na festival svíčkový, jo? Aha, nám tady říkal mimo éter.
1: No. Už zase bych to tam chtěl jako hecnout letos.
0: A kam?
2: Do Brna.
0: Počkej, hecnout znamená, že tam budeš dávat svůj nějaký vzoreček?
1: Ne, ale jakože podívat se tam, navštívit, že letos tam bude i další omáčky, už se zvojí to právě řešíme.
2: My tady vaříme koprovku.
1: Koprovku máme taky velice rádi.
2: Já už jsem ji hrozně dlouho neměl. A zrovna se bavíme o tom, že
0: ne. Ty jdeš na festival svíčkový, kde se bude podávat koprovka.
1: No, právě tam bude jakože i další omáčky, jakože prý, jako letos. Víš,
0: tak právě... Co
1: já tě těším, no, tak to je všechno.
2: Ale zprávy, pojďme na to seriózně.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
1: Hezké odpoledne. V pražských Záběhlicích se dnes dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem, zranilo se 18 lidí. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu, kterému bylo podle některých médií 76 let. Fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na mistrovství světa nezahraje. Útočník Olomouce, který byl v širší nominaci, podstoupil operační zákrok na noze. Hostem presklubu dnes bude ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Hnutí ANO. Jakub Weinlich se zeptá i na to, jestli má podporu premiéra a jak se bude snažit řešit nedostatek bytů. A zeptat se budete moct i vy na známém čísle 257 400 a 39.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: Srážka kamionu a dodávky odpoledne zkomplikovaly dopravu na pražském okruhu u Vestcem ve směru na letiště. Tvoří se tam dlouhé kolony. Policie na síti X napsala, že se počítá s tím, že kolony budou trvat ještě minimálně hodinu až dvě. Počítejte tedy s komplikacemi. Další zdržení je taky na dálnici D1 před Brnem na 189. až 196. kilometru. Tam je to zhruba na 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
5: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na středu. Středeční charakter počasí bude jako přeskopírá k tomu úternímu. Ráno a dopoledne méně oblačnosti, odpoledne ale budeme vytahovat pláštěnky nebo deštníky, protože očekáváme četné, i když lokální přehánky, ojediněle také bouřky. V bouřkách se srážkové úhrny zastaví až kolem 20 litrů na metr čtvereční. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22. Na teplotní rekordy to rozhodně nebude, protože ty jsou pro toto období už na 30 stupních Celsia.
0: Na Frekvenci 1 si dneska povídáme o sociálních sítích jako nástroji, díky kterému jste se potkali se svojí drahou polovičkou.
2: Ano, přišla mi tady zpráva od Marie. Ano, přes Facebook jsem se seznámila se svým současným přítelem, zatím dobrý. Píše Marie.
0: Facebook. No. Tady píše Simona, s partnerem jsme se seznámili před 21 lety na X-chatu. To je pravěk X-chat, to bylo...
2: No, X-chat a potom bylo ještě ICQ bylo.
0: Jo, ICQ, to si pamatuju.
2: No jasně. A přes ICQ jsem taky měl jednu takovou drobnou aférku, ale to už je opravdu pravěk, jako to už. Já toho vyzkoušel v těch sociálních sítích.
0: To tam hrála roli, okurka to.

0: Ed Sheeran na frekvenci 1, 7 minut po půl čtvrté. Teď se pojďme věnovat takové, řekněme, už tradiční každoroční akci, na které participujeme, náš mediální dům, podcast roku, prosím pěkně.
1: Kdo neposlouchá podcasty, jako by nebyl.
0: Já jsem velký podcastový posluchač.
1: Já jsem teda taky konzument.
0: Ale je teda fakt, že já mám jako vyhraněný vkus na podcasty. Já neposlouchám takový ty true crime podcasty, co jsou hodně populární.
1: Já mám pocit, že už jsem všechny slyšela, takže já už žádný vraždy teď taky neposlouchám.
0: Ani neposlouchám žádný vztahovky nebo takový ty jako povídačky třeba o tom, jako kluci o holkách a holky o klukách, to ne.
1: Ale baví mě takový ty jako kauzy, které se jako aktuálně řeší a dějou.
0: No, a to je publicistika a mě teda baví jako politický podcasty, ale ne takový ty jako tvrdě seriózní, já mám rád ty s tou špetkou humoru, který u toho. Takový ty
1: tam ty politiky prostě nazvou pravým jménem.
0: No, a nebo minimálně na něco ne... Kuřátka se to jmenuje.
1: Tak, přátelé, už to bylo řečeno, anketa podcast roku i letos samozřejmě bude hledat svoje vítěze. No a vy do toho můžete zasáhnout a vy můžete zahlasovat.
0: Hlasujte tradičně na webu www.podcastroku.cz. Hlasování běží až do 14. června.
1: A ty výsledky budou vyhlášeny 22. června a celý tenhle event, nebo celá tato událost bude online, živě přinášena, takže když se tam nedostanete live, můžete být online.
0: Ano, což je vlastně velká výhoda dnešní digitální doby, co si budeme povídat. Ale zase...
1: Když nemáte rádi lidi, tak tohle oceníte, že?
0: Ano, takže to je pro sociální fobiky, taková služba. Každopádně nebýt partnerů, tahle akce by se nemohla konat. Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection.
1: Takže až budete mít chuť na něco výjimečného, tak si vzpomenete na číslo 7, nejen, že to značí roky zrání, ale taky možná i vaše šťastné číslo.
0: No a samozřejmě dodáváme, že alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let a konzumujte zodpovědně. We'll be right back.

0: David Guetta, Kelly Rowland. Dneska si povídáme o sociálních sítích jako nástroji, který vás seznámil.
1: Ano.
0: Jestli máte tu zkušenost.
1: Já teda nevím, jestli se ta věc, která se říká Tinder, dá považovat za sociální síť.
0: To je spíš seznamovací síť, jako to, protože, to už je seznamka.
1: No, protože znám příběh jako jedné dívky, která si takhle našla přítele, se kterým... Pardon, vydržela docela dlouho potom.
0: Jo.
1: Ale teda... říkala, že toho taky volítala nejdřív tolik, že než na ní narazila.
0: No, ale Tinder je vyloženě k tomu, aby si se seznámil. No, jasný, ty sociální sítě jsou přece jen proto, aby si prostě, nevím, tady někde vyplivnul občas svůj nějaký dobrý názor a okomentoval názory ostatních, ale neslouží jako vyloženě k tomu, že by se lidi měli seznamovat. Tady nám píše naše posluchačka Šárka.
1: Ano.
0: Seznámila jsem se přes Facebook. Jsme spolu 11 let. Chtěla tomu náhoda, přítel okomentoval můj příspěvek.
1: No, ale to je přesně ono, takhle to vzniká, že jo? Někdo ti okomentuje příspěvek, se podíváš, kdo to tam napsal, taková chytrá věta, co se tam třeba objeví v tom příspěvku.
0: Žádná hrubka tam nebyla.
1: Žádná hrubka a není to sprostý, takže na to klikneš, že jo, a říkáš si, sympatický člověk, že ano.
0: Tady píše Alenka, to je teda zase trošku z jiného soudku. Seznámila jsem se se svým přítelem na romantické seznamce Štěstí, což je vyloženě seznamka, že to není úplně sociální síť. Zjistili jsme náhodou, že bydlíme asi kilometr od sebe. Ještě ten den bylo rande a netrvalo dlouho. Nastěhoval se k nám minulý týden, 14.5. jsme měli 14-leté výročí. Máme domeček, vnoučata a pokud Bůh dá, snad to vydržíme i dál.
1: Skvělý. Já tady mám také jednu zprávu, která se netýká úplně sociálních sítí jako současnosti, ale svým způsobem sociálních sítí minulosti. Jo.
0: To je co?
1: Hanka napsala, já si vybrala kluka z plakátu.
0: Cože?
1: Můj kluk byl na plakátu AC Sparta Praha.
0: Fakt, jo.
1: Druhá řada, pátej zleva, když mi bylo 14 let.
0: To je výborný. To
1: za 25 let se najednou objevil ve dveřích.
0: Tak to je drsný.
1: Mě by zajímalo, jak ta cesta z toho plakátu k těm dveřím jako vedla. Jak se vám to, Hanko, povedlo?
0: To je takový to, jak se jako vysníš toho chlapa. No. Teď ho někde vidíš a říkáš, přesně takhle chci, aby vypadal můj kluk.
1: A tak jako buďte ráda, že to byl ten pátý zleva ve druhý řadě, taky to mohl být ten třetí zprava v první řadě, že jo?
0: Jaký v tom je rozdíl?
1: No, tak asi nebyl tak hezký.
0: To má myšlenka.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

0: Felixiana a Jay Hart a jejich Pride na frekvenci 1. Za dvě minuty bude 16 hodin.
1: Po 16 hodině na frekvenci 1 Robert Miles a Maria Myler. Nebo Nailer.
0: Taky budou Genesis.
1: A nebo Tom Grennan.
0: A zprávy už za chvíli.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
7: Právě vychází nový týdeník televize. Herecká legenda Iva Jančurová slaví 85.

0: právě v prodeji. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro nás Ondra Albrecht.
3: Hezké odpoledne. Zemědělci mají hnojiv dostatek, i tak se obávají pokračování války v Iránu. Hokejový obránce Michal Kempný se opět přidal k týmu na tréninku a se zdržením počítejte na pražském okruhu. I když většina zemědělců má zajištěné zásoby hnojiv, asi 3/4 podle průzkumu zvažuje omezení jejich dodávek. To by se následně projevilo i v nižších výnosech. Zemědělci vlivem zdražování nafty a právě hnojiv kvůli konfliktu na Blízkém východě volají po systémovém řešení. Předseda Zemědělského svazu Martin Pícha k tomu řekl.
4: Nárůsty cen hnojiv se sice promítnou s nějakým zpožděním a s nějakým odstupem. Díky tomu, že zemědělci nakupují ta hnojiva dopředu a předtím, než ta krize v hormuzském průlivu začala, tak měli nakoupeno. Nicméně ceny pohonných hmot se promítají okamžitě. A samozřejmě to ovlivňuje jak ekonomiku, cash flow těch zemědělců, tak samozřejmě i budoucí investice.
3: Zdražování hnojiv i nafty zároveň zvyšuje farmářům náklady až o pětinu, jak doplnil Pícha. Slovák, který je podezřelý z otrávení dětských přesnídávek HIP a vydírání jejich výrobce, zůstane ve vyšetřovací vazbě. Podle rakouské tiskové agentury APA o tom dnes rozhodl zemský soud v Rakousku. Muž proti tomu chce podat stížnost. Soud vazbu prodloužil do 19. června kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování nebo pokračování v trestné činnosti. Myslivci asi nebudou smět lovit lišku obecnou v podzemních přírodních norách pomocí loveckých psů. Zákaz norování lišek by měla sněmovna schválit podle stanoviska zemědělského výboru ve vládní novele. Ta se týká hlavně elektronické evidence používání přípravků na ochranu rostlin. Naopak záporně se výbor postavil k poslanecké úpravě, podle kterého by myslivecká stráž přišla o právo usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky. Obránce Michal Kempný, který vynechal pondělní zápas hokejové reprezentace na mistrovství světa proti Švédsku, se dnes ve Friburgu opět zapojil do tréninku. Dobrovolné přípravy se zúčastnilo 22 hráčů, chyběl jen obránce Filip Hronek a útočníci Daniel Voženílek a Jakub Flek.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: Teploty v noci dnes budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia, na východě kolem 4. Čekáme převládající velkou oblačnost, zmenšená se bude vyskytovat hlavně na Moravě a ve Slezsku, ráno také lokálně v Čechách. Naopak v noci v Čechách může výjimečně i místy zapršet.
5: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Stále počítejte s menším zdržením na pražském okruhu, a to v oblasti Vestce, kde se ve směru k letišti stala dnes odpoledne vážná dopravní nehoda. Je tam zdržení asi na 5 minut, hustý provoz je ale hlášen taky v opačném směru. Za sjezdem z D5 na 23. až 19. kilometru, tam je to asi na 10 minut. Na 10 až 15 minut je potom kolona při příjezdu do Prahy po dálnici D1, no a je také při příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Prahy, aktuálně na 186. až 196. kilometru, zhruba na 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jana Vojta.
6: 16. hodina je za námi a my si dneska povídáme o sociálních sítích jako nástroj k tomu, aby se člověk seznámil. Třeba Ondra má nějakou zkušenost. Nejsou to seznamky, ale jsou to sociální sítě, které jako umožní se seznamovat, protože já jsem tady říkala takový fakt, který se ke mně donesl z mladších sfér, že se prostě lidi oslovují přes Facebook.
7: I když se potkají fyzicky, tak si nejdřív zjistí, kdo to je, najdou
3: to
7: si.
3: To jsem chtěl říct právě, no, že Facebook asi už byl starší ty lidi. No.
6: Tak přes Instagram.
7: Facebook je 40+, dobře.
3: Tak, jo.
6: Tady bylo řečeno Facebook zrovna, tyjo, když jsem si o tom povídala, že si dají vědět přes Facebook.
3: Možná Messenger ještě používají, víš, jako, že už lidi nepoužívají samotný Facebook, ale přes Messenger, jenom Messenger používají.
6: Že prostě ta sociální síť funguje skoro jako seznamka, že jo? No.
7: Seznámil ses takhle někdy s někým přes sociální?
3: Myslím, že určitě. Tak ještě jako vzhledem k tomu faktu, že jako dřív jsem hrával hodně jako v klubech a na akcích veřejných, že jo? A tehdy jsem na Facebooku, ještě když Facebook byl i pro mladé lidi, tak nebo já jsem byl mladý, tak jsem tam nazbíral asi, nevím, 5000 lidí, 6000 lidí, tak prostě občas mi jako někdo napsal, že jo, tak občas jsem to bral jako takovou jako zásobárnu,
7: výzvu.
6: Počkej, a ty, on ti napsal vyloženě jako pojď na rande, jo? Nebo no. Ti napsal a ty jsi z toho říkal, jo,
3: napsala,
6: to mám, napsala.
3: No.
6: Tak, když mi napsala,
7: to je má... úplně jedno.
3: Ne, prostě. To ne, tak prostě něco jsme si napsali a pak prostě jako, když se to jako nějak vyvinulo, tak jsme jako se potkali třeba, že jo, to jako jo. Proč ne? Takže, ale že by to jako cíleně jako někdo obcházel, jako, tak to zase jako ne, pozor, ne. To ne.
7: Hele, a když ti takhle jako nějaká napsala, tak projel jsi si její profil.
3: Jasně.
7: Jsi, jo.
3: A když tam měla fotky Chorvatsko 2014, tak byla výhra, že jsme zjistili, jestli nekupuje zajíce v pytli.
1: Jana Knížková a

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou opět připraveni se svojí, já tomu říkám odpovědna, se svou odpovědnou.
1: No, je to taková rubrika, ve které odpovídají na vaše dotazy, tak si to pojďme dát právě teď.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Všude píšou bezúdržbová zahrada. Co to přesně znamená, že tam člověk nic nedělá, nebo že pak jen brečí trochu míň? Renata 46 Benešov. A já to nechci říkat jako znova, já vím, že už jsme to tady měli hodněkrát. Já nedám dopustit na indický běžce vlastně na ty kachny, co jedí ty slimáky. To vlastně se udržou taky sami, oni se sami navzájem i vyzobávají to peří, snědějí slimáky, dobře se na to kouká, udupou ti i tu hlínu, jak na to šlapou. Takže
4: žerou i trávu a jako k tomu
3: všechno, oni
4: to právě, super,
3: prostě,
4: jo.
3: Oni jednou a ideálně prostě jednou ono zaprší, vyroste tráva, vyrojí se slimáci, on to poseká, vyžere slimáky, pohnojí to vlastně.
4: Když má trochu volna, podívá se i na ten topol vedle.
3: Přesně, jestli náhodou už jako nenašel čas, jo. Všechno, no. Jako i vlastně schránku ti vybere třeba poštovní, když má náladu.
4: No.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Shalom, s tím Katedrál na frekvenci 1.
1: Mám tady jednu zajímavost, ta by mohla zajímat zejména ty, kteří třeba bohužel potřebují odbornou pomoc v oblasti psychiky, protože co si budeme povídat, dostat se dneska k odborníkovi přes duševní pohodu je úkol tak na půl roku minimálně.
0: Psychiatři ani psychologové nejsou.
1: No takhle jsou, ale je jich málo. Jo.
0: Psychiatři a psychologové nejsou.
1: No. A mě teda docela zarazilo, že zcela legálně se uvažuje o tom, že by tady tenhle výpadek v téhle péči mohla nahradit umělá inteligence, že existuje nebo vyvíjí se chatbot, který by mohl lidem s řekněme nějakými psychickými problémy pomáhat během jejich třeba úzkostných epizod tím, že se s nimi bude povídat a uklidní.
0: Já myslím, že to funguje už tak trošku teď.
1: No, ale nejsou to specializovaný chatboti. Podle mě spousta lidí si povídá s tou umělou inteligencí a nějakým způsobem je to uklidňuje, protože co si budem povídat, třeba ChatGPT nebo Meta AI jsou naprogramovaný tak, to jsem vysledoval.
0: Co ti doporučuje léky, za který platíš?
1: Ne. Oni fungují tak, že vám vlastně jakoby jako nadbíhají.
0: Jasně,
1: že vám jako, říkají to, co chci slyšet. Podkuřujou svým způsobem.
0: Takže prostě umělá inteligence nám bude pomáhat s našimi psychickými problémy.
1: Ano.
0: A víš, co je blbý? Že ne. Umělá inteligence nám je způsobuje, že jo?
1: No. Kruh se uzavřel.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá

0: Genesis na frekvenci 1, za 2 minuty bude půl páté.
1: Máme pro vás 19 500 korun v posledním slově.
0: A to je mi hezká kulantní sumička.
1: To je pěkná. To kulantní bude, pokud to neuhodnete. Pokud to uhodnete, tak vám samozřejmě pogratulujeme a budeme vám to přát.
0: A abyste to měli za kulacení, tak tu 500 si necháme jako takový malý poděkovný.
1: Takže za chvilku hned po zprávách.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood. A věm chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
5: Hezké odpoledne. Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj zatím nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí ve středu, kdy oznámí také ceník. Díky dojezdu kolem 440 km a rychlému nabíjení je Epic vhodný hlavně do města. Dynamo České Budějovice podle médií v prvním kole řízení nedostalo licenci, nezbytnou proto, aby mohlo i příští sezónu hrát druholigový fotbal. Dynamo řeší problémy se stadionem, aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova. Hostem presklubu dnes bude ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Jakub Weinlich se zeptá i na to, jestli má podporu premiéra a jak se bude snažit řešit nedostatek bytů. Zeptat se budete moci vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: A pojďme na silnice, kolona je před Brnem na D1 na 178. kilometru, zhruba na 15 minut ve směru od Prahy. 15 minut je potom čas, který potřebujete také při příjezdu do Prahy po D1 od 13. po 11. a potom dál mezi 8. až 5. kilometrem je zdržení. No a zdržení je také na Pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1. Tam necháte zhruba 20 minut na téhle trase. Tak šťastnou cestu.
1: 257-400-999, můžete volat právě teď.
0: Ano, abyste vyhráli těch 19,5 tisíce, stačí uhodnout poslední slovo ve větě tak Marhoncové.
1: Tak držíme pěsti.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to řekne za celebritu? 19 500 korun tady na vás čeká.
3: Dobrý den. Haló? Slyšíme se.
2: Vůbec se neslyšíme. Kde se nám pohybujete? Nebo jestli máte handsfree, tak bude lepší to vzít do ruky. Haló? Vůbec vás neslyšíme, ani trošku.
3: Tak, nepůjde to, bohužel.
2: Vůbec vás neslyšíme.
3: Zkusíme příště, tak kdo další se pokusí? Haló, haló, slyšíme se, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: S kým pak máme tu čest?
4: Tady je Marie z Frenštátu pod Radoštěm.
3: Dobrý den, Marie.
2: Frenštát. Tak jo, Marie, jdeme na to. 19 500 korun je tady připravených a budou vaše, když uhodnete poslední slovo ve větě Dagmar Honcové.
3: Jdeme na to. Věta zní takto.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
4: Křídu.
2: Křídu?
4: Ano.
2: Křídu. Pojďme zkusit, jestli tam patří křída.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Bohužel, křída to není.
2: Děkujeme za pokus.
3: Mějte se hezky. Děkuji, zdravíme do Frenštátu. Naslyšenou.
2: No a zítra, což je středa 20. května, budete hrát o 20 000 korun.
3: 20. 20 000, to by mohlo klapnout.
2: Ty jo, to je dobrá náhodička.
3: Krásný, tak hned po 7. ráno.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Business Party i dnes, tentokrát na téma pojištění.
1: Budeme konkrétnější. Lze získat od pojišťovny při nehodě náhradní auto zdarma? Tady je odpověď.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a produktový manažer Direct pojišťovny pan Filip Zavřel. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Spustili jste službu, kterou nazýváte nehody bez starostí. Já si nedovedu představit nehodu bez starostí.
3: To úplně chápu. Pro většinu lidí nehoda je jednou za život, naštěstí. Pro nikoho ani to ne, samozřejmě. A to je dobře. Ale když už se to stane, tak vlastně my se snažíme klientovi co nejvíc pomoct. A nehoda bez starostí je o tom, že klientovi vlastně v našich vybraných servisech, kterých máme 50 po republice, tak zajistíme rychlé přijetí do servisu. To znamená, do 3 dnů to auto je na dílně a zároveň po celou dobu, kdy to auto se opravuje, tak má k dispozici náhradní vůz od nás na celou dobu zdarma. To znamená, nic za něj neplatí.
2: To nemá žádná jiná pojišťovna.
3: Je to tak, nevíme o tom, že by někdo jiný měl podobnou službu.
2: A já jsem se dozvěděl, že je to tím, že v těch smluvních servisech máte svoje auta.
3: Je to tak. Ty smluvní servisy samozřejmě nejsou naše, ale jsou vlastně s námi domluveni a my tam máme přímo naše auta, které i poznáte vizuálně. Je na ně naše logo, je tam napsáno sem náhradní vozidlo zdarma a vlastně tímhle vozem potom klient může celou dobu jezdit.
2: Tuto službu můžu využít asi jenom, když mám havarijní pojištění.
3: Je to vlastně pro všechny naše klienty, ať už má povinný ručení nebo havarijní pojištění. A co bych možná doplnil, což je trochu překvapivé, pokud má klient povinné ručení, to znamená typicky nevztahuje se na jeho auto, ale vlastně na toho, koho nabourá, ano, to my zaplatíme, tak i tomu poškozenému my nabízíme tuhle službu. To znamená, pokud ten poškozený využije náš servis, který máme v téhle síti, tak i on může konzumovat vlastně výhody s touhle službou spojené.
2: Na závěr se musím zeptat, protože vy jste loni začali pojišťovat i mazlíčky domácí, tak jak se vám tam daří?
3: Daří se výborně. Pojištění mazlíčků roste a i celý ten trh. Dneska vlastně je pojištěno v Čechách jenom zhruba 4 až 5% domácích mazlíčků, takže velmi málo, ale vidíme, že každý rok tohle číslo roste. Z toho máme radost, takže i našemu produktu se díky tomu daří.
2: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal produktový manažer Direct pojišťovny pan Filip Zavřel. Děkuji, co vám daří, nashledanou.
3: Já taky děkuji, hezký den.

0: frekvenci 1 v 16.43 zamíříme do dnešního rána. Vrátíme se k tomu, co se tady odehrávalo. Lubka s Mírou měli velice sympatického hosta.
1: Ano, byla to herečka Nela Boudová. Já mám teda Nelu Boudovou strašně rád ve Vratných lahvích.
0: Tam se odhálila. Ano. Teda odhálila.
1: Ano. Ve čtvrtek jsem říkala, ve čtvrtek.
0: Učitelka matematiky. Jo, vidíte, že mi to tam naskočilo.
1: Těch čísel. No, každopádně dneska spíše byla řeč o nové divadelní hře Terapie, kde je hlavním tématem duševní zdraví a Nela Boudová v této hře samozřejmě hraje. A možná i proto, že sama sice není terapeutka, ale koučka.
0: Zrovna jednou jsem poslouchala nějaký rozhovor o téhle její nový roli koučky, a docela mě to zaujalo. Protože ona sama si asi prošla jako celkem těžkýma obdobíma, takže má z čeho čerpat, takže jako koučka určitě funguje dobře. No, každopádně padlo spousta otázek, vy si celý ten rozhovor můžete poslechnout na našem webu nebo na sociálních sítích.
1: Ano, a když už tedy byla řeč o tom koučování a terapiích, tak se Míra s Lubkou zeptali, jaký je rozdíl mezi koučem a terapeutem.
2: Zásadní rozdíl mezi terapeutkou, kterou hraju, a koučkou je ten, že terapeut se s vámi víc dívá na minulost a kouč se s vámi nastavuje budoucnost, pokud možno přitažlivou budoucnost, a já sama věřím v to, že není potřeba se neustále hrabat v nějaký temnotě z minula, protože minulost už nezměníme, ale že je dobrý jít k tomu světlu a prostě nechat se přitáhnout tím světlem přitažlivou budoucností a vidět, přemýšlet pozitivně. Naučit se přemýšlet pozitivně, to je, myslím, takovej, pro mě teda osobně, to je takový moto, protože to je nejvíc, jo.

0: kapely Queen na frekvenci 1 krátce před 17. hodinou.
1: Budou velké hlavy, zahrajou New Kids on the Block.
0: Nebo Činasky.
1: A taky bude třeba Luis Capaldi.
0: A my se budeme těšit opět zítra ve 2.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Honza Homolka. Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne, měsíční hlášení lidi otravuje. Sjezd sudetských Němců má být smířením a fotbalové Budějovice mají další problém. Nejhorším byrokratickým předpisem tohoto roku je nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Rozhodla o tom v anketě Absurdita roku veřejnost v online hlasování. Anketa se každoročně vyhlašuje při podnikatelských soutěžích Firma roku a Živnostník roku. Sjezd sudetských Němců byl vždy nabídkou ke smíření s Čechy, ale to platí obzvlášť. Na tiskové konferenci po jednání bavorské vlády to řekl zemský premiér Markus Söder, který se o víkendu sjezdu v Brně zúčastní. Söder lituje, že z Česka na adresu této akce zazněly radikální odmítavé hlasy. Úsek D7, který bude tvořit obchvat Lotouše na Kladensku, chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit letos v říjnu. Dva další úseky D7 začnou řidičům sloužit příští rok. Pokračuje ředitel Radek Mátl.
9: Tomu se kuslaný Kutovice skutečně tu dopravu, tu tranzitní dopravu dostaneme z obce Lotouš už na obchvat. To znamená, bude to něco, co ty řidiče pocítí, že nebudou jezdit skrz Lotouš, ale skutečně v tom říjnu letošního roku by teoreticky už měli právě jezdit po tom samotném obchvatu. A tím de facto odstraníme poslední průtah na silnici 007, který mezi Prahou a Chomutovem je.
0: Při dronovém útoku na tržiště v sudánském městě Gubajš zahynulo nejméně 28 lidí, dalších 23 bylo zraněno. S odvoláním na zdravotnické zdroje to píše agentura AFP. Pakistánský soud uložil pokutu 7200 dolarů a trest smrti mladému muži kvůli loňské vraždě dospívající influencerky. Ta odmítala jeho návrhy, informuje také agentura AFP. Dynamo České Budějovice podle médií v prvním kole řízení nedostalo licenci nezbytnou pro to, aby mohlo i v další sezóně hrát druhou ligu. Fotbalová asociace ani klub to nicméně zatím nepotvrdili. Dynamo řeší problémy se stadionem. Aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, ráno výjimečně mlhy a nejvyšší teploty 18 až 23.
10: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
11: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Ostravu, kde na 10. kilometru na exitu Modletice došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. A dejte si také pozor na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň. Na 77. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Blačka.
0: Tolik zprávy a nyní na frekvenci 1 velké hlavy.
12: máme divoké velké hlavy připravené.
13: Haj, haj, haj.
14: Věděli jste, že v Číně existuje služba, která k vám přijde domů vyspať se, aby zjistila, či u vás straší?
12: Jo. A teď si představ, že přijde ten zaměstnanec a zjistí, že opravdu straší.
14: Co ty urobíš?
1: Co si budeš dělat?
15: Dostane pokutu.
1: Tak přátelé, co dnes budeme řešit
12: jako za strašák?
1: Co dnes budeme řešit za zajímavá témata?
12: Pamatujete si divoký anděl Natália Oreiro?
1: Ano.
12: Dostalo se nám to do velkých hlav?
15: No a taky něco se starobincem budeme řešit.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Ale začneme jednou obrovskou gratulací, protože Iva Janžurová má dnes 85 let.
14: Děláme všechno nejlepší.
1: Happy birthday.
14: Keď Iva Janžurová doma svojej mame povedala, že by sa chcela stať herečkou, ako na to jej mama zareagovala?
1: Ne.
12: Podľa mňa to bolelo.
14: Bolelo. Dostala veľkú facku. A ako zareagoval jej starší brat Láďa, keď mu povedala, že bude herečkou?
15: Pochválil, řekni ti to dělat, což nejlepší.
14: Ne, práve že nie. Negatívna reakcia, ale bolo to bez bolesti, ale myslím si, že dušičku to zabolelo.
12: Se neuživíš.
14: Na herečku nejsi dost hezká.
1: Tak je brutální.
12: Počkej, teda. Co pak herečky musí být hezký?
1: No v té době asi měly být.
14: To je pravda.
15: A já vám něco řeknu, ještě, že šla dělat herečku.
12: No, no jo,
1: to teda.
12: Skvělá.
1: Tak všechno nejlepší.
2: Velké hlavy.

0: Frekvence 1.
1: To myslím, že to je celkom interesantné, čo tu mám. Koľko rokov minimálne musí mať predmet, aby bol považovaný za starožitnosť?
2: Kolik je? 62?
3: 62, no.
2: Takže 62?
3: Už jsi? Už jsem, no teď mi bude 63, já už jsem, no.
4: Počkej, já se podívám.
2: Já myslím, že...
3: Já to nikdy nepoznám.
2: Musí to být starší než 100 let.
3: To ne.
4: 50.
1: Dám vám možnosti. 50, 100, 150, alebo 300 rokov.
4: 300 rokov.
1: 300 rokov.
5: Já bych řekl, že jenom 50.
2: 100.
1: Je to 50.
2: 50.
1: 50 rokov, aby to bola starožitnosť.
5: Ty vole, já jsem od března starožitnosť.

0: písnička byla úžasná od Natália Oreiro z seriálu.
1: Skloňuj.
0: Divoký anděl, kdybyste teď viděli Janu, jak se kroutila.
2: No, jako Natália.
3: Tak táto herečka má dneska 49 rokov.
2: Juch.
3: Pred několikými rokmi ona urobila takú vec, že prijala ruské občanstvo.
2: Ne, tak to.
3: Vypni to. A dokonca tam absolvovala hudobné turné. Tipnite si, ako sa to turné volalo. Je to taký jednoduchý ruský rým.
1: Da zdravstvuje sovětská armia.
3: Čo sa vám rýmuje na slovo naša?
1: Vaša.
2: Naša, paša.
1: Paša.
0: Dáša.
2: Naša.
3: A ešte niečo.
2: Natáša.
3: Tak, Naša, Natáša. Tak sa volalo turné Natálie Oreiro, ktoré absolvovala v Rusku.
1: Natáša,
3: no, Natáša. No.
0: Jo, tak dnešním jejím narozeninám neblahopřejeme.
2: Tak to...
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: si pamätáte z roku 1369?
1: 1369.
2: Ale jak figuroval Karel?
3: 1349 založil, 48 založil univerzitu a ty se ptal, kolik?
0: 69.
3: 69.
1: Kde já tenkrát byl,
0: No, tak za chvilku vám povieme oveľa viac o tom roku.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Ostravu, kde na 10. kilometru na exitu Modletice došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
1: Pojďme se podívat na rok 1369.
0: A dnes, presne v tomto roku, v tento deň, mesto Košice ako prvé v Európe...
3: No tak,
2: tam tahám Karla
3: s mostem.
0: Počkajte, ale ja som za to rád, že to nemala ani Praha, ani Brno, no, ani Ostrava.
3: Košice?
0: Že Košice ako
1: metro.
0: Prvé mesto... Košice ako prvé mesto v Európe získali čo?
1: Dotace.
0: Tak on... A dodnes ich nevrátili. No, oni získali vlastný
1: Erb.
0: Erb. Prvé mesto v Európe, ktoré malo erb, boli
2: a
0: Košice.
2: A co bolo v erbu?
0: Tak oni tam, prosím vás, majú 3 zlaté ľalie, polovicu striebornej orlice a 7-krát zlatočervené delené brvno.
3: A proč jenom polovinu?
0: No tak šetrné.
2: Nemôžeš to třeba pro ty nás
0: preložiť?
2: Preložiť.
0: To by bolo na dlho.
3: No,
1: ale zlatý Pardubice, půl koně na zbraně.

0: Rubikovu kostku jsem nikdy nesložil.
1: Mohli se potkat?
2: Ani já ne.
0: Maximálně jednu barvu.
2: Ty jo, ani já ne.
0: Mimochodem Maďar, že jo, Rubikon.
3: Mm. Erny.
0: Rubik tedy.
3: Mm. Mohl si Rubikovu kocku zložit doma herec Jaroslav Marvan? Stihol ju ještě vo svojom životě?
1: Ne. Počkej, on umřel pozdě.
2: No, on umřel třeba 1998?
3: To vůbec, Jani, to si prestrelil strašně.
1: Umřel 80 něco možná.
3: To si tak jisto prestrelil, Mikeši.
2: Takže 2001.
1: Tak počkej, jestli se nedožil 80, tak Rubikova kostka je z roku 81, možná 79.
0: Já si myslím tedy, abych odpověděl konečně na otázku, na rozdíl tady od mých kolegů, ano. Čili jasně a stručně, samozřejmě, že ano, mohl, nemohl, nevím.
3: Takže, máš v podstatě pravdu, mohl, protože Ernie Rubik představil kocku 19.5.1974.
2: Juch!
3: A Jaroslav Marvan zomrel o dva dní neskôr.
1: Nekecej,
3: 21. mája 74.
1: Ale já vám něco řeknu, že ta kostka se sem dostala až v 80. letech. Víš, proto my jsme tak spoždili.
0: No, a víš proč? No. Byla ve skluzu.
1: No.
2: Protože kdy ruče byla české pušty.
1: A bylo tam napsáno kocka, logika, játek.

0: tak teď jdeme do finále. Toto máme najradšej. Muž a žena v rozhovore.
1: Kdybys někoho zabila, udal bych tě.
2: Jestli já nikoho zabiju, tak ty mě rozhodně neudáš.
1: No
3: tak. Mějte se krásně, ahoj.
0: Dobrý dopadopej.
1: Šus.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Slovo dostává Honza Homolka.
7: Hezký podvečer. Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu apelovala na předsedu sněmovny SPD Tomia Okamuru, aby vyzval šéfa strany prosposlaneckého klubu SPD Jindřicha Rajchla k omluvě za útoky na novináře. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Novela předložená vládě navrhuje zmrazení cen známek. Ruský prezident Vladimír Putin přistál v Pekingu. Ve středu má jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Druhý tenista světového žebříčku Carlos Alcaraz se vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open, také Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 23 a 24 to oznámil na sociálních sítích.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: Zítra bude začíná až polojasno v Čechách, přechodně zataženo, ráno ještě ojediněle také mlhy a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
8: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
9: Dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde se na 10. kilometru na exitu Modletice došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
5: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinrich a host.
10: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO je se mnou ve studiu. Vítejte ve Frekvenci 1.
3: Krásný večer vám i posluchačům.
10: Paní ministryně, kdy jste naposledy o své pozici mluvila s premiérem Andrejem Babišem?
3: No, já ani vlastně jako nevím, my jsme se o mé pozici dlouho nebavili, takže vám nedokážu přesně říct, jestli tím narážíte na to, jestli mám stále podporu pana premiéra, tak mám tuto podporu mám.
10: Ptám se proto, protože před necelými 14 dny jste vysvětlovala v podstatě své, řekněme, majetkové poměry a jakým způsobem jste přišla a bydlela v bytě v Bílině, v obecním bytě. Dnes se objevila informace na Seznam zprávách, že jste v daňovém přiznání, tuším, nepřiznala 500 000 korun. Vy jste to před asi tak 2 hodinami v Blesku vysvětlovala, že šlo pouze o 250 000 korun, což asi ale není úplně rozdíl. Prostě jste něco zapomněla a zanedbala.
3: Ano, zapomněla jsem a zanedbala jsem v roce 2024 nebo v majetkovém přiznání za rok 2024 uvést půjčku v rodině. Jednalo se o 250 000, které mi půjčil tatínek, které už jsem mu dnes samozřejmě splatila, a zapomněla jsem toto uvést v majetkovém přiznání. Pokud toto dostanu od správního úřadu pokutu, samozřejmě ji zaplatím, protože vnímám, že to je mé pochybení a já se za to moc omlouvám.
10: Čili už je nějaké šetření?
3: Nedokážu v tuto chvíli vám odpovědět.
10: Nikdo se na vás neobrátil, abyste podala nějaké, řekněme, vysvětlení nebo popsala, proč to právě v tom daňovém přiznání chybí?
3: V tuto chvíli se na mě zatím nikdo neobrátil, ale jak jsem říkala, až to přijde, postavím se k tomu čelem, protože vnímám to, že je to moje pochybení.
10: Já jsem se právě ptal na to, kdy naposledy jste mluvila s Andrejem Babišem, protože, jak říkám, týden co týden se minimálně něco z vašeho života objeví, nějaké nesrovnalosti, tak by mě zajímalo, jestli právě od někoho nemáte nůž na krku, buď to všechno vyvraťte a už se k tomu nějakým způsobem nevracejme, abyste se mohla věnovat a prezentovat tu svou práci, anebo zkrátka budete muset odejít.
3: Já v tuto chvíli vnímám to, že jsem vysvětlila už vlastně všechny souvislosti, které se týkají jak obecního bydlení v Bílině, které se týkají objektů umístěných na pozemku, takže já vnímám, že vše je již vysvětleno a nyní se budu, věřím, že plně věnovat již práci a tomu, co na Ministerstvu pro místní rozvoj děláme, a není toho málo.
10: Vy jste mluvila při té své tiskové konferenci o tom, jak jste to měla složité. V určitém období jste po třetí vdaná, zůstala jste matkou samoživitelkou, starala jste se o dva nezletilé syny, že jste nejezdila na dovolené a tak dále. Ivan Bartoš před malou chvílí přišel a zveřejnil vaše fotografie například ze Srí Lanky.
3: Já jsem řekla na tiskové konferenci, že jsme nikdy nejezdili na drahé dovolené. Je to pravda, ale musím také přiznat, že jsem byla například v Japonsku nebo ve Spojených státech, kde žije moje sestra se svojí rodinou, a vlastně tyto dovolené, když tomu říká dovolené, pro mě to bylo setkání s rodinou, mi hradila moje sestra. Já bych nikdy bohužel neušetřila na to, abych mohla jet například do Japonska. Ta moje sestra tím, že se mnou chtěla trávit čas a celý život se vlastně těšila na to, až budeme moc spolu cestovat, tak uznávám to, že to dovolené mi hradila moje sestra. Na Srí Lance jsem byla s kamarádkama, byla to vyloženě loukost dovolená, na kterou jsem si musela šetřit v té době a ušetřila jsem si. Vždycky jsem se snažila mít nějaký, i když ta situace pro nás byla ekonomicky složitá, tak jsem se vždycky snažila mít nějaký zůstatek pro případ, kdyby se stalo cokoliv, abychom třeba 2-3 měsíce měli na zaplacení nejdůležitějších potřeb, jako je bydlení a tak dále. A pokud jsem pak tyto finanční prostředky vlastně utratila například za dovolenou s přítelkyněmi, nebo když jsem koupila starý karavan, tak pak jsem znova šetřila, aby jsme vždycky měli nějakou zásobu, abychom vlastně nám nehrozilo to, že s dětmi skončíme na ulici, protože bychom třeba neměli na zaplacení nájmu.
10: Kolik jste dokázala takto našetřit? Protože jste říkala, že vlastně otec dětí nepřispíval, měla jste výživné maximálně 100 korun na den na každého, čili 200 korun na den, jestli tomu dobře rozumím. Otec se nepřispíval na žádné volnočasové aktivity a tak dále. Tak jak jste dokázala? Protože já jsem alespoň z toho vašeho vyjádření před těmi dvěma týdny rozuměl tomu, že jste žila, řeknu to lidově, takzvaně z ruky do huby.
3: Ano, v některých měsících to tak i opravdu bylo, protože třeba ten byt, o kterém se tady mluví, že jsem bydlela za 4 000, není to pravda. Náklady toho bytu, tak abychom vůbec mohli bydlet, což bylo nájemné, ale k tomu ještě plyn, kterým jsme museli topit, kterým jsme vlastně si ohřívali vodu a elektřina, tak ty náklady toho bytu byly 12 až 18 000. V době energetické krize opravdu jsem za tyto 4 položky platila 18 000. Snažila jsem se vždycky mít zálohu finanční v řádu nějakých 100-200 000, pohybovalo se to v tomto rozmezí. Snažila jsem se opravdu vždycky našetřit si něco, abychom

0: dala jsem si půjčit v bance.
1: Jinou půjčku už nemáte z rodinných úspor. Dnes jste tedy přišla s tím, že vám půjčoval váš tatínek 250 tisíc korun. Nikdo z jiných rodinných příslušníků, například sestra, se kterou jste, která žije v zahraničí, jak jste tady zmínila, vám také nic nepůjčovala?
0: Ne, sestra.
1: Tam se proto, jestli se nedočkáme nějakého dalšího vysvětlení.
0: Ne, sestra mi nepůjčovala žádné finanční prostředky, ta spíše, když se mnou chtěla trávit ten čas, tak investovala do toho společného cestování. Já jsem jí za to neskutečně vděčná, protože, jak jsem říkala, kdyby mi určitou část těch nákladů na těch cestách neplatila, já bych si to nemohla dovolit. A žádné další půjčky jsem neměla. Opravdu jediná půjčka byla od tatínka.
1: Říká v dnešním Pressklubu na Frekvenci 1 ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
2: Frekvence 1 Pressklub. Jakub Weinrich a host.
1: Paní ministryně, já se ještě ale chvilku u tohoto tématu zastavím, protože mě by zajímalo, ono to možná může pro někoho vypadat jako nemorální, když říkáte, že jaké jste měla příjmy, sice jste byla matkou samoživitelkou, ale zároveň sama říkáte, že jste dokázala mít i 100 tisícové úspory, že jste dokázala jet na takovou dovolenou, na kterou se ne mnoho lidí dostane. Bylo správné bydlet tak, jak jste bydlela, to znamená v obecním bytě?
0: Já bych tomu ráda řekla, že ten byt pro nás s dětmi, když jsme zůstali sami, což bylo zhruba těch 9 let, během těch 18, byl vždycky taková jistota a kotva.
1: To říkáte právě neustále.
0: Ano. A vlastně my jsme se ocitli v tom poměrně turbulentním a složitém období, kdy se nám ten život změnil, kdy se nám rozpadlo se nám manželství s prvním manželem, kdy jsem zůstala s dětmi sama v tom bytě, tak pro nás to byl prostě domov, pro nás to byla ta jistota. A já jsem nechtěla jim vlastně tuto jistotu těm dětem brát. Oni tam měli ten jeden svůj společný pokojíček, protože jednalo se o standardní byt 3+1, kde děti měly vlastně společný pokojíček, měli jsme jednu ložnici, společný obývák, jeden záchod, jednu koupelnu, akorát ty pokoje byly větší, ale pořád to byl byt jako 3+1. Tak vlastně pro ty děti to byl prostě ten domov, že věděli, že tam mají tu jistotu, že tam mají to své zázemí, že tam se mohou schovat, když jim není dobře, a že se vlastně mohou spolehnout na to, že tam mají ten domov. Takže pro mě bylo důležité vlastně ta stabilita a ta jistota především pro ně, aby věděli, že já se o ně postarám a že mají ten domov. Město Bílina dlouhodobě podporuje právě v rámci těchto bytů běžných, aby v nich bydleli běžní pracující lidé, jako jsou lékaři, učitelé, úředníci, ale třeba i političtí představitelé města.
1: Jako je starostka nebo místo, nebo
0: ano,
1: místo starostka.
0: I bývalý starosta bydlel v městském bytě a v Bílině vlastně mám velkou podporu od občanů, protože já jsem to nikdy netajila, nebylo to nic jakoby tajného, já jsem měla stejné podmínky jako kdokoliv jiný, k tomu bytu jsem navíc přišla ještě v době, kdy jsem byla klasickou zaměstnankyní, neměla jsem žádné politické vazby na vedení města.
1: Ale i tak, zeptám si zpětně, viděno, bylo to správné?
0: Z pohledu občana Bíliny na tom nebylo nic nenormálního. Z pohledu občana tady třeba v Praze nebo ve Středočeském kraji, kde to je vnímáno jinak, tak asi to může být viděno jako problém. Mě to mrzí, že to takto je viděno, nicméně, jak říkám, pro nás prostě to byla jistota a já zase na druhou stranu, i když jsem měla třeba našetřeno nějaké finanční prostředky, nikdy to nepostačilo na to, abychom si třeba pořídili vlastní bydlení. I ta politická funkce je velice nejistá. Já jsem si zažila během těch několika let ve vedení města, ať už pozici místostarostky nebo starostky, několik jako útoků na mou osobu, včetně snahy o mé odvolání, a v podstatě bych byla nezaměstnaná v danou chvíli a zase ten byt pro nás byl prostě jistota, že máme kde být a že vždycky jsem věřila tomu, že zvládnu tu naší malou rodinu nebo pak i s manželem prostě uživit a že to prostě společně zvládnem.
1: Kde byly vaše děti, když jste byla na dovolené na Srí Lance v Japonsku, v Brazílii?
0: Buď to byly u prarodičů, anebo byly u svého otce. Mm.
1: Před 14 dny jste měla tu tiskovou konferenci, kde jste vše vysvětlovala, jak jste sama říkala, že jste se v podstatě slíkal před celým národem, když bych to měl parafrázovat. Kdo vám tu řeč připravoval?
0: Já jsem si ji připravovala sama. Je to sonda do mého života, je to opravdu velice intimní pro mě a já jsem nad tím proseděla několik hodin. Musím přiznat, že ponořit se zpátky do toho mého života, který opravdu byl v řadě nebo v určitých obdobích velice nestabilní a musím říct, že i nepovedený. Já dneska zpětně vidím, že například mé druhé manželství prostě byla

0: obrovská chyba a bylo to pro mě opravdu strašně těžké. Bylo to těžké jednak si to připravit a vlastně se sumírovat si celé to období, znova si připomenout takové to vyhrožování soudem a kdy já jsem vždycky si řekla, ne, já to prostě zvládnu, nechci svoje děti vystavovat tomu, aby museli chodit vypovídat na OSPOD, aby museli chodit vypovídat před soud, tak Bylo to pro mě nesmírně těžké, ale vnímám to jako strašně důležité, aby vlastně lidé znali ten můj příběh, protože ono to všechno souvisí se vším. Ono se na to hrozně kouká dobře jako zvenčí a soudí se zvenčí, ale nikdo v těch mých botách nešel a nezažil si to, co jsem si zažila já. A spousta lidí mě potěšilo i cizích, že mi vlastně po té tiskové konferenci psali a vyjadřovali mi podporu a že mě obdivují, že jsem se dokázala i takto vlastně jako pokusit očistit před národem a já věřím, že spousta lidí pochopila, proč jsem se chovala v těch určitých situacích, tak jak jsem se chovala, proč pro mě ten byt byl tak strašně důležitý, nebo nejenom pro mě, ale pro tu naší rodinu a věřte, že to vůbec není jednoduché, ale já jsem cítila, že to musím udělat, že se jako musím se obnažit a musím ten svůj životní příběh vyprávět.
1: Jistota a kotva jsou vaše slova, nebo vám je někdo do toho vpravil, protože je používáte poměrně dost často?
0: Ne, jsou to rozhodně moje slova, protože kdyby to nebyla moje slova, tak bych je nepoužívala. To jsou věci, které se nedají naučit, to prostě vychází z toho mého životního příběhu, který, jak říkám, měl určitá turbulentní období a já jsem třeba strašně vděčná teď svému současnému manželovi, že s ním konečně cítím tu jistotu a vlastně mě to vedlo i k tomu, že jsem si řekla, že tu jedinou jistotu, kterou jsem vlastně těch 18 let měla, což byl ten byt, tak se jí vzdám a věřím tomu, že s manželem zůstaneme spolu a že už nebudu nikdy jako na všechno sama a vlastně ten byt už není pro mě tak důležitý a nejsem na něj tak, nebo nebyla jsem na něj tak psychicky vázaná, jako jsem byla po dobu těch 18 let.
1: Měla jste, teď máte vlastně třetího manžela, ano. Vy mluvíte především, řekněme, o spackaném, především tom druhém manželství. Ano. Ten manžel, vy mluvíte v té souvislosti, nedodržoval různá pravidla a tak dál. Jak moc daleko to zašlo? To nedodržování těch pravidel?
0: Pro mě až moc, protože já jsem opravdu člověk, který se snaží žít celý život podle pravidel a já uznávám, že teď to vypadá určitě úsměvně, ale mě to strašně jako trápilo. My jsme se kolem toho hodně hádali a pokud mám zmínit, jednalo se například o ten hluk porušování nočního klidu z jeho restaurace. Bylo to u nás doma obrovské téma, kdy já jsem se mu snažila vysvětlovat, že prostě takhle se chovat nemůže a vlastně to celé vedlo až k tomu, že jsme prostě připravili obecně závaznou vyhlášku. Já jsem vlastně šla proti svému manželovi jako starostka města, protože pro mě byly důležití ty občané a chtěla jsem jim pomoct. Nicméně i přesto prostě manžel žil ten svůj způsob života, jaký žil. Já jsem věřila to, že ho změním, ale nepovedlo se mi.
1: A dá se mluvit i o nějakém velkém napětí mezi mužem a ženou?
0: Určitě ano, u nás největší to napětí bylo i v oblasti finanční, kdy vlastně já jsem musela si vzít pak půjčku, platit za něj dluhy po covidu, nebylo to zase jednoduché.
1: Dá se mluvit o fyzickém napětí?
0: Ne, nikdy mě žádný z mých mužů fyzicky neatakoval. Mm-hmm.
1: My máme telefonát, tak já vás poprosím, jestli si můžete vzít sluchátka. Hezký podvečer, Jakub Vajnlich, Frekvence 1, tady je Press Club a můžete se ptát paní ministryně Mrázové.
2: Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat paní ministryně, kde je ta dnešní úroveň těch politiků, kam až to musí všechno zajít, kolik těch důvodů se musí naskytnout, aby ti politici odstoupili. Kde je ta hranice dneska?
1: Děkujeme, můžeme se závěrem jenom zeptat na vaše jméno, ať nemluvíme anonymně.
2: Ne, nechci dělat.
1: Dobře, tak jo, je to vaše právo, děkuju moc, paní ministryně, můžete odpovídat. Tak kde je ta hranice?
0: Já pokud by se ukázalo, že jsem například zneužití pozice veřejného činitele, pokud by se ukázalo, že jsem zneužila svoji pozici jako ve svůj vlastní prospěch, tak tam vnímám, že je ta hranice. Nicméně já z těch...
1: Mimochodem byl moment, kdy jste například dávala i premiérovi svou funkci k dispozici, nebo jste uvažovala o tom, jestli nerezignovat, jestli toto nemůže být důvod, abyste nebrzdila tu vládu, nebo aby se neustále nemluvilo právě o těchto kauzách. Podívejte, já jsem myslel, že si otevřeme ještě nějaké téma z vaší agendy a zřejmě to už bohužel nestihneme. Mluvíme tady v podstatě stále o tom též.
0: Mě velice mrzí, že samozřejmě tyto kauzy zastiňují to, co na ministerstvu děláme a neděláme toho málo a zjistili jsme tam také spoustu problémů, které se snažíme řešit a myslím si, že by se mělo primárně mluvit o nich. Já věřím, že tyto kauzy přejdou a budu se moc také plně věnovat práci, které se snažím věnovat naplno i v tuto dobu, která není úplně pro mě jednoduchá z osobního života, nicméně pro mě je strašně důležitá podpora nejenom mých přátel, ale i třeba běžných občanů z Bíliny, kteří mě sami potkávají na ulici a každý víkend se vracím do Bíliny, mám tam tatínka, mám tam dítě.
1: K té mé otázce, funkci k dispozici dávala jste?
0: Nedávala jsem zatím funkci k dispozici.
1: Zatím?
0: Nevnímám to, že bych měla dát funkci k dispozici, je to plně v gesci pana premiéra, pokud mě bude chtít odvolat, já to budu samozřejmě respektovat, nicméně nemám indicie k tomu, že bych neměla důvěru pana premiéra.
1: Říká v dnešním preskubu na frekvenci jedna ministrině pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Díky moc za váš čas, omlouvám se, na další témata už se dnes nedostane. Někdy příště na viděnou.
0: Děkuju vám také a budu se těšit příště na slyšení.
1: A od mikrofonu se loučí Jakub Vajnlich.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2010. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji 20 minut po 18. hodině a samozřejmě i dnes platí čistě oholen, dobře naladěn. S vámi jsem rád na frekvenci 1. No a já bych nejenom potom presklubu, ale potom dnešku už brnkal hlavně na tu veselou strunu. Doufám, že vám to dneska klaplo ve spolupráci se s počasím, které bylo skvělé, no a že nás čekají tropy a že to na jihu Evropy bude hodně roztopené, tak to vám vezu a bude to tady jen co nám to svoje zaspívá Eros Ramazzotti, Britney Spears nebo Jelen. Někde kolem.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

Sebastián se una canzone a to byl Eros Ramazzotti. Minuta po půl sedmé a doufám, že vás tahle zpráva, kterou vám vezu, potěší a týká se hodně roztopeného počasí, zejména na jihu Evropy. Protože tento týden přichází změna, čeká nás změna počasí. Ano, Španělsko a Portugalsko, a tím začneme, můžou očekávat nadprůměrné teploty už zítra ve středu a ve čtvrtek by mohly hlavně v Andaluzii dosahovat až skoro ke 40 stupňům Celsia. Čili pokud máte nějakou dovolenou, prodloužený víkend, chystáte se na jih Evropy, tak tam vklouznete rovnou do roztopeného léta. No a co čeká nás? Do Česka by mělo tohle velmi výrazné oteplení dorazit do víkendu. Ovšem ne v takových teplotách, ale v rámci nějakých 28-29 stupňů Celsia. To je ta víkendová předpověď. To znamená, horký vzduch z Afriky se pomalu, ale jistě sune k nám. Tak, čeká nás takové předčasné léto na jaře a čeká nás taky za pár hodin vlastně už první kolo v novém dni posledního slova. Kolik pro vás máme naloženo a kolik tisíc pro vás máme a jak by mohlo znít poslední slovo Dáši Honcové? Víc za chvilku, teď Taylor Swift a Fate of Ophelia.

Panda Gang v květnu 85. roku dorazila tahle krásná balada, píseň a velká klasika tahle kapele, která byla taky v loňském roce na koncertování u nás v Česku, tak bylo to o té hluboké lásce, samozřejmě o danosti, pomíjivosti času. A vlastně časem se z toho stal takový svatební standard. Je to velká svatební klasika, která se hraje na těch správných svatbách. Tak my si dáme právě teď ohlédnutí za dnešním dnem, jak jste soutěžili, jak jste jeli v soutěži Poslední slovo, nedali jste to, a na zítřejší 20. květnové ráno pro vás máme 20 tisíc korun. A když to dáte a uznáte Poslední slovo Dagmar Honcové, tak získáváte tyhle krásné peníze a my vám k tomu ještě přidáme 500. Takže co Dagmar Honcová potřebuje ke své úspěšné předpovědi? Vy jste dnes typovali třeba kávu, Aladina, atmosféru, a nebo křídla? Ne, něco jiného. Zítra je to za 20. Za 20 tisíc zítra po ránu, ve středu u Lubky a Míry. Tak vám držím palce na to další hezké ráno, které nás čeká. Už za chvíli Aerosmith, Redekirken a nebo Cyril Stamblin.

0: Don't Wanna Miss a Thing, to byl Aerosmith. Za chvilku si dáme události dnešního dne po zprávách třeba Meghan Trainor. Dáme i buty Františka. A nebo asi Rehe.
1: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A slovo dostává Honza Homolka.
7: Hezký večer. Institut apeluje na sklidnění Rajchla. Vystrčil se zúčastní pochodu smíření a majitel Slávie se zastává Tvrdíka. Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu apeluje na předsedu sněmovny SPD Okamuru, aby vyzval šéfa strany PROS poslaneckého klubu Jindřicha Rajchla k omluvě za útoky na novináře. V otevřeném dopisu také Okamuru žádá, aby Rajchl od svých útoků ustoupil. Jejich intenzita a forma podle institutu daleko přesahují běžnou míru vzájemné kritiky mezi politiky a novináři. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastní sobotního pochodu smíření při festivalu Meeting Brno. Jehož součástí bude i sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Chce tak podpořit nejen činnost organizátorů festivalu, nad ním stejně jako prezident Pavel převzal záštitu, ale také kroky vedoucí ke smíření a k dialogu v duchu česko-německé deklarace, řekl to novinářům.
8: Ten můj důvod, proč se zúčastním toho pochodu smíření, je právě v tom, abych dal jasně najevo, alespoň symbolicky, že ty křivdy, které se staly, jsou sice neodpustitelné, jsou strašlivé, ale zároveň žijeme v jedné Evropě, žijeme v době, kdy je důležité, aby země, jako je Německo, Česko a další země spolupracovaly a aby hledali cesty k sobě a nikoli v cesty od sebe.
7: Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, poprvé v Česku. Policie v souvislosti s dopolední nehodou autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích hledá svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer, prosí, aby se ozvali na linku 158. Čínská armáda tajně vycvičila asi 200 ruských vojáků pro používání čínské vojenské techniky. Někteří z nich se po ukončení tréninku koncem loňského roku vrátili na bojiště na Ukrajině. Majitel fotbalové Slávie Pavel Tykač se zastal šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka. Za absurdní pak označil debaty o jeho možném odvolání po nedohraném derby.
6: Frekvence 1. Počasí.
7: Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být zataženo přes den. Nejvyšší teploty 18 až 23.
9: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno. Doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
10: Frekvence 1. Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
11: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 190. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo hodiny. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 308. kilometru ve směru na Brno. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
7: Tolik zprávy po 19. hodině na Frekvenci 1 s vámi Milan Bílek.
0: Je to tak, jedeme dál spolu za Petrem Jablonským, který byl výborný v neděli po 13. hodině, takže si dáme live, dáme si jedno výročí a dáme si ranního hosta. No, není toho málo teď, ale Lamour Toujours, Gigi D'Agostino.

0: vás Akance a to byl Jusen Dura, Nenek Sherry. Teď je 15 minut po 19. hodině. Já jsem vám slíbil jeden výlet do minulosti, do roku právě 1990. No a takhle v polovině května dorazila Madonna se svým obrovským hitem Vogue. Bylo z toho na celé 3 týdny číslo 1 ve Velké Británii, jinak tenhle hit byl inspirován Voguingem, což byl tanec, který byl populární v New Yorku na konci 80. a bylo to nesmírně úspěšné číslo a skladbu Vogue hrála a samplovala řada dalších umělců, včetně Kylie Minogue, Beyoncé, Rihanny, případně Ariany Grande. A dodnes to zní skvěle. To byla Madonna, jeden z těch prvních výletů do minulosti, ale zdaleka ne posledních. Už za chviličku Petr Jablonský, kterého vám vezu z neděle, z času po 13. A teď třeba Lionel Richie, Buty nebo Elton John a Dua Lipa.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Seju se jimi fantastický vál a to byl Lionel Richie, tady je Frekvence 1 večerní, máme lekce před půl osmou. Za chvíli Ariem, Lasketcha Passere a taky David Guetta, Gone, Gone, Gone. Ale teď jsem vám slíbil, že si dáme aspoň kousek neděle v čase po 13. Tady bývá Petr Jablonský. A koho jste chtěli slyšet?
1: Dobrý den, tady je Frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady je Míla z Krušných hor.
1: Mílo, já vás zdravím, dobrý den.
2: Ano, já vás taky.
1: S kým byste si rád promluvil?
2: Tak já bych si velice rád promluvil s bývalou političkou populární Petrou Buzkovou.
3: Je tak to jste mi Mílo udělal radost. Dobrý den, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak povíte, na cokoliv se můžete zeptat, já jsem samozřejmě jedno velké ucho.
2: Petro, já bych se vás zeptal, co momentálně děláte, čím se zabýváte, čím se živíte, protože si myslím, že když jste zmizela z politiky vysoké, že to byla velikánská škoda, protože jste byla milá, krásná, chytrá, inteligentní, Ježiště. Takže je to škoda, že už tam nejste, takže čím se teďka prosím zabýváte?
3: Tak Mílo, já musím na začátek říct, že se úplně celá roztékám. Opravdu krásný, děkuji vám moc krát za takové hodnocení mé osoby. Je pravda, že neměla jsem to vůbec jednoduché v té funkci, zvláště je za Zemana, že znáte to, prostě to, ano, to bylo hrozné. Takže abych vám odpověděl na tu vaši otázku, tak já momentálně se zabývám právem, já jsem právnička, takže momentálně tedy jaksi právo. A musím říct, že to také vůbec není jednoduché. Nevím, jestli máte nějakou povědomost, ale opravdu, jako vemte si, že... Vy jste taky právník, nebo co?
2: Ne.
3: No, jsem si říkal, zníte tak nějak mile. No, tak, ale opravdu, vemte si, že třeba já jdu k doktorovi, jo, a ten doktor mi prostě nevěří. Jo, rozumíte? S tím máme my právníci největší problém, že prostě nám prostě nikdo nevěří a mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
2: To nevím.
3: Božího. Je to problém, protože opravdu tedy leckdy přijde nějaký klient, jako já mu říkám teda, to mi opravdu hlava nebere. A on říká, no, ale ruce ty berou, že jo? No.

0: Shine Happy People dorazili z kraje 90. let a byla z toho senzace. Ariem 8 minut po půl 8 a tady je večerní frekvence 1. Já jsem vám slibovali kousek toho dnešního rána a dorazila za námi herečka Nela Boudová, aby mluvila nejenom o své hře, ale taky o své práci koučky a třeba i o tom, jaké to je dabovat legendární Julie Roberts. Ale my jsme se ptali i na věci jiné, třeba kolikrát se vlastně stěhovala a jestli hromadí nějaké věci.
1: Já jsem se stěhovala celkem hodněkrát, nebo hodněkrát, co to je. Já nevím, 4x, 5x.
2: To
1: není zas tak asi hodně. Jednou mi volal realitní makléř, potom, co jsem se přestěhovala do domu, asi po 4 letech, jestli se nebudu znova stěhovat. A já říkám, prosím vás, ale jsem si ten dům koupila jako už na pořád. A on říkal, ale to lidi se stěhujou zhruba tak po 4 letech.
3: Měl kupce, ne?
1: Takže nevím, ale asi si pamatoval, kdo před 4 lety od něj něco koupil. A takže prý 4 roky je ta doba, kdy se lidi stěhujou.
3: Jo, to já ještě jsem nevybalila.
2: Po kolika?
3: To je hrozný, já to nemůžu ani říct. Ale to je
2: 16 třeba.
3: 16 let a já mám třeba ještě některé věci nevybalený.
1: Tak ty už bych rovnou vyhodila.
2: No. Já to říkám furt.
3: Když oni jsou tam možná nějaký památeční, ale no. Je teda pravda, že člověk furt stěhuje ty krabice. Je to hrozný.
1: Já nevím, mně přijde právě dobrý. Vím, že jsem se jednou stěhovala po 2 letech, byla jsem překvapená, kolik jsem toho nahromadila. A já se přiznám, já to hromadění nesnáším a myslím si, že když člověk nedokáže uvolnit prostor kolem sebe pro nové věci, takže to ukazuje něco jeho psychice. Já si prostě myslím, že člověk by měl se zbavovat věcí zcela přirozeně, který nepoužívá. A taky mám na to takovou vzpomínku. Měla jsem skvělou učitelku, paní Ždichincovou, paní učitelku jógy, která byla baletka, dostala tálii Věruška Ždichincová za celoživotní dílo jako baletka a zemřela, myslím, v 95 letech a já jsem k ní poslední 3 roky chodila a měla toho opravdu doma hodně málo. Mm-hmm. Měla tam krásný zrcadlo, měla pár krásných kousků, ale měla pár knih a fakt jsem viděla, jak vlastně na konci toho života stačí málo. Takže je opravdu zbytečný hromadit a lidi by si tohle měli uvědomit, že ten život je o něčem jiným než o hromadění a vzpomínky. No, nevím, jestli když najdou děti po nás v krabici nějaký program z divadla, kde bude datum, jestli si to nechají, protože to byla naše vzpomínka, že?
3: Jasně.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: dal záruční, a to byla slza, tady je 20. hodina, příjemný večer, tak dál Mariah Mackey. To zpráva, které si dáme, taky LP Lost on You. A nebo Adele Rolling in the Deep.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
3: to za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Hezký večer. Češi neberou manželství za důležité. Mrázová vysvětluje finance a Dynamo České Budějovice je zase v problémech. Česká veřejnost se k tradičnímu pojetí manželství jako nezbytné podmínky partnerského soužití či rodičovství staví spíše rezervovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina Čechů míní, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili 4/5 lidí. Pro více než 2/3 je v pořádku, když spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek. Ministryně Zuzana Mrázová funkci k dispozici nenabídla. V presklubu vysvětlila původ peněz, které nepřiznala. I to, jakým způsobem financovala dovolené, na které podle původních slov nikdy našetřit nemohla.
6: Já jsem řekla na tiskové konferenci, že jsme nikdy nejezdili na drahé dovolené. Je to pravda, ale musím také přiznat, že jsem byla například v Japonsku nebo ve Spojených státech, kde žije moje sestra se svojí rodinou a vlastně tyto dovolené, když tomu říká dovolené, pro mě to bylo setkání s rodinou, mi hradila moje sestra. Já bych nikdy bohužel neušetřila na to, abych mohla jet například do Japonska. Ta moje sestra tím, že se mnou chtěla trávit čas a celý život se vlastně těšila na to, až budeme moct spolu cestovat, tak uznávám to, že tyto dovolené mi hradila moje sestra.
5: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Úsek dálnice D7, který bude tvořit obchvat Lotouše na Kladensku, chce ředitelství silnic a dálnic provoznit letos v říjnu. Dva další úseky D7 začnou řidičům sloužit příští rok. Pokračuje ředitel Radek Mátl.
7: Tomu se kuslání Kutovice skutečně tu dopravu, tu tranzitní dopravu dostaneme z obce Lotouš už na obchvat. To znamená, bude to něco, co ty řidiči pocítí, že nebudou jezdit skrz Lotouš, ale skutečně v tom říjnu letošního roku by teoreticky už měli právě jezdit po tom samotném obchvatu. A tím de facto odstraníme poslední průtah na silnici 007, který mezi Prahou a Chomutovem je.
5: UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského. Ten byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách z 5letého zákazu trénování na doživotí a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Dynamo České Budějovice podle médií v prvním kole řízení nedostalo licenci nezbytnou pro to, aby mohlo i v příští sezóně hrát druhou ligu. Fotbalová asociace ani klub to nicméně zatím nepotvrdili. Dynamo řeší problémy se stadionem. Aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání střelec. Ostrova.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně zataženo. Nejvyšší denní teploty 18 až 23.
8: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno. Doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Vlaďka.
9: Z opatrností projíždějte na dálnici D4 ve směru na Písek. Na 49. kilometru blokuje pravý jízdní pruh osobní vozidlo s defektem pneu. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 308. kilometru ve směru na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
5: Tolik zprávy a také po 21. hodině na frekvenci 1 s vámi bude Milan Bílek.
0: Hezký večer, spíš asi po 20., ale to je úplně v pohodě, k 21. se blížíme. Za chvilku to nejlepší od velkých hlav.
5: Počkej, já jsem řekl 21.
0: Ano, ty jsi řekl 21.
5: Tak buď se myslel na Blackjacka nebo už přijdu.
0: Vezeme se dál, za chvilku Mariah Mackey, taky Mandraže, hledá se žena. A velké hlavy stály za to po 17. hodině. I to pro vás máme.

0: Show Me Heaven. Ukaž mi nebe, to byla Mariah McKee. S námi 15 minut po 20. LP měla první velký hit Lost on You, který milujeme. Bude tady za chvíli taky Miles Smith a Stay. No a slíbil jsem vám i velké hlavy, které dneska vyrazily do středověku.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Pojďme se podívat na rok 1369.
3: A dnes, presne v tomto roku, v tento deň, mesto Košice ako prvé v Európe.
4: No tak,
5: tam ťahám Karla.
4: Ja si to môžem pamatovať, tyhle veci.
3: Počkajte, ale ja som za to rád, že to nemala ani Praha, ani Brno,
4: no,
3: ani Ostrava. Že Košice ako
4: metro.
3: Prvé mesto. Košice ako prvé mesto v Európe získali čo?
4: Dotace.
3: Tak on... A dodnes ich nevrátili. No, oni získali vlastný
4: Erb.
3: Erb. Prvé mesto v Európe, ktoré malo erb, boli
5: a
3: Košice.
5: Co bolo v erbu?
3: Tak oni tam, prosím vás, majú 3 zlaté ľalie, polovicu striebornej orlice a 7-krát zlatočervené delené brvno.
4: A proč jenom polovinu?
3: No tak šetrné.
5: Nemôžeš to třeba pro ty nás
3: preložiť?
5: Preložiť.
3: To by bolo nadlho.
4: No, dobre.
0: Ale zlatý Pardubice, půl koně na zdar.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
6: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
7: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
8: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
6: Když jste viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
7: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
1: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Další romantika dneska večer, MC Erika Barbara, sen před 8:30. Vyrazíme pro jistotu zase do minulého století, ale i za chvilku, protože tady byl rok 1979. Objevila se kapela Supertramp a měla fantastický hit, který tady pro vás mám. Ale teď Timmy T, Adele, Martin Garrix, We Are The People, anebo Suchánek a Kolečko. A jako vždycky se ptám, pánové, co vy na to?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všude píšou bezúdržbová zahrada. Co to přesně znamená, že tam člověk nic nedělá, nebo že pak jen brečí trochu míň? Renata 46 Benešov. Já to nechci říkat jako znova, já vím, že už jsme to tady měli hodněkrát. Já nedám dopustit na indický běžce vlastně na ty kachny, co jedí ty slimáky. To vlastně se udržou taky sami. Oni se sami navzájem i vyzobávají to peří, snědějí slimáky, dobře se na to kouká. Udupou ti i tu hlínu, jak na to šlapou. Takže
3: a oni žerou i trávu a jako k tomu
2: všechno, oni
3: to právě, super,
2: prostě,
3: jo.
2: Jednou a ideálně prostě jednou ono zaprší, vyroste tráva, vyrojí se slimáci, on to poseká, vyžere slimáky, pohnojí to vlastně.
3: Když má trochu volna, podívá se i na ten topol vedle.
2: Přesně, jestli náhodou už jako nenašel čas, jo. Všechno, no. Jako i vlastně schránku ti vybere třeba poštovní, když má náladu.
3: Jo.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: One More Try, tímhle si nás omotal kolem prstu, to byl Timmy, tý 9 minut máme po půl deváté. Já jsem vám slíbil další výlet do té hitparadové minulosti. Polovina května roku 1979 a dorazila kapela s fantastickým albem, které se jmenovalo Breakfast in America. A který velký hit tam byl, známe ho všichni. No, tohle tam bylo Logical Song, na desce najdete třeba Goodbye Stranger anebo Take the Long Way Home. A co je zajímavé, ačkoliv album Breakfast in America vyšlo 22 let před útoky z 11. září, tak jeho obal se později začal spojovat s konspirační teorií o 11. září, která tvrdila, že při pohledu v zrcadle je to kvůli tomu, že písmeno nahoru. Písně Supertramp připomíná právě 11. září, umístěné za dvojčaty. Zajímavá konspirace, ale víte, co? Konspirace jsou jen konspirace. Tak my si dáme raději fakta už o 21. hodině. Tady budou nové zprávy spolu s Honzou Homolkou. Události dnešního dne za 20 minut. Z muziky dál Vanessa Williams, Bob Sinclair, Loud Generation a nebo Marek Ztracený a Zastav mě.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Každé ráno na frekvenci 1 s Janem Krausem. Ovšem zítra společně s námi.
3: Nejznámější česká blondýna, přezdívaná Marilyn Monroe, Miluška Bittnerová.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.

0: Night Moves, to byly One Republic, 21. hodina je tady a my si dáme zprávy.
1: 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, institut apeluje na sklidnění rychle. Vystrčil se zúčastní pochodu smíření a majitel Slavie se zastává Tvrdíka. Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu apeluje na předsedu sněmovny ASPD Okamuru, aby vyzval šéfa strany pro Jindřicha Reichla k omluvě za útoky na novináře. V otevřeném dopise žádá, aby Reichl od svých útoků ustoupil. Jejich intenzita a forma podle institutu daleko přesahují běžnou míru vzájemné kritiky mezi politiky a novináři. Ministryně Zuzana Mrázová funkci k dispozici nenabídla. V presklubu také vysvětlila původ peněz, které nepřiznala, i to, jakým způsobem financovala dovolené, na které podle původních slov nikdy našetřit nemohla.
3: Ano, zapomněla jsem a zanedbala jsem v roce 2024 nebo v majetkovém přiznání za rok 2024 uvést půjčku v rodině. Jednalo se o 250 tisíc, které mi půjčil tatínek, které už jsem mu dnes samozřejmě splatila, a zapomněla jsem toto uvést v majetkovém přiznání. Pokud toto dostanu od právního úřadu, pokutu samozřejmě ji zaplatím, protože vnímám, že to je mé pochybení a já se za to moc omlouvám.
2: Celý presklub na našem webu frekvenci1.cz. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastní sobotního pochodu smíření při festivalu Meeting Brno. Jeho součástí bude také sjezd sudeto německého krajanského sdružení. Chce tak podpořit nejen činnost organizátorů festivalu, nad nímž stejně jako prezident Petr Pavel převzal záštitu, ale také kroky vedoucí ke smíření a k dialogu v duchu česko-německé deklarace.
4: Ten můj důvod, proč se zúčastním toho pochodu smíření, je právě v tom, abych dal jasně najevo, alespoň symbolicky, že ty křivdy, které se staly, jsou sice neodpustitelné, jsou strašlivé, ale zároveň žijeme v jedné Evropě, žijeme v době, kdy je důležité, aby země, jako je Německo, Česko a další země, spolupracovaly a aby hledali cesty k sobě a nikoli v cesty od sebe.
2: Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, poprvé v Česku. Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Irán. Podle agentury Reuters to prohlásil americký prezident Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač se zastal šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka. Za absurdní označil debaty o jeho možném odvolání po nedohraném derby.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno. V Čechách může být zataženo a také ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 18 až 23.
6: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: A to ani informace z hlavních tahů má Marcela.
7: Dálnice jsou plynule průjezdné, jen si dejte pozor, pojede tady po dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru jsou na vozovce Srny, tak opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Tolik zprávy a po 21. hodině s vámi na Frekvenci 1 i dál. Milan Bílek.
0: Jedeme dál, projedeme události toho zítřejšího dne, tak zítra 20. květen a nějak tušíme, co nás čeká, tak víc za chvilku, teď Katy Perry a Roar.

Gloria, to byla Laura Branigan, 17 minut máme po 21. Tak zítra středa budeme půli týdne a těšíme se, doufám, na hokej, protože české hokejisty čeká čtvrtý zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku a po té vytřené výhře na švédském vyzveme Itálii. Takže zítra předzápasové studio, které začíná v 15.40, no a pak duel. Jenom připomínám, že my jsme v tom prvním duelu na mistrovství světa přehráli Dánsko 4-1. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovenska 2-3 prodloužení. No a na trapas, myslím, že jsme rychle zapomněli ve třetím zápase, kdy jsme porazili Švédsko 4-3. Tak zítra by to chtělo výhru a doufejme, že bude. Za chvilku Samantha Fox, Rembrandt a taky Mirai, volám.

Jak zítra? No zítra skvěle bude, protože nás čeká hezké počasí, polojasno. Teploty by se mohly dostávat až na 23 stupňů Celsia. Doufám, že dobrý výstup taky bude z jednání České bankovní asociace, která se bude vlastně vyjadřovat k prognoze letošního druhého čtvrtletí. Tak uvidíme, jaká prognoza bude a co k nám doletí takhle zítra dopoledne. No a po ránu tady přivítáme u nás taky Milušku Bitnerovou, herečka, moderátorka a samozřejmě ta blondýna od Honzy Krause. Tak si udělejte čas na zítřejší ráno, máme pro vás poslední slovo, máme pro vás ten nejlepší start do nového dne a pak ještě naši usměvavou blondýnu Milušku Bitnerovou. Za chvilku Blood Running, taky Sia, Chandelier, no a teď Blood Running a Raid.

Para ty, a to byl Alvaro Soler, tady je večerní frekvence jedna rád, taky připomenu zítřejší narozeniny velké hvězdy. Jsou to ty super kulaté 80. narozeniny, které bude slavit zpěvačka, která svoji velkou slávu získala už v roce 1965 v pop-folkovém duu se svým tehdejším manželem Sonny Bonnem. A byl to hit I Got You Babe. I got you, babe. A teď už víme, že to je Cher, která bude zítra slavit narozeniny. Každopádně mezi její největší celosvětové hity patří rocková balada If I Could Turn Back Time. A nebo revoluční taneční single Believe, kde jako vůbec první umělkyně v historii populární hudby masově spopularizovala efekt autotune. Ale prosadila se jako uznávaná hollywoodská hvězda za hlavní roli v romantické komedii Pod vlivem úplňku, vyhrála cenu Akademie, tedy Oscara. No a dál Čaroděky sístvy, Kumorské pany, případně Mamma Mia, Here We Go Again. Zářící celosvětová hvězda, to je Cher, která zítra bude slavit narozeniny, tak všechno nejlepší. Samozřejmě i vám na ten 20. květen, který už je skoro na spadnutí. Za chvilku Depeche Mode BSP a taky Nelly Furtado, teď All Good Things.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Češi neberou manželství jako nutnost. Mrázová vysvětluje finance a UEFA zpřísnila trest pro trenéra. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká veřejnost se k tradičnímu pojetí manželství jako nezbytné podmínky partnerského soužití či rodičovství staví spíše rezervovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina Čechů míní, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili 4/5 lidí. Pro více než 2/3 je v pořádku, když spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek. Ministryně Zuzana Mrázová funkci k dispozici nenabídla. V presklubu vysvětlila původ peněz, které nepřiznala, i to, jakým způsobem financovala dovolené, na které podle původních slov nikdy našetřit nemohla.
2: Já jsem řekla na tiskové konferenci, že jsme nikdy nejezdili na drahé dovolené. Je to pravda, ale musím také přiznat, že jsem byla například v Japonsku nebo ve Spojených státech, kde žije moje sestra se svojí rodinou a vlastně tyto dovolené, když tomu říká dovolené, pro mě to bylo setkání s rodinou, mi hradila moje sestra. Já bych nikdy bohužel neušetřila na to, abych mohla jet například do Japonska. Ta moje sestra tím, že se mnou chtěla trávit čas a celý život se vlastně těšila na to, až budeme moc spolu cestovat, tak uznávám to, že tyto dovolené mi hradila moje sestra.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Úsek dálnice D7, který bude tvořit obchvat Tolotouše na Kladensku, chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit letos v říjnu. Dva další úseky D7 začnou řidičům sloužit příští rok, pokračuje ředitel Hrade Kmátl.
3: Tomu se kuslaný Kutovice skutečně tu dopravu, tu tranzitní dopravu dostaneme s obce Lotouš už na obchvat. To znamená, bude to něco, co ty řidiče pocítí, že nebudou jezdit skrz Lotouš, ale skutečně v tom říjnu letošního roku by teoreticky už měli právě jezdit po tom samotném obchvatu. A tím de facto odstraníme poslední průtah na silnici 007, který mezi Prahou a Chomutovem je.
1: UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského. Ten byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách. Z 5letého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Dynamo České Budějovice podle médií v prvním kole řízení nedostalo licenci nezbytnou proto, aby mohlo i v příští sezóně hrát druhou ligu. Fotbalová asociace ani klub to nicméně zatím nepotvrdili. Dynamo řeší problémy se stadionem. Aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně zataženo. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
4: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno. Doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
5: To byly nové zprávy, lehce po 22. hodině, máme právě teď a jedeme dál. Tou doufám, že klidnou nocí, případně večerem s datem 19. Tak za chviličku Mr. Big, taky Kaskáda a teď Xindlake, Cudzinka, Tvoji zemi.
0: Frekvence 1 a Milan Bílek.

be with you. Stačí někdy málo a hit se dá dohromady, když vemete kytaru a zaspíváte jako u táboráku. To be with you se prostě povedlo. Tak

0: Máme 15 minut po 22. Pokud máte takový pocit, že dlouho nebylo nic epického, něco by to bylo, je to nová Škodovka. Byl kolem toho hodně velký eifr. Epic v plné parádě naznačuje jeden titulek. Je tady nová elektrická Škoda, která ukazuje velký kufr a naznačuje také cenu, kterou vám neřeknu, protože předprodej bude zahájen zítra ve středu, kdy bude oznámen i ceník. To znamená, jedná se o nejnovější přírůstek do rodiny elektromobilů. Tak šťastnou cestu. Za chvilku Brian Adams, Ellie Goulding a Luke Capaldi bude zpívat Almost.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz.

0: Please forgive me, a to byl Brian Adams na frekvenci 1. Tak zpátky do dnešního rána, ještě jednou hostem byla skvostná herečka Nela Boudová. My jsme se ptali, jaký vlastně je rozdíl mezi terapeutkou a koučkou.
1: Zásadní rozdíl mezi terapeutkou, kterou hraju, a koučkou je ten, že terapeut se s vámi víc dívá na minulost a kouč se s vámi nastavuje budoucnost, pokud možno přitažlivou budoucnost, a já sama věřím v to, že není potřeba se neustále hrabat v nějaký temnotě z minula, protože minulost už nezměníme, ale že je dobrý jít k tomu světlu a prostě nechat se přitáhnout tím světlem, přitažlivou budoucností a vidět, přemýšlet pozitivně. Naučit se přemýšlet pozitivně, to je myslím takovej, pro mě teda osobně to je takový moto, protože to je nejvíc, jo.

0: Nothing compares to you od Sinéad O'Connor. No, to je jedna z nejsilnějších balad začátku 90. let. Píseň je původně napsal Prince, ale právě Sinéad z ní udělala světový hit. Hlavně díky syrovému zpěvu a tomu legendárnímu klipu s detailním záběrem její tváře. Už za chvíli Queen, Maggie Rayleigh, Činasky, slyším tvoje kroky.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
2: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
3: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
1: Byste měl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
2: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: 23 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
8: Institut apeluje na sklidnění Reichla, vystrčil se zúčastní pochodu smíření a majitel Slávie se zastává Tvrdíka. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu apeluje na předsedu sněmovny a SPD Okamuru, aby vyzval Jindřicha Reichla k omluvě za útoky na novináře. V otevřeném dopisu také Okamuru žádá, aby Reichl od svých útoků ustoupil. Jejich intenzita a forma podle institutu daleko přesahují běžnou míru vzájemné kritiky mezi politiky a novináři. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastní sobotního pochodu smíření při festivalu Meeting Brno. Jehož součástí bude i sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Chce tak podpořit nejen činnost organizátorů festivalu, nad nímž stejně jako prezident Pavel převzal záštitu, ale také kroky vedoucí ke smíření a k dialogu v duchu česko-německé deklarace.
9: Ten můj důvod, proč se zúčastním toho pochodu smíření, je právě v tom, abych dal jasně najevo, alespoň symbolicky, že ty křivdy, které se staly, jsou sice neodpustitelné, jsou strašlivé, ale zároveň žijeme v jedné Evropě, žijeme v době, kdy je důležité, aby země, jako je Německo, Česko a další země spolupracovaly a aby hledali cesty k sobě a nikoli v cesty od sebe.
8: Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. května v Brně, poprvé v Česku. Ministryně Zuzana Mrázová funkci k dispozici nenabídla. V presklubu vysvětlila také původ peněz, které nepřiznala, i to, jakým způsobem financovala dovolené, na které podle původních slov nikdy našetřit nemohla.
10: Ano, zapomněla jsem a zanedbala jsem v roce 2024 nebo v majetkovém přiznání za rok 2024 uvést půjčku v rodině. Jednalo se o 250 tisíc, které mi půjčil tatínek, které už jsem mu dnes samozřejmě splatila a zapomněla jsem toto uvést v majetkovém přiznání. Pokud toto dostanu od správního úřadu, pokutu samozřejmě ji zaplatím, protože vnímám, že to je mé pochybení a já se za to moc omlouvám.
8: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Armáda tajně vycvičila asi 200 ruských vojáků pro používání čínské vojenské techniky. Někteří z nich se po ukončení tréninku koncem loňského roku vrátili na bojiště na Ukrajině. Majitel fotbalové Slávie Pavel Tykač se zastal šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka. Za absurdní označil debaty o jeho možném odvolání po nedohraném derby.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Ve středu čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být také zataženo, nejvyšší denní teploty mezi 18 až 23 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.
11: Hezký večer, po 23. hodině namířeno máme k půlnoci venku polojasno, teploty velmi příjemné a doufám, že pokud jste v autě, tak vám cesta hezky ubíhá, tak ať to dál jede. No a pojede to třeba z Bon Jovi, Kylie Minogue a teď je tam zpomal, tady je PH.
0: Frekvence 1
2: a Milan Bílek.

0: Bad of Roses, to byly Bon Jovi. Zítra pro vás máme další Press Club. Myslím, velmi zajímavý, protože hostem bude ředitelka sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky Kristýna Richter. A Romana Navarová se bude ptát, jak moc se v současné době obchoduje s padělaným zbožím. Tak můžete hádat. A zítra se jí ptát na 257 400 999.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz.

No a jak jste slyšeli teď na Frekvenci 1, někdy jsou nejhlasitější písně ty nejsilnější. Stačí tlumený beat, pár slov a atmosféra, která vlastně připomíná jízdu městem třeba před půlnocí. Nová generace melancholického indie popu byl s námi právě teď Somber a to byl hit Home Wrecker. Tak za chvilku Annie Lennox, teď k výškám Olga Lounová.

0: velmi váj. To byla Annie Lennox, do půlnoci pár minut. Přeji vám dobrou noc až do rána a zítra další květnový večer, tak si ho užijeme spolu. Po Press klubu mě tady máte. Milan Bílek, Frekvence 1.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Každé ráno na Frekvenci 1 s Janem Krausem. Ovšem zítra společně s námi.
3: Nejznámější česká blondýna, přezdívaná Marilyn Monroe, Miluška Bittnerová.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Češi neberou manželství jako nutnost. Mrázová vysvětluje finance a UEFA zpřísnila trest pro trenéra. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká veřejnost se k tradičnímu pojetí manželství jako nezbytné podmínky partnerského soužití či rodičovství staví spíše rezervovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina Čechů míní, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili 4/5 lidí. Pro více než 2/3 je v pořádku, když spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek. Ministryně Zuzana Mrázová funkci k dispozici nenabídla. V presklubu vysvětlila původ peněz, které nepřiznala, i to, jakým způsobem financovala dovolené, na které podle původních slov nikdy našetřit nemohla.
3: Já jsem řekla na tiskové konferenci, že jsme nikdy nejezdili na drahé dovolené. Je to pravda, ale musím také přiznat, že jsem byla například v Japonsku nebo ve Spojených státech, kde žije moje sestra se svojí rodinou, a vlastně tyto dovolené, když tomu říká dovolené, pro mě to bylo setkání s rodinou, mi hradila moje sestra. Já bych nikdy bohužel neušetřila na to, abych mohla jet například do Japonska. Ta moje sestra tím, že se mnou chtěla trávit čas a celý život se vlastně těšila na to, až budeme moct spolu cestovat, tak uznávám to, že tyto dovolené mi hradila moje sestra.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Úsek dálnice D7, který bude tvořit obchvat Lotouše na Kladensku, chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit letos v říjnu. Dva další úseky D7 začnou řidičům sloužit příští rok, pokračuje ředitel Hradek Mátl.
4: Tomu se kuslaní Kutovice, skutečně tu dopravu, tu tranzitní dopravu dostaneme s obce Lotouš už na obchvat, to znamená, bude to něco, co řidiči pocítí, že nebudou jezdit skrz Lotouš, ale skutečně v tom říjnu letošního roku by teoreticky už měli právě jezdit po tom samotném obchvatu. A tím de facto odstraníme poslední průtah na silnici 007, který mezi Prahou a Chomutovem je.
2: UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského. Ten byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách a z 5letého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Dynamo České Budějovice podle médií v prvním kole řízení nedostalo licenci nezbytnou pro to, aby mohlo i v příští sezóně hrát druhou ligu. Fotbalová asociace ani klub to nicméně zatím nepotvrdili. Dynamo řeší problémy se stadionem, aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Ve středu čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: i o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se
1: a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Institut apeluje na sklidnění Rajchla, vystrčil se zúčastní pochodu smíření a majitel Slávie se zastává Tvrdíka. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu apeluje na předsedu sněmovny a SPD Okamuru, aby vyzval Jindřicha Rajchla k omluvě za útoky na novináře. V otevřeném dopisu také Okamuru žádá, aby Rajchlo od svých útoků ustoupil. Jejich intenzita a forma podle institutu daleko přesahují běžnou míru vzájemné kritiky mezi politiky a novináři. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastní sobotního pochodu smíření při festivalu Meeting Brno. Jeho součástí bude i sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Chce tak podpořit nejen činnost organizátorů festivalu, nad nímž stejně jako prezident Pavel převzal záštitu, ale také kroky vedoucí ke smíření a k dialogu v duchu česko-německé deklarace.
2: Ten můj důvod, proč jsem zúčastním toho pochodu smíření, je právě v tom, abych dal jasně najevo, alespoň symbolicky, že ty křivdy, které se staly, jsou sice neodpustitelné, jsou strašlivé, ale zároveň žijeme v jedné Evropě, žijeme v době, kdy je důležité, aby země, jako je Německo, Česko a další země spolupracovaly a aby hledali cesty k sobě a nikoli v cesty od sebe.
1: Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. května v Brně, poprvé v Česku. Ministryně Zuzana Mrázová funkci k dispozici nenabídla. V presklubu vysvětlila také původ peněz, které nepřiznala, i to, jakým způsobem financovala dovolené, na které podle původních slov nikdy našetřit nemohla.
3: Ano, zapomněla jsem a zanedbala jsem v roce 2024 nebo v majetkovém přiznání za rok 2024 uvést půjčku v rodině. Jednalo se o 250 tisíc, které mi půjčil tatínek, které už jsem mu dnes samozřejmě splatila a zapomněla jsem toto uvést v majetkovém přiznání. Pokud za to dostanu od správního úřadu, pokutu samozřejmě ji zaplatím, protože vnímám, že to je mé pochybení a já se za to moc omlouvám.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Armáda tajně vycvičila asi 200 ruských vojáků pro používání čínské vojenské techniky. Někteří z nich se po ukončení tréninku koncem loňského roku vrátili na bojiště na Ukrajině. Majitel fotbalové Slávie Pavel Tykač se zastal šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka. Za absurdní označil debaty o jeho možném odvolání po nedohraném derby.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být také zataženo, nejvyšší denní teploty mezi 18 až 23 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: vy na frekvenci 1?
1: No, no jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Mami, rozešla se se mnou holka.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: A vrátila nám všechny plastový dozy?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví?

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Češi neberou manželství jako nutnost. Mrázová vysvětluje finance a UEFA zpřísnila trest pro trenéra. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká veřejnost se k tradičnímu pojetí manželství jako nezbytné podmínky partnerského soužití či rodičovství staví spíše rezervovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Většina Čechů míní, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili 4/5 lidí. Pro více než 2/3 je v pořádku, když spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek. Ministryně Zuzana Mrázová funkci k dispozici nenabídla. V presklubu vysvětlila původ peněz, které nepřiznala, i to, jakým způsobem financovala dovolené, na které podle původních slov nikdy našetřit nemohla.
2: Já jsem řekla na tiskové konferenci, že jsme nikdy nejezdili na drahé dovolené. Je to pravda, ale musím také přiznat, že jsem byla například v Japonsku nebo ve Spojených státech, kde žije moje sestra se svojí rodinou, a vlastně tyto dovolené, když tomu říká dovolené, pro mě to bylo setkání s rodinou, mi hradila moje sestra. Já bych nikdy bohužel neušetřila na to, abych mohla jet například do Japonska. Ta moje sestra tím, že se mnou chtěla trávit čas a celý život se vlastně těšila na to, až budeme moct spolu cestovat, tak uznávám to, že tyto dovolené mi hradila moje sestra.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Úsek dálnice D7, který bude tvořit obchvat Lotouše na Kladensku, chce ředitel si silnic a dálnic zprovoznit letos v říjnu. Dva další úseky D7 začnou řidičům sloužit příští rok, pokračuje ředitel Hradek Mátl.
3: Tomu se kuslání Kutovice skutečně tu dopravu, tu tranzitní dopravu dostaneme z obce Lotouš už na obchvat. To znamená, bude to něco, co ty řidiči pocítí, že nebudou jezdit